Hudbu pro 18 hudebníků od Steva Reicha jsme vyslechli v podání členů souboru Steve Reich and Musicians, včetně Steva Reicha, který hrál na marimbu a na klavír. Steve Reich totiž zacházel často s klavírem nebo s klávesami obecně jako s bicími nástroji. Základem Reichova osobitého stylu je rytmus. Asi také proto jsou jeho hudbu ochotni přijímat posluchači všech odnoží takzvané vážné i takzvané populární hudby. V 80. letech vytvořil Steve Reich postupně několik skladeb, které nazval kontrapunkt. Každá je vždycky, podobně jako fázové skladby, pro jeden nástroj a určitý počet zvukových stop. Vybírám k poslechu New York Counterpoint pro klarinet, protože v jeho první části Reich použil materiál z úvodu hudby pro 18 hudebníků a také v něm rozpoznatelně uplatnil techniku, která upomíná na houslovou fázi, neboli skladby, které jsme si před chvílí poslechli, takže máme pěknou návaznost. Hraje Roland Dury.

New York Counterpoint pro klarinet od Steva Reicha hrál Roland Deary. Skladby s názvem Kontrapunkt zkomponoval Steve Reich ještě pro flétnu, kytaru a violončelo a později k nim přidal ještě úpravu své starší skladby Six Piano.

To byla skladba Steva Reicha s názvem Šest pian, Six Pianos, v podání členů souboru Steve Reich and Musicians, včetně skladatele. O vokálním prvku v hudbě Steva Reicha si víc řekneme v zítřejším setkání s jeho tvorbou. Teď si poslechneme jeho skladbu z přelomu 70. a 80. let nazvanou Eight Lines, Osm linek. Je to instrumentální skladba, ale v té době Reich už využíval řečové promluvy na způsob Janáčkových nápěvků a tónový materiál pro party některých nástrojů v této skladbě vytěžil z textových předloh, konkrétně z židovské kantilace, to je zpěvná deklamace posvátných textů. Původně to byl oktet pro smyčcové kvarteto, dva klavíristy a dva hráče na dechy, klarinet a flétnu. Později skladatel obsazení, nikoliv ale noty, obměnil, maličko ho rozšířil, aby se skladba dala lépe hrát a změnil její titul. Poslechneme si v provedení souboru The London Steve Reich Ensemble, což je jediný soubor na světě, kterému dal Steve Reich svolení používat jeho jméno v názvu. Diriguje Kevin Griffiths.

Steve Reich, Eight Lines neboli revidovaný oktet. Hráli členové The London Steve Reich Ensemble, dirigoval Kevin Griffiths. V závěru našeho sobotního setkání na stanici D-dur s hudbou Steva Reicha si poslechneme dvě jeho skladby z relativně nedávného období. Kvartet je z roku 2013, je pro dva vibrafony a dva klavíry. Má tři věty, obvyklé Reichovo schéma, rychle, pomalu, rychle. A vůbec by se dalo říci, že to je skladba psaná na jistotu, taková v nejlepším slova smyslu reichovská rutina, ve které skladatel už jen akcentuje některé složky, například častěji mění tónorod a spoléhá na virtuozitu hráčů, v této skladbě konkrétně na vynikajícího hráče na bicí Colina Currieho.

Kvartet pro dva vibrafony a dva klavíry od Steva Reicha hráli bicisté Colin Currie a Sam Walton, na klavíry Philip Moore a Simon Crawford Phillips. S hudbou Steva Reicha se dnes rozloučíme jeho skladbou s názvem Pulse. Skladateli zkomponoval několik let po kvartetu jako jakýsi protiklad k němu, se záměrem napsat hudbu klidnější, více soustředěnou na vedení harmonie. Ale samozřejmě rytmus jako základní projev Reichovy hudby a přeneseně bych řekla i její životnosti a života je v této skladbě.

Sobotní setkání s hudbou Steva Reicha na stanici D-Dur uzavřela skladba Pulse v podání členů International Contemporary Ensemble. Od mikrofonu se loučí Vanda Dobrovská, ale jen do zítřka, kdy budeme v návštěvě hudebního světa letošního jubilanta Steva Reicha pokračovat.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok hudby mistrů baroka a klasicismu zahájíme symfonií číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1779. Je to jedna z nejkratších Mozartových symfonií a svou stavbou se blíží italské operní předehře. Rychlé krajní oddíly rámují zpěvnou pomalou část a celá skladba plyne bez přerušení. Vyslechneme ji v provedení souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.

0: Symfonii číslo 32 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesl soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Zhudebnění 150. žalmu Alleluja lobet den Herrn, neboli česky Alleluja chvalte pána v jeho svatyni, od Heinricha Schütze pochází ze sbírky Žalmy Davidovy, vydané roku 1619. Slavnostní vícezborovou sazbou Schütz navazuje na benátskou tradici, kterou poznal jako žák Giovanniho Gabrieliho. Žalm Alleluja lobet den Herrn vyslechneme v provedení těchto solistů. Dorothée Mielz a Marie Louise Werneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bas, Drážďanský komorní sbor, Drážďanský barokní orchestr a provedení řídí Hans Christoph Rademann.

0: Žalm Alleluja Lobet den Herrn z cyklu Žalmy Davidovi od Heinricha Schütze přednesli solisté Dorothe Mielz a Marie Luise Werneburg soprán, David Erler a Stefan Kunat kontratenor, Georg Popluc a Tobias Metger tenor, Felix Schwantke a Stefan McLeod bass, Drážďanský komorní sbor a Drážďanský barokní orchestr řídil Hans Christoph Rademann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kolem roku 1802 se Ludwig van Beethoven, podle pozdějšího svědectví Karela Černého, svěřil svému příteli Václavu Krumpholcovi, že není spokojen se svými dosavadními díly a chce se vydat novou cestou. Toto hledání nových kompozičních možností dokládá mimo jiné trojice klavírních sonát opus 31, kterou Beethoven vytvořil právě v tomto období. Sonáta pro klavír číslo 18 S-dur je poslední z této trojice a Beethoven ji dokončil roku 1802. Mezi jejími čtyřmi větami najdeme svižné skerco i vážněji laděný menuet, obvyklá pomalá věta však chybí. Lyrické sklidnění tak netypicky přináší právě menuet, po němž následuje temperamentní finále Presto con fuoco. Sonátu zahraje Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1802.

0: Sonátu pro klavír číslo 18 S-dur Ludwiga van Beethovena přednesl Ronald Brautigam na kopii klavíru Antona Waltra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana připomíná svým čtyřvětým uspořádáním vět pomalá, rychlá, tradici sonáty da Chiesa, tedy chrámové sonáty. Telemann v něm s velkou fantazií propojuje tradiční fugovaný kontrapunkt s lehkostí, melodickou elegancí i expresivitou nastupujícího galantního stylu. Solový part přednese na barokní příčnou flétnu Alexis Kosenko, který zároveň vede soubor Les Ambassadeurs.

0: Koncert pro flétnu, smyčce a baso continuo D-dur Georga Filipa Telemana přednesl Alexis Kosenko spolu se souborem Les Ambassadeurs.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Offertorium timete dominum, nebo česky Bojte se pána, napsal Michael Haydn roku 1777 jako doplněk své mše svatého Jeronýma. Skladba určená k obětování při bohoslužbě spojuje solisty a sbor s neobvyklým doprovodem dechových nástrojů a continua. Offertorium vyslechneme v tomto obsazení. Mia Persson soprán, Katia Dragojevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a souboru historických dechových nástrojů Ensemble Philidor, provedení řídí Gary Graydon.

0: Offertorium Timete Dominum Michaela Haydna přednesli solisté Mia Persson soprán, Katja Dragujevič alt, Fredrik Strid tenor, Lars Johansson bas, komorní sbor svatého Jakuba ze Stockholmu a ensemble Philidor. Provedení řídil Gary Graydon.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua pochází ze sbírky Pieces de Clavecin en Concert, vydané roku 1741. Čembalo je v těchto skladbách vedoucím hlasem, jeho bohatě propracovaný a virtuózní part oba smyčcové nástroje doplňují a barevně obohacují. Rameau v pátý koncert přednesou Trevor Pinnock na čembalo, Rachel Podger na housle a Jonathan Manzon na violu da gamba.

0: Vyslechli jsme koncert pro čembalo, housle a violu da gamba číslo 5 Jeana Philippa Rameaua ze sbírky Pieces de Clavecin and Concert. Jeho interprety byli Trevor Pinnock čembalo, Rachel Podger housle a Jonathan Manzon viola da gamba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncerto grosso A-dur opus 6 číslo 11 dokončil Georg Friedrich Händel v říjnu roku 1739. Využil v něm hudbu svého dřívějšího varhanního koncertu, kterou přetvořil do podoby koncerta grossa pro dvoje housle, violončelo a smyčcový orchestr s basem continuem. Vyslechneme jej v interpretaci souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí Bernard Fork.

0: Concerto Grosso A-dur opus 6 číslo 11 Georga Friedricha Händla přednesl soubor Akademie für Alte Musik Berlin pod vedením Bernarda Forka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oratorium roční doby komponoval Josef Haydn v letech 1799 až 1801 na libretto Gottfrieda van Swietena podle básně Jamese Thomsona. Ve čtyřech dílech sledujeme proměny přírody i život na venkově od jarního probouzení až po zimní stišení. Tři sólové postavy provázejí posluchače výjevy ze života na venkově v průběhu čtyř ročních období. Práce na polích, letní bouře, podzimní lov nebo vinobraní. Haydnovo oratorium vyslechneme v provedení těchto interpretů. Lina Johnson, soprán, Tilman Lichdy, tenor, Matthias Winkler, bass, sbor La Capella Nacional de Catalunya, orchestr Le Concert de Nación, provedení řídí Jordi Savall.

0: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: CD Gramo Tingle Tangle.
3: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
2: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
3: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
2: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Hudba k tanci i poslechu. Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Georg Friedrich Händel a Georg Philipp Telemann a tance z jejich vrcholných svit a operních děl. Začínají dvouhodinové partitury také s předními světovými ansámbly a orchestry, které se zaměřují na historicky poučenou interpretaci. Když se řekne barokní hudba Francie, obratem přijde na mysl skladatel Jean-Philippe Rameau, který pozvedl orchestrální taneční hudbu na novou úroveň, a to díky své geniální harmonii, bohaté instrumentaci orchestru a smyslu pro rytmickou rozmanitost. Mistrovsky ovládal tradiční francouzské dvorské tance, používal dechové nástroje, hoboje, fagoty, flétny a nově i klarinety k vytvoření specifických nálad pro různé charaktery tanečníků. Hudba často také napodobovala přírodní úkazy nebo zvuky zvířat. Opera první poloviny 18. století tak byla ve Francii neodmyslitelně spjata s tancem a právě operami balety Jean-Philippe Rameaua ten proslul nejvíc. Tak na úvod Chaconne z jeho mistrovské opery Dardanus.

Soubor La Concert d'Astre se svou uměleckou šéfkou Emmanuelle Aym. A vznešený, majestátní a ceremoniální tanec Chaconne z opery Dardanos Jeana Philippa Rameaua. K jeho taneční hudbě z oper baletů se ještě vrátíme. Teď v podobném duchu, byť novodobé úpravě pro lidské hlasy, partita číslo 2 pro solové housle D-moll, také Chaconne, BVV 1004 Johanna Sebastiana Bacha. Budeme svědky proplétání veršů skrytých poselství chorálu Johanna Sebastiana Bacha s harmonicky složitým houslovým partem. Průnik s myšlením Bacha v době, kdy ho hluboce zasáhla náhlá a tragická smrt jeho manželky Marie Barbary. Psal se rok 1720. Na housle hraje Christoph Poppen, spoluúčinkuje Hilliard Ensemble.

Partita číslo 2 pro sólové housle D-moll Chaconne BWV 1004. Monumentální proměna taneční formy v jednu z nejhlubších skladeb vůbec. Zvláště v novodobém vědeckém zpracování pro lidské hlasy, propletené se sólovým houslovým partem. Takto k Bachově dílu přistoupila muzikoložka Helga Töne, houslista Christoph Poppen a Hilliard Ensemble. Někdy kolem roku 2000. A jsme zpět u díla Jeana Philippa Rameaua. Píše se rok 1735 a v Paříži se odehrává Rameauova premiéra jevištního díla Les Anglons. K poslechu teď nabízím části ze svity z této opery baletu. Dílo otřáslo tehdejším vnímáním opery. Namísto antické mytologie zavedlo diváky do tehdy exotických částí světa, do Turecka, Peru, Perzie a Severní Ameriky. Rameau navíc v duchu osvícenství neukazuje domorodce jako primitivy, ale jako ušlechtilé lidi, jejichž čistá láska kontrastuje s vypočítavostí evropských kolonizátorů. Posloucháme výběr ze svity, kterou vytvořil Rameau z instrumentálních, zvláště tanečních částí své opery. Opery Les Anglons.

Partitury Českého rozhlasu Vltava a v nich dnes program složený z hudby k tanci i poslechu. Aspoň 10 částí ze svity vytvořené na základě přeslavné opery Les Ans Galants Jeana Philippa Rameaua. Proslulého odvážnou harmonií a barvitou orchestrací, která v té době byla naprosté novum. Francouzskou eleganci a hravost teď opět prostřídáme s jistou dávkou ukázněnosti hudby německé. Návrat tedy k Johannu Sebastianu Bachovi, teď výběr z jeho orchestrální svity číslo 2 H-moll BWV 1067 a v té dominuje příčná flétna, čímž připomíná svita extravagantní italský koncert. Posloucháme tance jako buré, polonézu, menuet a přeslavnou závěrečnou badiné. Na flétnu hraje Wolfgang Schulz, Stuttgarter Kammerorchester diriguje Karl Münchinger a nahrávka je z prehistorické doby z roku 1986.

Stuttgarter Kammerorchester Karol Münchinger, co by dirigent a soloflétnista Wolfgang Schulz v nahrávce orchestrální svity číslo 2 H-moll BWV 1067 Johanna Sebastiana Bacha. Z této svity zazněly poslední 4 tance. Teď, z 30. let 18. století, se dostáváme zpět do 80. let století předešlého a ke jménu Henry Purcell. Nabízím teď jeho žalospěvnou Chaconu in G-moll s geniálními, emočně hlubokými a technicky vynalézavými variacemi tklivých momentů až po ty slavnostní a vzletné pasáže.

Soubor Florilegium Chacona G-moll Henryho Purcella. V partiturách dnes zní hudba k tanci i poslechu. Jednou z nejslavnějších orchestrálních skladeb barokní éry je vodní hudba Georga Friedricha Händla. Vznikla v roce 1717 na objednávku britského krále Jiřího I., který chtěl uspořádat velkolepou slavnost na řece Temži, což se mu s velkým úspěchem podařilo. Dílo se dnes obvykle dělí do tří svit, které se liší tóninami a nástrojovým složením, což odpovídalo akustickým podmínkám na otevřené řece. Důležité bylo, zda se plulo proti proudu nebo se stálo v klidných zátočinách. Ze všech tří svit si teď poslechneme vybrané části. Dominují v nich především dechové nástroje. Hudba na vodní hladině musela být řádně slyšena. Georg Friedrich Händel, ale hlavně král, slavili touto vodní hudbou kolosální úspěch. Skladba se stala absolutním triumfem jak u královského dvora, tak u běžné londýnské veřejnosti. To, že se v den své premiéry na pokyn krále musela vodní hudba opakovat třikrát, tak to už je známý historický fakt. Nahrávala Akademie für Alte Musik Berlin.

jedny z nejefektnějších ukázek slavnostní taneční hudby. Stačí, když osvícený panovník, mecenáš, je milovníkem opery a hudby vůbec. A už se dějí věci. A taky pravda, když se chce zalíbit svým poddaným, což v roce 1717 v souvislosti se slavnostní plavbou po Temži bylo obzvlášť důležité. První britský panovník z hanoverské dynastie, král Jiří I., si nemohl vybrat pro tento účel nikoho lepšího než Georga Friedricha Händla, se kterým měl dlouhé roky naprosto nadstandardní vztahy. Části z vodní hudby jsme teď slyšeli v podání Akademie pro starou hudbu z Berlína. Posloucháte Vltavské partitury, dnes na téma hudba k tanci i poslechu. A když je řeč o barokní hudbě, navíc taneční, nemohu nezařadit uvertýry svity Georga Filipa Telemana, tak teď ta v tónině D-dur TVV 55. Také typicky kombinuje francouzskou uvertýru a sled tanečních věd. Hraje muzika Antiqua Köln, kterou řídí Reinhard Köbel.

Georg Philipp Telemann, uvertýra svita D-dur TVV 55. Taneční svita tedy nebyla jen Bachovou doménou. A na závěr vltavských dnes tance doby baroka zaměřených partitur zpět k hudbě Henryho Persla a k jeho dramatické opeře Královna Víl ze samého konce 17. století. Anglické baroko, mluvené divadlo a jeho velkolepé hudební taneční části. Teď účinkuje Lézard Florisson se svým zakladatelem Williamem Christiem. Posloucháme remastrovanou nahrávku z roku 1989.

0: soubor Les Arts Florissants se svým uměleckým vedoucím Williamem Christiem. V částech z opery The Fairy Queen, královna víl Henryho Persla. Hudba z raných 90. let 17. století. Anonymní adaptace snu Noci svatojánské od Williama Shakespearea. Partitury na Vltavě dnes byly ve znamení taneční hudby doby baroka. Za pozornost v ranním koncertě děkuje Renáta Spisarová a z hudební režie Vojtěch Dluhý. Přejeme dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
3: Je 8 hodin, vážení a milí, dobré nedělní ráno přejí ze stanice Vltava Jana Kozubková z hlasatelny na Pražských Vinohradech a z technického pracoviště také Romana Kouřilová. Včera 3. října uplynulo 800 let od úmrtí svatého Františka z Assisi. Jeho svátek se ale slaví dnes, tedy přejeme i všem ostatním Františkům vše dobré. Za 2 hodiny mu věnujeme náš koncert duchovní hudby. Uslyšíte skladby o něm a pro něj v 10 hodin dopoledne. A teď připomeneme jeho známý vztah k přírodě a zvířatům s profesorem Martinem C. Putnou a Ninou Rutovou.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: 4. října svatý František z Assisi. Několikrát už jsme o něm mluvili, o františkánských myšlenkách. Jednou jsme mluvili o nefrfrantiškánském Assisi, to znamená, co se tam ještě dá vidět jiného, kromě těch františkových památek. Ale dnes budeme vlastně mluvit o něm, o něm, o něm. Ale samozřejmě jenom o jednom aspektu, protože on je jich více. Dnes budeme mluvit o tématu Františka ve vztahu k přírodě a zvířatům. Rovnou vás, milí posluchači, upozorňuji. Dnes nebudeme nijak objevní. Dnes budeme říkat věci, které jsou základní. Dnes budeme říkat věci, které se čas od času prostě mají připomenout, protože patří úplně k těm fundamentům toho, co vůbec nazýváme duchovní Evropa. A svatý František a jeho znovu posvěcení a znovu vychválení přírody jakožto díla božího a jakožto entity, ke které se nějak vztahujeme, která není mrtvá, ale živá. A tady samozřejmě František zároveň navazuje na něco ještě úplně prastarého, totiž biblického. Jeho chvalospěv stvoření Il Cantico de Frate Sole, píseň o bratru slunci, je pokládána za první báseň italské literatury novodobé a současně přes hlavy celého středověku, kdybychom samozřejmě našli takové mezistupně, vede až do knihy Daniel, respektive do takzvaných přídavků ke knize Daniel, konkrétně ke chvalospěvu tří mládenců, který je pravidelně přítomen v latinské liturgii.
2: Dobrořečte Hospodinu všechna Hospodinova díla.
1: Opěvujte a vyvyšujte ho na věky.
2: Dobrořečte Hospodinu všechny vody nad nebem.
1: Opěvujte a vyvyšujte ho na věky.
2: Dobrořečte Hospodinu slunce a měsíci.
1: Opěvujte a vyvyšujte ho na věky.
2: Dobrořečte Hospodinu hvězdy na nebi.
1: Opěvujte a vyvyšujte ho na věky.
2: Dobrořečte Hospodinu všechny deště a vláhy.
1: Opěvujte a vyvyšujte ho na věky.
2: Dobrořečte Hospodinu všechny větry.
1: Opěvujte a vyvyšujte ho na věky.
2: Dobrořečte Hospodinu ohni a žáre.
1: Opěvujte a vyvyšujte ho na věky.
2: Dobrořečte Hospodinu chladno i horko.
1: Opěvujte a vyvyšujte ho na věky.
2: Nemohla bych jen přečíst seznam toho, co má Hospodina dobrořečit?
1: Můžeš, ale zároveň doporučujeme našim posluchačům, aby si to v Bibli našli a říkali si to celé, stojí to za to.
2: Dobrořečte Hospodinu noci a dni, světlo a temnoto, blesky a mraky, hory a výšiny, všechny zemské rostliny, prameny, moře a řeky, velryby a všechna vodní havěti, všichni ptáci na nebi, divoká zvěř i domácí zvěř, všichni lidé, Izraelité, jeho kněží, jeho služebníci, duchové a duše spravedlivých, svatí a pokorní v srdci, děkujte Hospodinu, vždyť je tak dobrý.
1: A jeho milosrdenství trvá na věky. Tak, to byl ten biblický předobraz, omlouváme se, že zkrácený. A nyní, co říká sám František?
2: Ať tě chválí, můj pane, všechno, co jsi stvořil, zvláště pak bratr slunce, neboť on je den a dává nám světlo, je krásný a září velkým leskem, vždyť je nejvyšší tvým obrazem. Ať tě chválí, můj pane, sestra luna a hvězdy, stvořil jsi je na nebi jasné, vzácné a pěkné. Ať tě chválí, můj pane, bratr vítr a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí, kterým živíš své tvory. Ať tě chválí, můj pane, sestra voda, která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá. Ať tě chválí, můj pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc a on je pěkný, příjemný, mocný a silný. Ať tě chválí, můj pane, naše sestra matka země, která nás živí a slouží nám a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu. Ať tě chválí, můj pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku a snášejí nemoci a soužení. Ať tě chválí, můj pane, naše sestra smrt těla, žádný živý člověk ji nemůže uniknout. Chvalte mého pána, dobrořečte a děkujte mu a služte mu s velikou pokorou.
1: Tento text samozřejmě byl do češtiny přeložen několikrát a my jsme to citovali z vydání, ke kterému mám takový vlastně taky hodně citový vztah, protože to je exilová knížka. To jsou františkánské prameny, které vyšly v Římské křesťanské akademii 1982.
2: A já jsem si všimla, že František tam nejmenuje zvířata.
1: To je zvláštní věc, ale on si to vynahradí na mnoha jiných místech, respektive jeho životopisci uvádějí řadu slavných nebo méně slavných příhod o tom, která k František obcuje se zvířaty všech možných druhů a vtahuje je do toho, řekněme, obecenství lásky a soucitu a společné radosti z toho, že jsme. To znamená, František v tom vidění spolu odpovědnosti a spolu radosti zase navazuje na něco biblického a to je obraz spojeného tvorstva z listu Římanům z 8. kapitoly verše 19 až 22.
2: Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně sténá v porodních bolestech.
1: Tak a ty Františkovi promluvy k různým zvířátkům jsou do jisté míry ohlasem téhleté Pavlovy vize. Takže například jednou takto káže.
2: Moji bratři ptáčci, musíte svého stvořitele pilně chválit. Vždyť vám dal za oděv peří, klétání křídla a všechno, co potřebujete. Dokonce vás mezi svými tvory učinil vznešenými a dal vám příbytek na čistém vzduchu. Nesejete ani nežnete a přece vás bez vašeho přičinění chrání a opatruje.
1: Jindy naopak vlaštovkám přikazuje mlčet, když ruší přikázání. Teď dost vaší chvály, teď já. Čili já to naprosto chápu. Nebo když dostane od rybáře darem velkého lína, tak ho pustí do vody a chválí Boha a ryba pluje kolem. A dokonce má sympatii i k červům.
2: I červy měl ze srdce rád, protože přece o spasiteli četl, červ jsem a ne člověk. Proto je zdvíhal ze země a odnášel stranou, aby je lidé nepošlapali.
1: Tak, čili je to radost přírody s vědomím její univerzality, že ta příroda získává smysl v tom, že je všechna obrácena k jednomu, tedy k Bohu.
2: Jak jeho ducha utěšovala nádhera květin, když obdivoval jejich půvabné tvary a vtahoval jejich líbeznou vůni. A hned se jeho rozjímavému oku vynořila krása oné květiny, která na jaře vyrašila z kořene jese a která svou vůní tisíce tisíců probudila z duchovní smrti.
1: Pořád ta Bible pod tím, jo? Pořád ta Bible a speciálně ta kristologie. A vždycky mě v těchto místech potom napadne ta Michnova píseň. Májové kvítky, sbírejte dítky, sbírejte všichni křesťané. Jsou kvítky krásný, ačkoliv časný, ač jaro jiný nastane. Jo? Ač jaro jiný nastane. Pak to ještě pokračuje. Veliké zboží toto podnoží zem člověku ukazuje, ale pěkněji, mnohem krásněji Bůh zahradu svou maluje. A tady jsme vlastně od Františka samotného v dějinách jeho vlivu. Protože František z Assisi je možná ještě daleko oblíbenější mimo prostředí římskokatolické církve, než v ní samotné. To jsou ty zvláštní souvislosti, že z františkánských svědců se mnohem populárnějším stal Antonín z Padovy, jako ten lidový, který nachází ztracené věci a podobně. Kdežto František, ten byl ceněn i reformátory a potom lidmi úplně mimo církev, speciálně v romantismu v 19. století, které, jak už jsem mnohokrát tady říkali, někdy hledí už na katolické tradice jakoby zvnějšku, vybírá si z nich, co se mu líbí, a ten František se líbí. Tady doporučuji starou knížku Agostina Gemelliho Františkánské poselství světu. Ona vyšla už před válkou. Gemelli byl italský intelektuál, sám konvertita vlastně. Už ve 20. století je možno být Italem, který konvertuje ke katolicismu, jakoby zpátky z nějakého liberalismu, nebo jak to nazvat. A Gemelli tam konstatuje, že samozřejmě to františkánské dědictví jde různými cestami, jsou spirituálové a jsou kapucíni a je všechno možné. A to zvláštnost, že v 19. století se toho chápou vlastně lidé mimo církev. A z těchto dějin potom novějších, které u Gemelli ani nezaznamenává, protože jsou až po něm, připomenu jenom dvě knížky. Od vlámského spisovatele Felixe Timmermanse z roku 1932 De Harp van Sint Franciscus, čili harfa svatého Františka doslovně, česky vyšla pod názvem Prostáček boží, která vidí Františka očima moderníma, sekulárníma, vidí ho možná až trošku přeslazeného, řekli bychom, ale nějak jakoby se jí daří reprodukovat tu zvláštní citovost. Ten fenomén Františkových slz je tam strašně přítomen. To, čemu se dneska říká hypercitlivost, to, co je dnes diagnostikováno jako syndrom, že jsou lidé, kteří mají prostě zvýšenou citlivost na všechno, na to dobré i na to špatné, takže něco takového měl František možná. Aniž to Timmermans samozřejmě takhle nazývá, protože to je až úplně z nové doby termín. A podobně v témže duchu, nebo v podobném duchu, se odehrává film Franka Zeffirelliho Bratr slunce, sestra luna, kdy František je zobrazen jako takový hippík, který se tak jako toulá v přírodě a leží tam na louce a je takový, zase někdo by řekl, až jako trošku přeslazený.
2: Já nejsem hippík, ale musím říct, že když je mi ouha, tak si říkám, staráš se, pane Bože, o každýho ptáčka, aby ses o mě nepostaral, a s důvěrou se mu odevzdávám.
1: Tak, zcela františkánské. Teď uděláme zvláštní přeskok. Hovoříme o františkánské tradici, ale teď bude na chvíli naším hrdinou a pokračovatelem františkánské tradice dominikán. Jo. Ty časy naštěstí, kdy ty řády se spolu tak jako strašně hádali, kdo je významnější, to už snad pominulo. Takže to františkánské dědictví se pak vyskytuje u různých autorů napříč katolickými spiritualitami a samozřejmě i mimo ně. A budíš jmenován aspoň letmo jezuita Robert Murray a jeho knížka Teologie stvoření, kterou v zásadě zakládá na reflexi Františka a Hildegardy, tedy zakladatele františkánů a přeholnice patřící k tradici benediktinské. A teď přijde ten dominikán. A to je, prosím tě, Matthew Fox. Ze všech možných autorů, kteří dnes reflektují teologii a ekologii, Matthew Fox si myslím, že je ten skoro nejzajímavější, i když pro některé nejsložitější. Fox je nejslavnější pro knížku Original Blessing, a Primer in Creation Spirituality, čili něco jako původní nebo prvotní požehnání, základy spirituality stvoření, co vyšlo 1983. Česky z Foxe vyšla knížka Příchod kosmického Krista, uzdravení matky země a počátek globální renesance. A doslov k tomu napsal Ivan Štampach, čili vlastně také dominikán, který se potom vydal ještě na různé jiné duchovní cesty. A v tom se vlastně podobal Matthew Foxovi.
2: A u nás v tom pokračuje Adam Borsič, ne?
1: Například, to znamená vlastně zase Žák Štampachův. Ještě zase po jiných duchovních cestách. A kdo se chce dozvědět víc, kdo byl a jakými cestami šel Matthew Fox, tak tady můžu doporučit jeho autobiografii, která se jmenuje Confessions, The Making of a Post-Denominational Priest, čili vyznání, zase jakoby to augustinovské, rusovské a tak dále, a utváření postdenominačního kněze. To je strašně důležitý pojem, který reflektuje v dnešní době, nebo pokouší se popsat to, co se děje, to, že lidé dnes často vychází z nějaké konkrétní duchovní tradice, řádové nebo jiné, a potom jdou někam dál, ale neznamená to nutně k nějaké úplně konkrétní jiné tradici, ale jakoby za. Ale zároveň si ponechávají to dobré, co se v té staré tradici naučili, už jenom zkrátka bez těch institucí a bez těch, jak bychom řekli, institučních konfliktů.
2: Napadá mě taky nekostel Saši Alexandra Fleka.
1: Například. My nicméně zůstaneme teď u Matthew Foxe. On si založil v Oaklandu, což je vlastně těsně vedle San Francisca a Berkeley, čili tam to, čemu se říká Bay Area, ta oblast zálibu v Kalifornii. Tam si založil Institut pro kulturu a spiritualitu stvoření. Respektive on ho podně založil v Chicagu, ale potom se jako tak musí přesunul do Kalifornie. Té země všeho možného snění. A když jsme před chvílí řekli, že ten František u Zeffirelliho je tak trochu hippík. Ano, jsme úplně přesně tamtéž, kde jenom přes ten záliv ve Haight-Ashbury v San Francisku vlastně se usadilo hnutí hippies.
2: Ono se v tom teplém podnebí lépe na toho Pána Boha spoléhá.
1: Ano. Tak je tam spousta bezdomovců, protože je tam teplo. To je jedna z věcí, která člověka trochu praští do očí, když přijede do těchto legendárních míst, vlastně kolik lidí tam bydlí na ulici, protože tam dá snáze přežít, než samozřejmě v státech severních.
2: Nikdo nevíme, jak skončíme.
1: Konec konců i tento tvůj výrok improvizovaný by šel vztáhnout k františkánské tradici. Ale my k tomu Dominikánovi, čili k Matthew Foxovi. Jeho ústřední téma je spiritualita stvoření, která podle něj byla během staletí středověku a těch následujících podceněná a vytlačená ve prospěch příliš jednostranné spirituality vykoupení. On říká, je tam obojí. Ke křesťanské tradici patří obojí. Jak to akcentování lidské hříšnosti a potřeby vykoupení, tak to, že svět je dobrý, protože byl Bohem stvořen a člověk byl stvořen k božímu obrazu. A zajisté do určité míry je možné v tom Foxově programu cítit taková zpětná reakce na některé podoby, zvláště římské církve, na její podceňování tělesnosti, i když takový ten až přílišný aspekt na lidskou hříšnost, kaženost, on se v protestantismu najde úplně stejně. Ve všech církvích lze to najít, takové to člověče si úplně špatný a tak dále. A on to obrací a říká, ekologie a teologie se navzájem potřebují. Teologie potřebuje to vědomí, že má spolu zodpovědnost za stav světa. A to jsme ještě v těch 80. letech, to ještě mezi tím se samozřejmě věci ohledně klimatu daleko více zhoršily. A teologie potřebuje ekologie, ekologie potřebuje teologii. Tím klíčem je právě ta linie vlastně původního křesťanství, kázání nahoře a tak dále. A František je ten spojující bod. Ovšem dílo Matthew Foxe vzbuzuje také jisté otázky. On působí v Kalifornii v těch 80. letech, to znamená v tom kontextu toho, čemu říkáme New Age. A ne, že on se stává New Ageovým prorokem, stále zůstává křesťanským knězem, ale je vidět, že jakoby má to všude kolem sebe a přejímá z toho do jisté míry tu vizi i ten optimismus. Jo? Že a nyní jsme na počátku toho nového duchovního věku, kdy odhodíme ty staré paradoxy a ty staré závislosti. A člověk se nad tím klade tu otázku, kde jsou hranice legitimního rozvinutí nějaké linie, kterou si bereme z historie, říkáme, my se k tomu hlásíme, a kde už je to prostě za hranicí, že to popírá nějaké zásadní momenty, které v tom také byly, ale které už se nám nehodí. Samozřejmě František s těmi zvířátky, ptáčky, červy, vráceným mlýnem, ochočeným vlkem, tím vším, To je nádhera, ale zároveň on měl ve svém 13. století úplně jiný pojmový aparát a lecjaké věci, které už Matthew Fox a jiní jakoby odkládají jako nepoužitelné, ty pro něj byly nepřekročitelné. To je konkrétně ta posvátná úcta k papeži a ke kněžím vůbec. To, že on z té velké pokory ani vlastně nechtěl být sám vysvěcen na kněze, zůstal pouze jáhnem. Když čteme opravdu ty prameny ze 13. století, tak nám vyvstává někdo, kdo jistě se nám jeví jako svého druhu hippík, ano, ale zároveň je v něm mnoho toho, co vychází z pojmu své doby a o co se potom zajisté hádali jeho různí následovníci. Jestli v těch některých životopisech ta Františkova poslušnost, pokora, jaksi oddanost vůči hierarchii, jestli nebyla vlastně poněkud přetažena oproti tomu, jaký byl doopravdy. Jo, to jsou potom ty různé konkurenční životopisy Františkovi. Ale to je jiné zkoumání. Podstatné je, že Matthew Fox si opravdu z Františka bere to, co chce. A mě tam při četbě Foxe, i při srovnávání s tím Františkem, napadla jedna věc, kterou jsem u Foxe nenašel a myslím si, že by neměla být opomenuta. Kristus u Františka je Kristus zraněný. No, to jsou ta stigmata. To je jeden ze základních františkovských motivů. Ta vize nahoře La Verna, kdy se prostě modlí se vztaženýma rukama, zjeví se mu Kristus a na rukou se mu udělají stigmata. A to je to podobat se Kristu, který není jenom nějaký jako sladký povídač hezkých podobenství, ale je v něm prostě to strašlivé zranění, které jakoby v té foxovské teologii by mělo být překonáno. Já bych to řekl, jako by chtěl ty rány zahojit. Proto v těch knížkách mluví o tom uzdravení matky země a globální renesanci, ale jako by chybí tam ten motiv, že ke křesťanství i k tomu nejpůvodnějšímu prostě patří tenhle ten motiv utrpení a toho individuálního vztahování. A proto ponecháme teď Matthewa Foxe, třeba se k němu někdy vrátíme, a půjdeme teď zpět k františkánským pramenům, k té původní středověké františkánské literatuře a přečteme si kousek ze slavíka svatého Bonaventury, když zvířátka a ptáčci, tak speciálně teď slavík. Ta skladba se nazývá tradičně podle svatého Bonaventury, což byl generál řádu a oficiální životopisec svatého Františka. Reálně asi není od něj, ale od jiného františkána v Anglii žijícího Johanna Peckhama. Ze současníči jsme stále v tém, že 13. století. A tam vidíme, jak ta chvála přírody, ta ústřední metafora z přírodního světa, tedy ten slavík, jak odpovídá Františkově tradici vtahování přírodní světa do náboženské zkušenosti. Ten slavík to je duše, která sleduje Kristův život od narození po smrt a vzněcuje se láskou do té míry, že touží s ním zemřít a spojit tak jakoby lásku a smrt do jednoho a umírá, ale ta smrt je vlastně blažeností. A do češtiny tuhletu skladbu přeložilo několik lidí. Mimo jiné Jakub Deml, který se v téže době, kdy překládal slavíka, zabýval středověkou mystikou vůbec a připojil ke svému překladu rozsáhlý komentář, ve kterém dokumentuje souvislost slavíka svatého Bonaventury s dalšími starými mystickými tradicemi. A my jsme tenhle ten překlad i ten Demlův komentář otiskli v sebraných spisech Jakuba Demla v Akademii roku 2014. A já tě poprosím, abychom ten dnešní díl uzavřeli ne Františkem, ale něčím výsostně františkánským.
2: Slavíku ty půvabu v jarních hlasateli, písní tvou se kde které srdce rozveselí. Slyšíc, že už zimních slot stopy vymizely, zaleď prosím ke mně též ptáku těšiteli. Zaleď, zaleď, pošlu tě k svému přítelovi, chci mu velké lásky své dáti důkaz nový. Jdi a líry tvojí hlas nejlépe mu poví, co lze duší prožívat, ne tak říci slovy. K Kdo ten slavík, snad se ptáš ve své zvědavosti? Jest to duše milostná, vyzdobená ctností, která v duchu putujíc tam, kde Bůh sám hostí, o té vlasti písničku skládá v toužebnosti. Ové, ové, propuká duše v truchlé lkání, v slzách želíc toužebná svého putování, chválit Krista u velkém vynasnažování, že tak jej odpykal z pronevěřování. V této duše hodině jako spytou zdá se, ale kolem poledne žár kdy rozmáhá se, aby lásky ostnové ryly zas a zase, umučením Kristovým nyní obírá se. A tu volá duše, jak smyslů pozbavená. Kříž, srdce, poduško, ach, má skrvavená. Pro mé hříchy, o, proč jen s tebou poraněna, nejsem též. Ty umíráš a já uzdravena. V tomto lásky zemdlení, v této slastné chvíli, rozkoši souc proniklá, úpí sténá kvílí, neboť zraků jejich směr nikdo neodchýlí, od ran svatých sama pak k tomu nemá síly. Snésti posléz nemohouc palčivost té střely, umírá, jak řečeno, avšak uveselí, neb se jí hned otvírá přístup ráje skvělý. Do příbytků v toho, jenž trůní nad anděly.
0: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: František z Assisi a láska tvorstva, to bylo téma dnešní spirituály Martina C. Putny a Niny Rutové na stanici Vltava. Františkův chvalospěv stvoření uslyšíme v různém provedení, třeba od Jitky Molavcové a Alfreda Strejčka nebo ve zhudebnění Petra Ebena dnes v 10 hodin dopoledne v koncertu duchovní hudby. A na konci 12. století v umbrijském Assisi se ocitneme také s podvečerní četbou na pokračování. Francouzský romanopisec Julien Green, na rozdíl od mnoha jiných františkových životopisců, neskrývá nic z poživačného života plného pozemských radovánek, kterým žil mladý František do svých 25 let. O to kontrastněji pak vystupují události Františkovy konverze, vznik bratrstva menších bratří, mystické zážitky z poustevny na hoře Verna nebo zápas o františkánskou řeholi. Po páté knihu Bratr František otevřeme na Vltavě dnes v 18 hodin a 30 minut. A toto bude ode dneška náš radioseriál.
4: Tak. Tady, jen si to přečtěte.
5: Ctěný pane, především vám vyslovuji...
4: Tady čtěte. No, skladby skutečně patří k nejznamenitějším...
5: Krásně cítěným a nejjemněji propracovaným, no. Jež jsem v poslední době poznal. S veškerou úctou...
4: Váš upřímně oddaný Franz Liszt, vidíte?
5: No, pěkné. A...
4: Sám velký maestro Liszt si myslí, že moje skladby jsou dobré. Věří ve mě, cizí člověk. Jenže já, abych mohl vyniknout, koncertovat, komponovat, musím někde začít. Získat žáky, příznivce, obdivovatele. A k tomu potřebuju těch 400 zlatých na licenci. Počkejte za pár let, až uvidíte na plakátech moje jméno. Naše jméno. Až tam bude velkým písmenem stát Smetana.
5: Je to dobré jméno, poctivé už dneska. I bez těch tvých koncertů.
4: Jistě, ale kde ho znají? V Obříství, v Litomyšli, Růžkovi, Glhoticích? Uvidíte, že až uspěju, až zazářím, jak věří sám maestro Liszt, budou naše jméno znát celé Čechy. Co Čechy? Německo? Evropa? Tatínku, co pak to nestojí za 400 zlatek?
3: První část seriálu Pavla Molka Smetana nese název Zazářit a poslechnout si ho můžete u nás na Vltavě dnes v 11 hodin dopoledne. Teď je 8.30 a my si připomeneme významnou osobnost české podzemní katolické církve za komunismu, Lídu Javorovou.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: 17. září nad ránem zemřela ve věku 94 let významná osobnost podzemní církve i brněnské diecéze. Žena, která byla v 70. letech biskupem Felixem Maria Davídkem tajně vysvěcena na katolického kněze. Kdo byla Ludmila Javorová? Jaká byla její duchovní cesta i role v církvi? A jaký odkaz tu po sobě zanechává? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Do brněnského studia už zdravím katolického kněze a publicistu Jana Hanáka. Dobrý den, Jane.
2: Dobrý den i vám, Matěji.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senft.
0: Krédo.
1: Jane, o jakou osobnost s úmrtím Ludmily Javorové přichází nejen brněnská diecéze, ale i katolická církev jako taková?
2: Tak já doufám, že oni nepřichází, že zůstává, i když samozřejmě už odešla na druhou stranu času, to je jasné, ale ty její myšlenky přetrvávají a konec konců spousta lidí, kteří o ní mluví a vydávají svědectví i v těchto chvílích, je toho důkazem a snad i trošku já. Ale já si někdy říkám, že jsem velice vděčný za to, že jsem potkal někoho, kdo v katolické církvi je v kněžské roli a je to žena a je nesmírně inspirativní, protože se mi to pravděpodobně už do konce mého života nepodaří.
1: Z téhle inspirace, kterou přinášela do světa Ludmila Javorová, vznikl před pár lety i dokument Ona je kněz, který jste pro Český rozhlas Vltava připravil právě vy. Kvůli němu jste se s Ludmilou Javorovou mnohokrát setkal a mluvil s ní. Tak jak na to vzpomínáte, jaké to bylo?
2: No jako nesmírně silný inspirační zdroj. Ono to samozřejmě bylo už teda o něco dřív. Ten rozhlasový dokument tady pro Vltavu byl v podstatě poslední, který jsem točil, ale já jsem se s Ludmilou kvůli natáčení začal scházet už o dost let dřív. A bylo to tehdy projekt pro Českou televizi Zakázaný Bůh, dokumentární projekt vlastně o církvi, dejme tomu v době bolševického režimu. Takže to nešlo opomenout, jo. Ale pochopitelně já jsem rodilý Brňák, to znamená o skryté církvi Koinotes i Ludmile Javorové jsem už věděl dřív. Dokonce mi, já s dovolením budu říkat Lída, protože taky znám mnoho lidí a ona mi taky říkala, ať je říkám Lída, tak jsem se s ní potkal už někdy v 16 letech na začátku 90. let a ona si na to vzpomněla velmi dobře, já už méně, ale byl jsem tehdy gymnazista v Brně v Židenicích, kde ona působila docela hodně a žila tam taky. A ona učila náboženství na mém gymplu, jo, takže jsme se díky tomu potkali, ale člověk jako poznával spoustu věcí a měl i spoustu různých, jak to říct, no, prostě ne ze vším jsem byl schopen souhlasit s tím, co Koinotes znamenala, včetně toho, že jsem si říkal, no ale žena, kněz a tak dál, ale postupem času se s tím člověk samozřejmě nějak potkával a přemýšlel, ale to setkání s ní před nějakýma zhruba 8 rokama při natáčení toho Zakázaného Boha bylo úplně zásadní, protože se tam cosi stalo a nebylo to pouze v té racionální rovině, ale bylo to o tom poznání osobnosti, kterou je, a to bylo jako hodně veliký. Takže já jsem byl za to vždycky hrozně rád, za to, o čem jsme si povídali, ale nejenom povídali. Já jsem skoro okolností na Facebooku jsem zaznamenal nedlouho pár dní po smrti Lídy takové svědectví Jirky Strnada, mého kamaráda a kameramana, se kterým jsme s ní právě tehdy točili. Když odešel celý štáb, tak jsme tam zůstali jenom my dva, ještě jsme se dlouho povídali a v předsíni jejího bytečku, tak jsme ji prostě požádali o požehnání. Jo. A ona nám ho dala a to požehnání nás oba dva, no, já jsem to tak zažíval, že mě úplně přikovalo k podlaze. Když jsme vyšli ven, tak Jirka říkal vlastně to stejný. A proč to říkám je to, že Jirka po mnoha letech právě teď, když vytáhl nějakou svou vzpomínku na ní, tak to bylo právě toto. S tím, že to požehnání bylo prostě nejsilnější v jeho životě. Jo? A to jsou právě ty roviny, které třeba nejsou úplně jako uchopitelné nebo racionálně nějak verbalizovatelné, ale kde člověk vnímá, že tady prostě něco je. Že to je, jo. A to je důležitý. Takže spoustu informací i o Koinotes a nejenom historicky. Jo. To je totiž jako jedna věc, že skrytá církev Koinotes je samozřejmě historická událost, která souvisí s tím bolševickým útlakem, ale nezůstává pouze v té historii. Je tam spousta akcentů a myšlenek, které zní doteď a které mají nějakou platnost, nějakou živost. Jo. Konec konců, když se stal papežem František před lety, tak on začal otevírat věci třeba synodalita. Jo, takové to slovo, kterému moc lidi nerozumí, ale synodalita, která neporušuje nějakou hierarchii v tom společenství církve, ale zároveň říká, že ty mnohé věci se nesmí prosazovat jako jenom mocí, jenom mocensky, ale že se mají společně debatovat, společně rozlišovat, společně rozjímat. A ti, kteří v tom společenství církve mají tu moc rozhodovat, tak mají rozhodovat na základě tady tohoto, ne bez toho. Jo, a to tady už bylo přítomno před těmi skoro 60 lety, nebo tak nějak, no to už vlastně bude 60 let, kdy Koinotes jako společenství vzniklo.
1: A když se podíváme právě těch 60 let zpátky, co přivedlo Ludmilu Javorovou do této skryté a tedy i silně synodální větve církve právě do Koinotes a k Felixu Maria Davídkovi?
2: No sám Felix Davídek, ale v podstatě bych neřekl, že Lídu přivedl, ale on to s ní a dalšími potom vlastně začal vytvářet. Jo, tam možná historicky je dobré připomenout, že Felix Davídek byl zhruba 14 let v bolševickém vězení a když ho v 64. roce pustili, respektive říká, že ho museli vyhodit z toho vězení, protože on nikdy nechtěl podepsat to, že se napravil nebo něco a neustále tvrdil, že je prostě neprávem zavřený, takže ho vystrčili téměř z toho vězení. A první, co on udělal, jel do Chrlic, což je dneska úplně okrajová část Brna, kde bydlel, bydlela jeho rodina, ale taky Javorovi. Oni se znali už dřív, byli rodinní přátelé. Takže přijel k ním domů, zazvonil a Lída o tom svědčí, že mu otevřela a první, co on řekl, co děláš, jo. A ona říkala, tak co dělám, tak teď tady jsem. No ne, jako co děláš ve svém volném čase. No a v podstatě říkal, že ji potřebuje. Říkal, já tě potřebuju a půjdeš se mnou do toho, prosím tě, běž navštívit, nebo vyhledej lidi, kteří prostě chtějí být třeba kněžími, nebylo jim to umožněno a tak dál, pojďme je shromažďovat, pojďme se s nimi bavit. Jo. A už vlastně následující neděli bylo první takové maličkaté, ale setkání v podstatě něčeho, co později nazýváme skrytou církví Koinotes. Mimochodem Lída říkala, že to bylo neskutečné pro ní už jenom to, že po ní, jako mladé ženě tehdy, že přijede ten kněz, ten, kterého znali, a že po ní něco potřeboval. Jo, ona říkala, tak furt se nám opakovalo někde, vy holky, vy prostě se musíte brzo vdát a mít děti a dobrý katolický rodiny a tak dále, takové řeči, jako jedna věc, ale že by po nich někdo něco jako potřeboval jiného, tak to, že nikdy nezažila. Jo. A taky říká, že Felix Davídek přišel z toho kriminálu s úplně jasným programem, úplně jasnými vizemi, co by se prostě mělo dělat a spousta těch věcí byla pro ní nesmírně inspirativní a bylo to na ní cítit, když o tom mluvila. I teďka, po tak dlouhé době, jak to bylo jako silné.
1: Jedním z těch jeho programových bodů bylo i svěcení ženatých mužů a následně nakonec i žen na kněze. Jak jste říkal, že chtěl umožnit lidem, kterým to nebylo povoleno, aby se kněžími stali, tak on to ale překročil i ty hranice toho zákazu ze strany státu a překročil i vlastně nějaká pravidla své vlastní církve. Tak proč se proto rozhodl?
2: No já jsem Felixe Davídka osobně nikdy nezažil, protože on zemřel v roce 88 a to já jsem byl ještě kluk a vlastně jsem celkem moc nic nevěděl. Takže to, co teďka říkám, je to, co jsem získal z těch různých svědectví. Jo. Já si nemyslím, že by on to vnímal tak, že to je překračování nějakých hranic teda ve smyslu církve, ale že to je nějaký přirozený posun, ke kterému se má dojít a ta doba to umožnila. Doba umožnila nějaký posun, nějakou akceleraci. Myslím si, že i s tímto motivem přistupoval k tomu, že se rozhodl světit ženaté kněze, ženaté biskupy a nakonec vlastně i ženy. Ale mělo to ještě jednu rovinu. Byla to doba opravdu podzemí, snaha žít svobodně víru, svobodně církev a ta se prostě žila v tom podzemí. A měl tu zkušenost kriminálu a snažil se vlastně i umožnit to kněžství tak, jak by to ten bolševický režim, jako by ho to ani nenapadlo. Samozřejmě, když byl někdo svobodný muž dlouhodobě, tak a byl to tedy křesťan, katolík, tak byl v nějakém podezření, že jestli on náhodou není kněz a tak dál, takže i STB a podobně na něho měla nějak víc spadeno. Ale aspoň zpočátku by ho nenapadlo ten režim, myslím, že by knězem mohl být někdo ženatý, případně nakonec i žena. To je, myslím, docela důležité vědět, že ten dost zásadní motiv pro svěcení i žen, což se stalo na konci roku 1970, tak byl ten, že se očekávalo opět zavírání. Jo, to, že potom přišel ten husákovský salamový socialismus, jestli někdo dneska říká, že on byl přehnaně jako v konspiraci a že to vlastně nakonec bylo jinak, ale to v té chvíli jako nikdo ani nemohl vědět. Mohlo to být i tak, že mohlo dojít k podobnému zavírání, jako bylo v 50. letech. No a v těch dobách, kdy byly jako striktně oddělené mužské a ženské kriminály, tak prostě ty ženy, které tam byly v tom kriminálu, na rozdíl od mužů, vlastně neměly vůbec, a byly to katolíci nebo katoličky, tak neměly vlastně vůbec žádnou jako svátostnou duchovní službu. Takže i Lída říká, že on je světil i s tím, že ty budeš zavřena, tak aby tam ty ženy něco měly, aby tam ty ženy měly tu možnost. Tam je mimochodem docela zajímavý příběh, že tohleto uvažování, zdá se, u Felixe Davídka hodně rozjela matka Vojtěcha Hasmandová, což je docela známá řeholnice Boromejka, která taky prožila nějaký podstatný čas v kriminálu. A oni, když se koncem 60. let potkali a Lída u toho byla, tak ta Vojtěcha Hasmandová říkala Felixovi, který už byl v té době tajně svěceným biskupem: vy muži jste v těch kriminálech měli naprostý luxus, pokud jde o tu duchovní službu. Ale ženy byly ponechány ladem. Vy jste biskup, vy s tím musíte něco dělat. A Lída říká, že vůbec netušila vlastně, jak to chce Felix udělat, protože jí řekl, že ano, že se nad tím zamyslí. A začaly v rámci skryté církve i přednášky a nějaké debaty na téma postavení žen v církvi. Takže ono to má i nějaký jako vývoj i velmi praktický, proč tomu došlo. Ale řekl bych, že tady byl bych rád, aby to neskončilo jenom v tom, že ano, tak byla to výjimečná doba a bylo to jenom praktické. Jako, myslím si, že opravdu vnímal Felix Davídek, že tady nastává nějaký posun a ta doba ho umožňuje.
1: A jak to viděla sama Ludmila Javorová, protože to pro ní byl na mnoha úrovních velký krok, jak na té duchovní, tak i té vlastně civilní, kdy, jak jste říkal, jí hrozilo reálné nebezpečí, že za to ponese následky.
2: Pokud jde o ten státní komunistický režim, tak tam asi nebylo tak úplně důležité, jestli byla vysvěcená na kněze nebo ne, tam by ty následky nesla jenom proto, že vůbec něčím takovým jede, jako ona říkala, jo. Ale samozřejmě, že tam jako byla i ta rovina, co na to vlastně nakonec řekne Řím. Jo, tam je taky dobré vědět, že se vycházelo z takzvaných mexických fakult, to nebudu tady vysvětlovat, to je nadlouho, ale v podstatě jde o to, že v určitých situacích útlaku různých politických režimů Řím už mnohem dříve, tedy míněno svatý stolec, Vatikán, řekněme, tak dával jisté dovolení jako jednat bez vědomí Říma, i pokud jde o různá svěcení. Jasně, nebylo tam výslovně řečeno, že by to mělo být nad rámec toho, co obvykle Řím dělá. Jo, tam šlo o to, že třeba Řím nemusel znát jména biskupů a podobně, což normálně je potřeba. Určitě nemluvilo o tom, že by to měly být třeba ženatí nebo ženy, to jistě. Jo. Ale přece jenom jako vycházelo se z toho, že toto nějaká taková specifická situace. A je pravda, že na to téma postavení žen církvi právě v prosinci roku 1970 probíhal takzvaný synod, nebo jak to nazvat, skryté církve na faře v Kobeřicích na Jižní Moravě, kde se tak postupně konspiračně sjeli různí členové církve a kde se o tom to mělo jednat. A tam jako rozhodně nebyla klidná atmosféra, protože už se očekávalo asi s čím Felix Davídek chce přijít. V podstatě to znamenalo trochu i rozkol v tom společenství, právě to je to téma svěcení žen. A podle Lídy tam hodně zaznívalo od těch odpůrců ta otázka, co na to řekne Řím, co na to řekne papež. Jo? A Felix jim říkal, podívejte se, já nikoho nenutím. Já jsem vás povolal a nabídl nějakou tu službu a to, k čemu teďka jako zvu nebo vyzývám, to není hazard. To není hazard, ale je potřeba poslouchat nejenom právo, ale ducha, který nás vede do neprobádaných vod, jo? Který nás vede, abychom vystupovali z toho prošlapaného prostoru našich zkušeností, našich pravidel někam dál. A vnímám to tak. Ale ten rozkol to znamenalo a on v podstatě potom už jako začal, už nepřestal. Jo? Už dá se mluvit o tom, že skrytá církev potom měla jako více proudů. No a pár dní vlastně potom, co se stalo v těch Kobeřicích, tak Felix Davídek říkal Lídě, já vím, že teď nastal čas, vím, že toho času není moc a rozhodni se, jako chtěl bych tě vysvětit. A ona si vzala čas na rozmyšlenou a nakonec řekla dobře, jo. Ale s tím, že vnímala, že to je opravdu něco, co je určeno pro situaci, kdy

0: ale jejich jména neznáme. Jediné jméno, které známe, je Ludmila Javorová. Tak není proto, že ona by to někde rozhlašovala, ale proto, že když potom v 90. letech došlo k tomu, že se nějakým způsobem srovnávala ta situace, nějakým způsobem měla vplout ta skrytá církev do církve, dejme tomu svobodné, tak to bylo zveřejněno vlastně odpůrci Koinot, bylo to zveřejněno odpůrci i toho kněžského svěcení ženy. Jo, tak to jenom chci říct, že to není o tom, že ona by držela nějaký transparent, podívejte se na mě, ale byli to ti, kteří to kritizovali, kteří řekli, tady je nějaká Ludmila Javorová, podívejte se na to, jak Koinotes vlastně byla úplně zmatená církevní struktura, protože světila i ženy a tak dál.
1: A zároveň odpůrcem tohoto vysvěcení byl nakonec i Vatikán, který Ludmile Javorové toto svěcení odebral. Ona sama, ale v již zmíněném dokumentu mimo jiné řekla. Jenže jak oni mohli rozhodovat, zdali je nebo není schopna žena přijmout svěcení. Ty momenty byly drastické. Kněžství je nesmazatelný dar boží, čili s tím já nemůžu zacházet, jakože mi ho někdo vezme. Může ho vzít Bůh. Tak jak to vidíte vy? Sám jste říkal, že jste původně s tím také měl problém, ale po setkání s ní a mnoha rozhovorech jste svůj postoj taky upravil. Tak může Vatikán, nějací úředníci odebrat svěcení, které už proběhlo, nebo je to něco, co už je od momentu, kdy se to stane skutečně v rukou božích?
0: No, v rukou božích je to doufám vždycky, jo. Ale jakoby odebrat svěcení jako podle mého soudu nejde. Ale tady šlo o něco jiného. Tady šlo o to, že bylo zpochybněno to, že vůbec to svěcení bylo platné. A nebyli to nějací úředníci, ale byl to papež, jo. Takže to zase má nějakou váhu. Stále určitě. Dokonce, samozřejmě bavíme se o papeži Janu Pavlu II., který v roce 1983 vydal, jak to říct jednodušeně, dejme tomu něco jako novelu kanonického práva, kde se o svěcení žen mluví jako o zločinu, dokonce zločinu pokusu o vysvěcení ženy a tak dále, ale každopádně tam je to jako formulováno, že to prostě katolická církev minimálně nechce. Jo? Ale je taky potřeba vědět, že Ludmila byla vysvěcena o 13 let dřív, kdy tady tenhle ten zákaz takhle výslovně neexistoval. To je taky jako pravda. Ale myslím si, že to je právě to, že jedna věc je, když stojíme na těch principech jako našich zkušeností a pravidel a tak dál, které v církvi máme, no tak to jako nikdy výslovně dovoleno nebylo. Jo? A dokonce v roce 83 to bylo v podstatě zakázáno i výslovně v tom kanonickém právu a tak. Ale pokud přijmeme to, že jsme vedeni duchem, který vane kudy chce, tak to je právě ta jiná rovina. To je to, co si myslím, že Felix Davídek hodně otevíral a čemu já docela dost věřím. V respektu k těm pravidlům, jo, to já nechci říct, jo, mě třeba teďka v poslední době, když samozřejmě i ze smrtí Ludmily přišla spousta zpráv o tom, jak je to strašný, jak žena nemůže být kněz a tak dál, jako pojďme se o tom bavit. Přece svobodná debata nerovná se rozkol. Já respektuju to, že církev katolická teda v současné době tohleto ve svých pravidlech prostě neumožňuje. Jo. Ale to ještě neznamená, že se o tom nemůžeme bavit, nemůžeme to rozlišovat, nemůžeme rozjímat, jestli to náhodou není cesta, jestli to není dobrý. A podle mě je, ale proto jsem taky říkal už na začátku, že pravděpodobně byla Ludmila jediný kněz žena, kterou jsem v životě potkal, protože se to asi už nedožiju. Ale jako já jsem rád církvi takové, jaká je, jo, to je jasný. A myslím si, že tak, jak jsem třeba mluvil o tom požehnání, to je prostě něco, co nedáte do paragrafu, ale vnímáte to velmi silně v té chvíli. Prostě tato žena, tato duchovní matka mě prostě žehná. Jo, a je to tak, je to kněžské, jo, je to to, co posvěcuje svět, řekl bych. Že to tam je přítomno. A myslím, že ona jí to mluvila, když potom přišli určití emisaři z Říma, že musí teda podepsat něco a tak dál, tak ona říkala, hele, jako já nikdy jsem nebyla pro tu nastrojenou službu, nikdy jsem to tak nevnímala, že bych někde vystupovala nebo něco takového, jo. Takže já nemám problém, pokud to církev nechce, abych sloužila jako kněz, tak nebudu. Jasný, jako poslušnost, ne, jasný. Ale abych podepsala, že se to nestalo, to nemůžu, že to není pravda. A abych podepsal, že o tom nebudu mluvit, když někdo za mnou přijde třeba, to taky nemůžu podepsat. Jo? A to je právě, ona říká, to není jenom o právu, je to opravdu o duchu. A já rozumím tomu, že se toho můžeme jako obávat, protože si člověk řekne, tak to bude úplná anarchie, jo? Když tady řekneme, kdo vane kudy chce, no dobře, ale Jenomže Ježíš trošku takový, jako je, on nám to vyzvodal, že jo. Tak je to nebezpečné? Je to nebezpečné, jo. A dává to smysl za mě 100% ano. A mimochodem to bych taky docela rád řekl, že když se mluví o Ludmile Javorové, tak se často mluví o tom jako žena, kněz a tak dál, jako že by to bylo jediný téma, že to je téma ženské emancipace, ale tak to jako není. Aspoň já to tak nevnímám od Lídy, jo, že ona taky vnímala, že vysvěcený má být ten, kdo má to charisma. Má to být rozlišováno těmi představenými, kdo má kněžské charisma. A já nejsem žena, jsem muž, že jo, a jsem kněz, ale. A ona mě jako dokázala ohromně rozvinout mnohé roviny toho, co toto kněžství vlastně znamená. Ona třeba říkala, že když po ní chtěli, aby nevystupovala jako kněz, tak říká, no, tak nebudu, jo, nemám s tím problém. Ale říkala Bohu, Bože, tak co teď, jo? Tak říkala, tak koho mi pošleš, o toho se postarám. Jako v nějakém duchovním doprovázení. Koho mi pošleš, o toho se postarám. A já jsem jí nesmírně vděčný a Hospodinu na prvním místě a jí jsem nesmírně vděčný za to, že můžu patřit mezi ty lidi, o které se postarala. A musím říct, že po tom setkání a setkávání s Lídou jsem o dost jiný, než jsem byl předtím.
1: A není tedy právě ona dokladem člověka, který má to kněžské charisma a člověka, jehož směrem vane ten zmiňovaný duch, který dokazuje, že ta synodální cesta je cestou do budoucna slova a činy, které přinesl papež František, že by se měla rozvíjet?
0: No tak jednoznačně. Tak ona je kněz. Tak jsme nazvali s Violou Ješkovou, která byla dramaturgyní toho dokumentu pro Vltavu, tak jsme to tak nazvali společně. Ona je kněz. Jo, já neříkám to slovo kněžka, protože mně se to moc nelíbí, ale to spíš pokud jde o jazyk. Jo. Ale možná na to nejsem zvyklý. Ale ona kněz je prostě. Kněz, ona kněz je. A ta synodalita, o které mluvíte, to je něco, co nemá být věcí jenom budoucnosti. To konec konců je to princip církve, který tady byl od samého počátku její existence, už 2000 let. Jo? Akorát jako postupem času, jak se tak jako institucionalizuje úplně všechno, včetně toho společenství církve, tak se ten princip synodality toho společného rozlišování zúžil pouze v podstatě na biskupy a na to, čemu říkáme koncily. Těch koncilů bylo 20, že jo, během dějin, ale myslím tím hlavně ty třeba pozdější středověké a další, kde to opravdu bylo o těch biskupech a teolozích a podobně. A František znovu otevírá to téma, hele, jako pojďme ale všichni do toho. Jo, jasně, je nás strašně moc, musíme to dělat nějak chytře nebo moudře, jo, lépe moudře než chytře jenom, na různých místech, to znamená nějak decentralizovaně taky, protože to opravdu není reálné, aby se všichni sešli, dokonce dneska není reálné, mimochodem, aby se sešli i všichni biskupové z celého světa a o něčem se bavili a porozuměli, jo, jich strašně moc, to za prvé, za druhé mluvím i různými jazyky, jo, není to tak úplně jednoduché, jo. A to znamená, že to je jako nutnost, to je současnost. A nemluvě o tom, že si myslím, že je to taky způsob, jak na jedné straně nevyrušit to, že jsme rozmanití, máme různé role i v církvi a dobře, i to, že někdo je vysvěcený kněz nebo biskup, tak je nějaká role. Jo, to je důležitý, to jako není třeba vygumovat, to by nebylo dobře. Jo. A že tam s tím souvisí i taky nějaká autorita třeba, to je jako jasný. Ale zároveň prostě není možné pominout tu podstatu toho všeho, z čeho to vyrůstá, že každý v té církvi má nějakou roli, nějaký povolání a že to máme jaksi tvořit společně, tedy nebýt klerikální, ale být synodální. To je strašně důležitá věc a konec konců, když člověk si přečte mnohé texty třeba apoštola Pavla, tak on mluví například, že Bůh jedny určil za apoštoly, druhé za kazatele mluvící pod vlivem nuknutí, třetí za učitele a tak dál a tak dál. A já mám někdy pocit, že žijeme trošku semny v tom klerikálním kriminálu nějakém, tak mám pocit, že vlastně všechny ty role zastává pouze ten, kdo prošel tím svěcením a nikdo jiný. A to je něco, co nám neprospívá jednoduše. To si myslím. Taky o tom samozřejmě mluvím, že jo. říkám s respektem, no tak jako ono odejít z nějakého společenství ze církevního, se kterým mám třeba i občas nějakou potíž, nebo mám nějaký, prostě vidím některé věci jinak než někdo jiný, odejít z toho a založit si to své svaté společenství, to je hrozně jednoduchý, ale je to podle mě zkrátka je to špatně, protože unikám z toho dialogu a konec konců stejně by se to nové společenství stalo něčím velmi podobným jako to, co bylo předtím. Mně přijde, že ta reforma spočívá v tom dialogu a v tom vzájemném naslouchání a to je taky něco, co je důležité pro to, abychom se vůbec mohli bavit o nějaké synodalitě.
1: Ludmila Javorová je možná příkladem toho dialogu, toho, že ani po všem, co se jí událo, neodešla z církve, ale dále v ní působila, byla výraznou členkou brněnské diecéze a přinášela otázky synodality a ženského svěcení do veřejného dialogu.
0: Ano, a byla vždy mimochodem, zrovna dneska jsem se o tom bavil s mým kamarádem Jendou Špilarem, řekl jednu takovou pěknou věc, která mi došla, ano, tak to je. Ona byla vždycky jako pozitivní v tom smyslu, že ona i když řekla nějakou kritiku, tak ji řekla proto, ne aby někoho jako zadupala, ale aby ta věc prostě mohla být lepší. Jo. Jako rozumíte, jo, že ona nebyla žádná, jak to někdy tak je, že člověk je jako umanutý, že bojuje za svou pravdu a svou vizi třeba i církve, ale nejenom církve, samozřejmě to je jako mnohem širší. Jo. A vlastně jako jenom plive ten oheň na všechny strany, co všechno je špatně. Jo. A ona to takhle neměla. Ona byla velmi konstruktivní, v tom smyslu jako i metodologickým prostě. Ona budovala, než by něco ničila. V tom byla velmi inspirativní. A je doteď.
1: Taková byla a je Ludmila Javorová, žena v komunistickém režimu vysvěcená na kněze. Právě o ní jsme dnes mluvili a vzpomínali na její odkaz s katolickým knězem Janem Hanákem. Jane, děkuji, že jste si udělal čas a přišel k nám do Kréda.
0: Matěji, děkuji též a děkuji za pozvání.
1: Budu se těšit snad zase brzy naslyšenou.
0: Já rovněž.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
2: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Ve věku 94 let zemřela 17. září nad ránem Ludmila Javorová, významná osobnost České katolické církve. V 70. letech jí biskup tzv. Podzemní církve Felix Maria Davídek udělil kněžské svěcení. Po roce 1989 katolická církev konstatovala jeho neplatnost a Ludmile Javorové bylo později oficiálně sděleno, že nemůže vykonávat kněžskou službu. Přesto zůstala aktivně zapojena do života církve, působila jako učitelka náboženství a účastnila se veřejné diskuze o postavení a službě žen v církvi. Její odkaz připomnělo dnešní krédo na stanici Vltava a zmiňovaný radiodokument Ona je kněz dohledáte na webu vltava.rozhlas.cz. Vážení a milí, za pár chvil se vydáme na bohoslužbu do Kutnohorského sboru. V 10 hodin pak věnujeme koncert duchovní hudby Františkovi z Assisi, který má dnes svátek, a v 11 pro vás budeme mít první část dramatické minisérie o životě v hudbě Bedřicha Smetany s Jaroslavem Pleslem v titulní roli. Odpoledne každý den na Vltavě nabízíme povídky, dnes jako celý tento týden od Eduarda Basse, jehož 80. výročí úmrtí připadlo na čtvrtek, a v příštím týdnu se vydáme s českými současnými autory na frankfurtský knižní veletrh.
2: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
4: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
2: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
4: Od 5. října ve vltavské povídce od 13.30.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.
4: Bohoslužba.

Je 9 hodin, vážení a milí, před námi je na stanici Vltava přímý přenos bohoslužby Církve Křesťanská společenství. Ve sboru v Kutné Hoře slouží pastor Alexandr Štěpánovský.

Dobré ráno, vítáme vás na našem nedělním shromáždění křesťanského společenství zde v Kutné Hoře. Vítáme vás všechny, kdo jste přítomni tady v sále. Vítáme všechny, kdo nás poslouchají prostřednictvím našeho pravidelného YouTube kanálu. A dnes obzvláště vítáme ty, kteří nás poslouchají prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu 3, stanice Vltava, neboť to dnešní shromáždění je přenášeno i touto cestou. Dovolím se na úvod přečíst slova 145. žalmu. Oči všech vzhlížejí k tobě, Hospodine, a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Vy, kdo jste tady dneska osobně, jste si patrně všimli, že jak místnost tady, kde jsme shromážděni, tak možná i v předsálí, je vyzdobena takovými netradičními artefakty. Máme tady nějaké produkty, ovoce, zeleniny, vidím tady dokonce obilné klasy a další. Ta výzdoba, kterou tady vidíte, není samoúčelná. Souvisí s tím, že na přelomu září a října si připomínáme něco, čemu říkáme poděkování za úrodu, nebo díku vzdání Pánu Bohu za úrodu. Chceme si tím připomenout to, že je úžasné, že stále platí, že když něco zaséváme a očekáváme, tak v ten příhodný a správný čas můžeme sklízet a mít z toho užitek, mít z toho obživu. A byť to možná někdo z nás vnímá jako naprostou samozřejmost, nebo spíš to možná nevnímáme vůbec, tak právě dneska si můžeme připomenout, že je to vlastně jeden stále pevný a opakující se zázrak, za který můžeme být vděční. Toto téma mimo jiné bude připomenuto a pojednáno i v dnešním kázání, které bude mít na starosti náš kazatel Alexandr Štěpánovský, kterému za chviličku předám slovo. Na zahájení toho dnešního shromáždění uslyšíme tak jako vždy několik písní, chval, které budou proloženy modlitbami, a po kázání se rozloučíme opět písní a závěrečným požehnáním. Dovolte mi, abych teď na začátku předal ten čas, který tady budeme spolu mít, Pánu Bohu a vyprosil si jeho požehnání. Pane náš, tak ti děkujeme za to, že se můžeme shromažďovat před tvojí tváří. Děkujeme ti za to, že ty nám žehnáš a prosíme tě, abychom i v tom dnešním dnu si to mohli uvědomit, prožít a být jim pozbuzeni a potěšeni. Amen.

Děkujem, Pane, za to, že i ty dnes nás voláš k sobě svojí láskou a přitahuješ a že ti můžeme vzdávat chválu i v tento čas. Dobrořeči ti. Amen.

Pane, děkuju, že si vším, co máme. A děkuju, že žádný člověk není pro tebe zapomenut, a tak se přimlouváme za osamělé. Přimlouváme se za seniory, buď jim blízko, žehnej jim. Žehnej těm, kdo jsou nemocní, aby se jim dostalo pomoci, aby se jim dostalo potěšení, uzdravení z tvých rukou. Žehnáme maminkám, samoživitelkám, ochraňuje, dávej jim sílu a buď jim blízko, Pane. Žehnej těm, kdo potřebují i v tuto chvíli tvůj dotyk a tvoji pomoc. Amen.

Pane, tak se přimlouváme i za ty, kteří jsou pronásledováni pro tvé jméno a věznění pro tvé jméno. Požehnej jim, buď jim blízko, dej jim sílu zachovat víru a věrnost. A modlíme se i za to, kteří jsou ve vězení, protože udělali nějakou hloupost ve svém životě, nějakou chybu. Pane, děkuju, že tvoje odpuštění a milost je pro každýho. Děkuji ti za to, že otvíráš svoji dlaň se svojí láskou každému člověku. A prosíme i za takové, kteří potřebují zvláštní milost v těchto dnech. Naději a pomoc. Amen.

Pane, dnes se modlíme za Ukrajinu, za mír, za spravedlivý mír na Ukrajině, za ukončení války, za pomoc a potěšení těm, kteří jsou souženi v trápení. Prosíme tě tak za ty, kdo brání svoji zem, prosíme za ty, kdo jsou v zajetí, aby se mohli dostat v pořádku domů, za děti zavlečené do Ruska, aby se mohli vrátit ke svým rodinám. A žehnáme Ukrajincům mezi námi, aby našli u tebe pomoc, pokoj a naději. Žehnáme jim ve tvé jménu Ježíši Kriste a prosíme za mír. Amen.

0: Také vám přeju dobré ráno, zdravím vás, milí přátelé, zdravím vás, posluchači Českého rozhlasu a speciální pozdrav paní Věře Sovové, která zanedlouho oslaví 96 let a je věrnou posluchačkou těchto rozhlasových bohoslužeb a vše si vždy zapisuje a kdykoliv ji navštívíme v domově Barbora zde v Kutné Hoře, tak nám předává to, co se z rozhlasové bohoslužby dozvěděla. Chtěl bych také pozdravit ty nejmenší mezi námi, případně pokud jsou také děti u přijímačů. Všimli jste si, děti, že tady máme různé věci, jako je mrkev, rajčata, krásná velká dýně vás přivítala tam hned u vchodu. To není proto, že bychom dneska potřebovali něco chroupat během bohoslužby, nebo dokonce, že by nás navštívila nějaká zvláštní delegace zajíčků či veverek, ale ten důvod je ten, že bychom chtěli Pánu Bohu poděkovat za úrodu, připomenout si Boží péči. Víte, ono, děti, to vypadá jednoduše. Máme hlad, potřebujeme jídlo, tak jdeme do supermarketu, tam vybereme, co máme rádi, koupíme chléb, pečivo, a tatínek nebo maminka mávne kouzelnou kartou, je zaplaceno a jde se. Ale přitom zatím je spousta práce, spousta námahy a Boží milost. To, že Pán Bůh dává slunce, že Pán Bůh dává déšť. A my za tu milost chceme dneska společně poděkovat, protože to nebereme jako samozřejmost. Učte se, děti, spolu s námi vděčnosti. A já budu teď trošku potřebovat vaši pomoc. Na stolečku přede mnou leží krásný kulatý pecen chleba, čbán s vodou a Bible. A já bych tě, Jebičko, teď chtěl poprosit, jestli by si za nás poděkovala za chléb.
1: Tak, Pane Ježíši, já ti děkuji za všechnu úrodu, kterou si nám letos dal. Děkuji ti za to, že nás tady netrápí hlad, že máme co jíst a že je všeho dostatek. A děkuji ti za chléb, který nám dáváš. Amen.
0: Amen. Děkuji. Leni, prosím, poděkovala bys si za nás za vodu?
2: Tak já ti, Pane Bože, děkuji za déšť, děkuji ti za vodu a i když se může zdát, že toho deště nebylo mnoho, tak ti i přesto děkujeme za to, jak o nás pečuješ, jak o nás staráš a tak ti děkujeme za ten všechen déšť, za to, že mohla být úroda. Amen.
0: Amen. Pane, a taky ti děkujeme za Bibli, za Boží slovo, že ji máme a že ji máme v naší řeči, v našem krásném českém jazyce. Děkujeme za tuto knihu, která byla pro naše předky tolik vzácná, natolik, že byli ochotní pro ní trpět i různá pronásledování, vězení a někteří za to dali i svůj život, aby mohla být Bible v našem národě a v našem jazyce. A prosím, aby skrze tvoje slovo si nám dával sílu potěšení a ukazoval cestu. Děkuji, že ji můžeme číst a děkuji, že ji můžeme brát svobodně do rukou. Děkujeme za mír v naší zemi a prosím, abys nám ho zachoval. Amen. Prosím o píseň, při které děti odejdou do besídek.

Na začátku dnešní bohoslužby byl citován žalm 145. ohledně boží péče. A v žalmu následujícím 146. čteme: blahoslavný je ten, jehož pomocí je Bůh Jákobův, ten jenž má naději v Hospodinu svém Bohu, který učinil nebesa i zemi, moře a vše, co je v nich, který navěky zachovává věrnost, on zjednává právo utlačovaným a dává chléb hladovým. Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin pozvedá sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin chrání cizince, podpírá sirotka a vdovu, maří však cestu ničemu. Hospodin bude královat věčně, tvůj Bůh Sione po všechna pokolení. Haleluja. Haleluja, takový je náš Bůh. Takový, tak dobrý je náš Bůh. Chrání cizince, podpírá sirotka a vdovu. Nedávno jsem mluvil s jednou vdovou a zrovna jsem ji navštívil, ani jsem to tušil, v den, kdy ona říkala, dnes je to zrovna 16 let, kdy manžel odešel. A není to lehké. A ona říkala, Bůh po celé ty roky je mi manželem. Bůh je otcem pro moji dospělou dceru. A takový je Bůh. Povím vám jeden příběh, hodně starý příběh, je nádhernou ilustrací výše uvedeného. Odehrál se v době soudců, tedy před vznikem Izraelského království, to znamená někdy ve 12. 11. století před Kristem. Otevřme společně knihu Rut. A zde čteme, že v té době byl v izraelské zemi hlad. Jeden muž z Betléma judského odešel, aby jako cizinec pobýval na moabských polích. Jeho jméno bylo Elimelek. Jeho manželka se jmenovala Noemi a měli dva syny. Jeden se jmenoval Machlon a druhý Kilion. Když žili v té moabské zemi, Elimelek za nějaký čas zemřel a Noemi zůstala sama jako vdova se svými dvěma syny. Ti se oženili, vzali si moabské dívky, jedna se jmenovala Orpa a druhá Ruth. Pobývali tam asi 10 let a zemřeli oba synové Noemi. Ona zůstala sama se svými snachami a když se doslechla, že v zemi izraelské je opět úroda, že Bůh pohlédl na svůj lid a je tam dostatek chleba, tak se rozhodla, že se vrátí domů. Své snachy posílá, aby se vrátili ke svým matkám, aby se znovu vdali, měli rodiny, a oni nechtějí. Říkají, ne, my půjdeme s tebou. Holky, co byste se mnou dělali? Já už jsem stará, povídá Noemi, běžte domů, vraťte se, vdejte se. Orpa jí políbila, odešla domů, ale je tam napsáno, že Rut k ní přilnula. Nebo jiným slovem by se to dalo přeložit, jako že ji objala. Její jméno se dá vyložit Rut jako útěcha, přítelkyně. Objala ji a řekla, nenalehej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu i já. A kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí. To je krásné vyznání. Ona si Rut vybrala pečovat o svoji tchyni a tím zároveň se rozhodla pro víru v Hospodina. Moabci, to nebyl přátelský lid nebo příbuzný vůči Izraeli, to byli v podstatě z historie, jim nějak ublížili, když putovali z egyptské země Izraelci do země zaslíbené a Moabci byli v podstatě nepřátelé a Moabec neměl být přijmut do společenství Izraele, měl přístup do toho kultického společenství až do 10. pokolení. Obě tyto vdovy přichází do Betléma,
lidé ji po mnoha letech poznávají, seběhnou se a říká, to je Noemi, se vrátila. A Noemi říká, jim říká, nenazývejte mě Noemi, což znamená něco jako rozkošná, ale říkejte mi Mara, to znamená hořká, zatrpklá, protože já jsem odešla s plnou a Bůh způsobil to, že se vracím s prázdnou. A ona v podstatě říká, Bůh mi způsobil hořkost, Bůh mi způsobil zlo, on je v podstatě proti mně. Beznaděj, bezvýchodnost, zatrpklost, Pán Bůh mě opustil. Pán Bůh mě opustil, jsem sama vdova se snachou, která je také vdova a nemám vůbec nic. A čteme tam, že začínala sklizeň ječmene. Začínala. Víte, tam, kde končí lidské možnosti, lidské síly, tam začíná něco Pán Bůh často dělat. A jakoby to je pódium pro začátek Božího jednání a tak je to i v tomto případě příběhu. Čteme tam dál, že Noemi v tom Betlémě měla příbuzného, který byl vážený, mocný, bohatý člověk, jmenoval se Boaz. I to jeho jméno vystihovalo jeho charakter a postavení, síla je v něm nebo v něm je moc, by se to dalo přeložit. A Ruth povídá své tchyni, já tady nebudu sedět s rukama v klíně, já půjdu něco dělat a půjdu sbírat na pole paběrkovat, co jim prostě odpadne, zkusím, jestli najdu milost. Ocitla se náhodou, jakoby náhodou právě na pole toho Boáze. Ale v těch božích příbězích i těch našich nejsou to náhody. A Boaz, když přišel, tak si ji všiml a říká, kdo to je? To je Moabka Ruth. Od rána tady sbírá, jenom na chviličku si odskočila domů a Boaz říká, nechte jí být. Nikdo ji neobtěžujte a schválně pro ní upouštějte, nechte jí tady sbírat. A oslovil jí, říká, v klidu tady sbírej, nechoď na jiné pole, tě nikdo neobtěžuje a budeš-li mít žízeň, tady je voda. A když byl čas jídla, pozval jí i k jídlu. Ona říká, jak to, že tak laskavě se mnou mluvíš, když jsem cizinka. A Boaz říká, dobře se tady ví, jak se zachovala ke své tchýni, jak si neopustila, jak si věrná snacha. A ti Bůh odplatí za tvůj skutek. Když večer přichází Ruth domů s tím, co nazbírala, tak Noemi nad tím spráskne ruce a říká, holka, kde jsi to sbírala? No, byla jsem na poli nějakého Boáze. A Noemi reaguje, to je náš příbuzný, on je požehnaný Hospodinu, který neodňal své milosrdenství živým ani mrtvým. Ona v podstatě říká, tak přece na nás Bůh nezapomněl, tak přece existuje Boží milosrdenství. Tato žena, tolik zkoušená životem a těžkostmi, která si prožila tolik trápení, ona se setkává s Božím milosrdenstvím. Ne, že by to na ní nějak spadlo z nebe, nějakým zvláštním zázrakem, ale skrze člověka, který měl srdce na správném místě, ona zakouší Boží dotek a Boží péči a říká, tak přece Bůh na nás nezapomněl. A ještě něco důležitého. Ten příběh pokračuje odváženou žádostí ze strany Ruth vůči Boázovi, aby se jí jako příbuzný ujal. Aby koupil ten díl pole, který patřil zesnulému Elimelekovi a zároveň, aby se stal jejím vykupitelem. Tak to v Izraeli fungovalo. A Boáz to udělal. Byl to bohatý a vlivný člověk a ten svůj vliv použil proto, aby se zastal chudé vdovy nebo chudých vdov, aby vykoupil tak, jak mu to dával právo Možíšův zákon, aby vykoupil nejenom ten pozemek, ale Ruth samotnou.
Boaz měl srdce na správném místě. Víte, on sám měl maminku, která byla cizinka, vyrostla jako cizinka v izraelském národu. Národě jmenovala se Rachab a byla to nevěstka, která skrze svoji víru jako jediná byla zachráněna z Jericha tím, že ukryla izraelské svědy. Ten příběh nám připomíná důležitou věc, že ani ty, člověče, nejsi pro Pána Boha zapomenut. A připomíná nám to, že Ježíš Kristus je náš vykupitel, že nás vykoupil z moci zlého, z moci ďábla, z moci temnoty, svou smrtí na kříži za nás zaplatil a svým vzkříšením zvítězil nad smrtí a temnotou. Je naším vykupitelem a spasitelem a v něm jsme přijati za boží děti. Ten náš dnešní příběh končí svatbou. Po letech se jim narodil chlapec, který se jmenoval Obed. Když dospěl, tak měl syna jménem Jišaj a Jišaj byl tatínek Davida. To byl

Mojžíšova 10. kapitola 18. verš například. Bůh miluje všechny lidi stejně. Vždyť je psáno, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je pro každého člověka, pro každého z nás. Pán Bůh každého člověka miluje stejně. Ale můžeme vidět, že zvláštní místo má Bůh ve svém srdci právě pro vdovy, sirotky a pro příchozí. Skvěle to vyjádřil Jakub ve svém listu, kde píše: pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem je navštěvovat vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Protože mám rád historii a rád se obracím k moudrosti našich předků, tak připomenu verše člověka, který měl pro nás možná trošku úsměvné jméno, jmenoval se Smil Flaška z Pardubic, byl to český šlechtic a jeho strýček byl Arnoš z Pardubic, první pražský arcibiskup. V roce 1394 napsal knihu Nová rada a věnoval králi Václavu IV. Mimo jiné tyto verše. Měj rád slabé, ponížené, které osud krutě žene, bez zastání, kam, kdo poví. Ochraňuj sirotky vdovy, jak mocný slabého chrání, pro ně měj vždy slitování. Jejich příkoří hleď mstíti, nebo aspoň potěšiti. Povzbuď jejich slabé síly, a když snad trpí násilí, nestav se netečně k tomu. Lépe jest jít do domu, kde pláčí, lkají a kvílí, než kde mají kratochvíli. Dále nebuď králi z těch, které hřích tak velmi těší, že jen pro svou radost hřeší, ať se tvoje srdce leká, hříchu pasti na člověka. Měj stále při sobě stud, před Boží tváří čist buď. Krista, styď se víc než lidí, vždyť on všechna srdce vidí. Jemu průsvitná se zdají, nic se před ním neutají. Jeden prostředek je jistý, zůstat v jeho očích čistý. Jeho neoklame lest, tak nezbloudíš z jeho cest, která vedou až do nebe. A tak, milí přátelé, nestrácejme naději. Bůh je věrný a nezapomněl, člověče, na tebe. Nezapomněl na nikoho z nás. Důvěřujme v Boží milosrdenství a staňme se jeho nástrojem pro druhé. Přijmejme Boží milost a předávejme ji dál. A nakonec chraňme svoje srdce před zlem, jak napsal už Karel IV. Ve svém životopisu, je lidské hřešit, ale je ďábelské v hříchu zůstávat. Pane Ježíši, děkujeme za tvoji věrnost. Děkujeme za tvoji péči a milosrdenství. Děkujeme za tvůj soucit s námi lidmi, zvláště s těmi nejzranitelnějšími. Děkujeme, že jsi nás vykoupil svou drahou krví. V tobě jsme přijati za Boží děti. Pomoc nám předávat tvoje milosrdenství dál. Uč nás chodit po tvých cestách a udržovat svá srdce v čistotě. Pane, nemáme na to sílu sami v sobě, a tak nás prosím tě, naplň svým svatým duchem a zůstávej s vám s námi. A tak vám, milí přátelé, žehnám ve jménu Pána Ježíše Krista. A ti v tom novém týdnu zakoušíte Boží milosrdenství, pomoc a to, že on je živý a že na vás nezapomněl. Žehnám vám, ať jste požehnáním pro ty, kteří potřebují pomoc. Žehnám vám, abyste nestráceli naději, ale nacházeli ji v živém Bohu. Ať je s vámi milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého. Amen. A tak mi dovolte, milí přátelé a vážení posluchači, se s vámi rozloučit, tak jak dříve se na horách Kutných lidé zdravili, zdař Bůh.

0: Pane, tak ti děkujeme za to, že nikdo nemusí být sám, že je tak každý z nás, každýho z nás voláš k sobě a toužíš po tom, aby jsme s tebou hovořili, aby jsme tě hledali. A díky, že jsi dal zapsat do svého slova, že kdo mě bude hledat, tak mě nalezne. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. A tak, Pane, díky za každý hlas, který tak je pozvednutý k tobě a který tak srdce, který nachází tebe, tvoji přítomnost, tvoji lásku a dobrotu. Tak ti děkujeme, Otče, za Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi vzal všechny ty naše hříchy na kříž. A nejenom to, že jsi zemřel na kříži, ale třetího dne jsi vstal z hrobu. A tak s tobou můžeme i dnes zažívat tvoji lásku a dobrotu a věrnost. Amen.
1: Amen.
2: Tak, dnešní shromáždění se nachýlilo ke svému konci. Mně už zbývá vám jenom poděkovat za to, že jste byli s námi, poděkovat těm, kteří byli u rozhlasových přijímačů. A v tuhle tu chvíli už vás pozvu jenom k tomu, co následuje zpravidla po našich shromážděních, a to je malé občerstvení, které je připraveno v předsálí. A to je samozřejmě určeno vám, kdo jste dnes tady přítomní, protože to máte. Máte to za zdí. A pro všechny ostatní, kdo nás znáte nebo kdo s námi jste v kontaktu, připomínám, že děláme pravidelné akce během týdne. Ta nejbližší, která nás čeká, je dne 12.10., kdy nás v našem klubu pod lampou, což je jakési otevřené společenství, kde se scházíme a pořádáme různé kulturně společenské akce. Nás čeká program Obraz jako krajina duše, kde nás paní magistra Štěpánka Králová seznámí s možnostmi výtvarné tvorby a s tím, jak přistupuje k malování svých obrazů. To je věc, která je asi nejbližší. Já vám ještě jednou děkuju za pozornost a těšíme se zase příště. Naschledanou.

0: Dokonáno jest, vážení a milí, s 10. hodinou na stanici Vltava končí přímý přenos bohoslužby církve Křesťanská společenství ze sboru v Kutné Hoře. Sloužil pastor Alexandr Štěpánovský. Nyní se můžete připojit k veřejné sbírce nadace Divoké husy. Mobilní hospic Nejste sami z Olomouce přináší odbornou péči a podporu nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem přímo do jejich domovů. Provází rodiny obdobím, které patří k nejnáročnějším v životě. Aby mohli sestry a lékaři bezpečně a spolehlivě dojíždět za svými pacienty, potřebují pro svou terénní službu nový elektromobil. A vy můžete pomoci hospicu Nejste sami zůstat na cestě k těm, kteří na ně spoléhají. Příspěvky posílejte na číslo účtu 2760-0100. Variabilní symbol je 728. Můžete ale také poslat dárcovskou SMS zprávu v hodnotě 30 korun, 60, 90, 190, 290 nebo 490. Pište ji ve tvaru DMS, TRV a výši částky na telefonní číslo 87 a 3 sedmičky. A chcete-li, aby vaše dary putovaly do hospicu Nejste sami pravidelně, každý měsíc pak pište zprávu ve tvaru DMS TRV husy a výši částky na totéž číslo 87 a 3 sedmičky. Děkujeme, že jste už přispěli 60 tisíci korunami na organizaci Zajíček na koni. Pomoc putuje k osamělým a sociálně slabým seniorům, kterým zajistí obědy na celý nadcházející rok. Teď se můžete zaměřit na nevyléčitelně nemocné, na hospic Nejste sami. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Kterou z 10 houslových sonát Ludwiga van Beethovena máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfina a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas. Pri Bohemia Radio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: Svou oblíbenou kulturní stanici posloucháte v neděli 4. října roku 2026, tedy včera tomu bylo přesně 800 let, co zemřel František z Assisi, světec chudoby a pokoje. Dnes má František svátek a Markéta Valíková pro nás připravila hodinku s tímto patronem zvířat, uvádí ji Zdeněk Havlíček.
2: Duchovní hudba.
4: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. Vítejte u františkánského vydání pořadu Duchovní hudba. Papež Lev vyhlásil rok 2026 rokem svatého Františka, protože uplynulo přesně 800 let od úmrtí tohoto významného světce z Assisi. Od 10. ledna 2026 do 10. ledna 2027 jsou proto věřící vyzváni, aby se po vzoru svatého Františka stali vzorem svatého života a šířili v celém stvoření Boží pokoj, který je tolik potřeba v dnešní nepokojné době plné rozdělení a válek. K tomu svatý stolec uděluje pro tento rok mimořádné odpustky po návštěvě vybraných poutních míst v Čechách i zahraničí. František z Assisi dodnes patří mezi nejvíce fascinující světce. Narodil se v italském městě Assisi roku 1181 nebo 82 Petru Bernardonovi, bohatému obchodníku s látkami, a jeho ženě Pice, která byla francouzského původu. Otec svého syna nazýval Francesco, Francouzek, přestože byl původně pokřtěn jménem Jan. Mladý František si užíval života plnými doušky, když se stal vůdcem asijské zlaté mládeže. Jelikož toužil po rytířských ostruhách, bojoval ve válce mezi městy Assisi a Perugii. Během těchto bojů byl ale zajat a po propuštění začal více uvažovat o smyslu života. Během cesty za dalšími bojovými úspěchy měl dokonce vizi, ve které byl upozorněn na pomíjivost všeho, oč se doposud snažil. Proto se vrací do Assisi, žije modlitbou a slouží malomocným. Jednou, když se modlil před obrazem ukřižovaného v napolo rozbořeném kostelíku svatého Damiana, slyšel Kristův hlas: Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá. František okamžitě započal s opravou kostela. Následně došlo ke konfliktu s Františkovým otcem, který nemohl pochopit jednání svého syna. František se zcela zřekl svého majetku. Vyžebrával si na živobytí a věnoval se obnově chátrajících kostelů i církevního života v okolí Assisi. Další velký zlom ve Františkově životě přišel o 4 roky později, kdy budoucí světec slyšel číst evangelium o rozeslání učedníků. Od té chvíle začal žít životem chudého putujícího kazatele a hlásat zvěst smíření, pokoje a dobra. V zápětí se k němu přidali další bratři. Když bylo bratří 12, putoval František spolu s nimi do Říma, aby požádal papeže o schválení své první řehole. Byla to stručná pravidla společenství, složená převážně z evangelijních citátů. Františkův ideál strhával stále více následovníků ze všech společenských vrstev, a tak se roku 1212 přidala také šlechtična Chiara Offreduccio di Favarone, pozdější svatá Klára z Assisi. Už po několika dnech je následovaly další dívky a tak vzniklo sesterské společenství chudých paní, Klarisek. Současně se zrodil takzvaný třetí řád, tvořený lidmi žijícími jak ve stavu svobodném, tak i v manželském. Terciáři uskutečňovali Františkův ideál, aniž by opustili běžný způsob života, což bylo ve své době naprostou novinkou. Františkův originální život nám teď okomentují žertovné písně Jana Křtitele Nováka se zamyšlením opata Anastáze Opaska.
3: Chvalospěv stvoření, velkou chválu lásky ke všemu stvořenému s připomínkou odpuštění a smíření mezi lidmi, psal František na 2x. Proč? To se dozvíme, až si poslechneme další legendu.

Těším se slech, že ty dva jsou dobří. Napadla ho, jak je se dřít, jen si to slzo soucitu utřel v oku, připsal další slov. Potom požádal své bratry zdali, by tu sloku nezanotovali. Pána chval, kdo umíš odpustit.

Legenda o tom, jak František vítal nový den. Jsou to slova lásky ke všem, které Bůh stvořil.

0: Život velkého světce Františka z Assisi nám přiblížili písničky Jana Křtitele Nováka s předmluvami opata Anastáze Opaska. František se však v hlásání radostné zvěsti neomezoval pouze na svou domovinu, ale spolu s dalšími bratry se vydal na cestu do Orientu, během níž se mu podařilo proniknout až k egyptskému sultánovi a získat si jeho náklonost. Díky tomu se františkáni neboli menší bratři mohli usídlit ve svaté zemi, která v té době byla převážně muslimská. Dalším jeho pozoruhodným činem bylo vytvoření prvních jesliček na Vánoce roku 1223. V přírodní jeskyni, upravené podle vyprávění evangelia jako betlémská stáj s malým Ježíškem, panou Marií, svatým Josefem a pastýři se zvířaty, byla sloužena mše svatá. Lidé tak mohli na vlastní oči vidět, prožít a hlouběji pochopit lásku a pokoru Božího syna v tajemství jeho vtělení. Františka však nefascinovalo jen Boží narození, ale i celý Kristův život a smrt na kříži. Ježíšův způsob života chtěl naprosto následovat. Jeho touha byla vyslyšena velmi zvláštním způsobem. Pán se mu zjevil v podobě ukřižovaného serafa a František obdržel stigmata, rány Kristovi, které mu zůstaly vtištěny až do smrti. V posledních letech svého života byl budoucí světec téměř slepý a velmi vážně nemocný. Probouzel však i nadále ve svých bratrech a v ostatních lidech lásku k Bohu a ochotu k vzájemnému smíření. František zemřel 3. října 1226, asi v 45 letech, a papež Řehoř IX. Ho prohlásil za svatého za necelé 2 roky. Tato nebývalá rychlost vypovídá o obrovském respektu, který k tomuto chudáčkovi z Assisi chovali už jeho současníci. František ale nepřestává oslovovat i nadále a proto byl roku 1939 prohlášen patronem Itálie a roku 1980 ho papež Jan Pavel II. Ustanovil za patrona ekologie. Právě Františkův proslulý chvalospěv stvoření nám teď přednesou Jitka Molavcová a Alfred Strejček. Poté jej vyslechneme zhudebněný Petrem Ebenem v interpretaci Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy pod taktovkou Jaroslava Brycha.
1: Nejvyšší všemohoucí dobrý pane, tvé jsou chvály, sláva, čest a všecko požehnání jenom tobě patří, nejvyšší ty. Oslovit tě jménem žádný člověk hoden není.
2: Chválen buď můj pane, mnou a všemi stvořeními a především panem bratrem sluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ. Krásný je a září velikou se skvěje, nejvyšší, a tvoje světlo vyjadřuje.
1: Chválen buď můj pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy, na nebi stvořil si je jasné, jako drahokamy krásné.
2: Chválen buď můj pane, skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky, jasno, všecka počasí, kterými všem stvořením svým žíti dáváš.
1: Chválen buď můj pane, skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá.
2: Chválen buď můj pane, skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocem. A je krásný, radostný a mohutný a silný.
1: Chválen buď můj pane, skrze naši sestru, matku zemi, která dává život a jež vládne nade všemi. A jež rodí různé plody, trávu a barevné květy.
2: Chválen buď můj pane, skrz ty, kdo z tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci a protivenství. Blažení jsou ti, kdo věrně v míru vytrvají, neboť ty je budeš korunovat v nebi.
1: Chválen buď můj pane, skrze naši sestřičku smrt těla. Před níž žádný živý člověk kam utéci nemá. Běda těm, kdo zemrou ve smrtelných hříších. Blaze těm, jež ve tvé svaté vůli konec přistih. Druhá smrt, smrt duše, nic jim zlého neudělá.
3: Chválte mého pána, blahořečte.
1: děkujte mu a s velikou pokorností sloužete mu.

Dozněl chvalospěv stvoření, nejprve v přednesu Jitky Molavcové a Alfréda Strejčka a poté ve zhudebnění skladatele Petra Ebena. Zpíval vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy za řízení Jaroslava Brycha. Svatý František byl milovníkem života a k životu patří také hudba. Podobně jako dvorští trubadůři skládali ódy na krásné dámy či mocné panovníky, František v mnoha písních vyznává životní radost, údiv nad krásou stvoření a hlubokou fascinaci boží dobrotou. Jeho nejznámějším textem je Píseň tvorstva nebo Chvála stvoření, která byla napsána umbrijským dialektem italštiny roku 1224. Jedná se přitom o jedno z prvních literárních děl psaných v italštině. Báseň byla mnohokrát zhudebněna. Posluchači možná její text poznají v písni současného českého katolického kancionálu číslo 909, Nejvyšší a mocný pane, ve zhudebnění Jana Adamce. Český skladatel Ludvík Vítězslav Čelanský napsal na její námět symfonickou báseň Hymnus slunci roku 1919. Před koncem tisíciletí se touto modlitbou inspirovala ruská skladatelka Sofia Gubajdulina. Ta ji pojala jako rozsáhlou skladbu pro solové violončelo, sbor a bicí a věnovala ji slavnému čelistovi Mstislavu Rostropovičovi k jeho sedmdesátinám. Ještě novější je symfonie číslo 6 Pavla Zemka Nováka z roku 2016, která zhudebňuje chválu stvoření v piemontské variantě textu. 19-minutovou symfonii teď vyslechneme v podání Pražského filharmonického sboru a Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera.

Vyslechli jsme symfonii číslo 6 současného skladatele Pavla Zemka Nováka, jež vznikla na motivy písně Slunce svatého Františka. Symfonie byla napsána na objednávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, z jehož produkce vznikla i tato nahrávka. Zpíval Pražský filharmonický sbor, provedení řídil Tomáš Brauner. Jak jsme se už zmínili, svatý František byl velkým přítelem hudby. A tak není divu, že v tomto umění vynikli i jeho řádoví následovníci. Již ve středověku lze zmínit bratra Jacopona da Todi, anebo Bianca da Siena, autory mnohých duchovních chvalospěvů v lidových jazycích. Často byly určeny paně Marii jako té nejkrásnější a nejvznešenější paní.

V dalším období byl jedním z nejuznávanějších minorických hudebníků Giovanni Battista Martini, známý jako Padre Martini. Ten působil v 18. století jako učitel, teoretik a hudební skladatel a jeho pověst se ještě za jeho života rozšířila po celé Evropě. Několik členů řádu zastávalo funkce sbormistrů ve dvorních kaplích a katedrálách, jako například skladatel, hudební teoretik a varhaník Antonio Valotti. Z českých františkánů nejvíce vynikl minorita Bohuslav Matěj Černohorský. Rodák z Nymburka vstoupil do minorického konventu svatého Jakuba v Praze na Starém Městě roku 1703. Po neúspěšných žádostech o umožnění studia hudby oslovil přímo generála minorického řádu v Itálii, který se studiem souhlasil. Černohorský poté odešel do Říma, kde byl jmenován hlavním varhaníkem přímo v centru řádu v bazilice svatého Františka z Assisi. Poněvadž ale odešel bez souhlasu svých pražských nadřízených, byl potrestán 10 lety vyhnanství. Černohorský později také působil jako regent chóry v bazilice svatého Antonína v severoitalské Padově. Zde mezi jeho žáky patřil i slavný houslista Giuseppe Tartini, který se ve zdech kláštera ukrýval před hněvem kardinála, s jehož neteří se tajně oženil. Tartini pod uměleckým vedením padre Černohorského zkomponoval svou věhlasnou sonátu G-moll, známou jako Ďáblův trilek. Slavný český minorita pak během svého života působil jako hudebník ve Florencii, Bologni či Neapoli. V roce 1720 se Černohorský vrátil do Prahy, kde pokračoval ve své skladatelské a pedagogické činnosti. Zde u něj studoval další významný český skladatel František Ignác Tůma. Z Černohorského bohatého díla, jež ovlivnilo celé následující generace skladatelů, si teď poslechneme varhaní tokátu C-dur a fugu A-moll a také moteto Laudetur Jesus Christus v podání souboru Societas Incognitorum, který vede Eduard Tomaštík.

0: Tokátu, C-dur a fugu a-mol Bohuslava Matěje Černohorského hrál varhaník Pavel Černý. Černohorského moteto Laudetur Jesu Christus zaznělo v podání souboru Hypochondria Ensemble a Societas Incognitorum. Provedení řídil Eduard Tomaštík. Koncert duchovní hudby na stanici Vltava věnovala svatému Františkovi z Assisi Markéta Valíková, hovořil Zdeněk Havlíček. Je krátce po 11. hodině, ve 14 hodin si poslechneme, jaké pěvecké hvězdy přijížděly do Prahy v době prezidentských mandátů Václava Havla.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Radioseriál.
0: Bůh ví, jaké podivné kouzlo je ve Smetanově hudbě. Slzy vyhrknou člověku při místech něžných a při jiných vstaneš ze sedla svého a ani nevíš, že jsi již vstal, napsal Jan Neruda v roce 1868. Známými i nečekanými tóny teď bude znít Smetanova hudba jako doklad jedinečného talentu a jako základ novodobého českého hudebního myšlení. Z autorových děl bude citovat Jakub Rataj v první části série Smetana Pavla Molka.
5: V prudkém boji se ve mně přou cit rozkoše a vědomí neštěstí. Stokrát jsem políbil studené, mrtvé písmeno K, na papír nebo na okno vyškrabal. Ano, mé koleno se mimo děk sklonilo. Zemru pro tebe, pro svou Katy, pro tvé jméno. Neznám nic než její lepou postavu. Krásné velké oči, bohaté vlasy, štíhlou hudební ručku. Kateřina je mé druhé já. Od ní přijímám život. Bez ní smrt.
6: Smím prosit?
7: Bedřichu, ty jsi ještě v Praze?
6: Nemáš radost?
7: Jen jsem čekala, že panstvo už odjelo na Rončberg.
6: Odjelo, ale beze mě.
7: Snad ti nedali výpověď.
6: Ne. Já dal výpověti.
7: Hraběti tu nohy.
6: Aha. Můžeme si o tom promluvit při tanci?
7: Ale jistě. Proč ne?
6: Vlastně jsem tu výpověď u hraběte dal kvůli tobě, Katinko.
7: Bedřichu, jestli jsi to udělal jen, abys za mnou mohl i přes léto jezdit do Boleslavy, tak si pamatuj, že tě mám ráda jako přítele z dětství, spřízněnou duši.
6: A co jako klavírního virtuóze?
7: No, jistě. V technice Liszt, v komponování Mozart.
6: A ty mi nerozumíš. Hraběcí učitýlek klavíru, no to by pro tebe nebyla žádná partie.
7: Ale já přece...
6: A právě proto se chci začít živit koncertováním. A skládáním.
7: Kvůli mě? Bedřichu, nikdo nepochybuje, že máš talent. Ale opustit místo u hraběte Tuna, to je bláznovství.
6: Zazářím, uvidíš.
7: A kde chceš začít?
6: No, myslel jsem na koncertní turné. Plzeň, pak Cheb, Mariánské Lázně.
7: A kvůli tomu zahodíš 300 zlatých ročně? Jiný by za ně dal nevím co.
6: Třeba ty?
7: Co já?
6: Pan hrabě mě poprosil, abych za sebe doporučil nějakou náhradu.
7: Počkej, ty myslíš... Abych já učila na klavír Tunovice rušky? Hraběcí učitelka klavíru.
6: Pokud ti nebude vadit, že jedna z nich má talent. A zrovna ta je nejlínější. Hraješ stejně dobře jako já. Takže?
7: Ale na rozdíl od tebe bych jim asi neskládala etídy a overtýry pro čtyřruční klavír.
6: Víš, že zrovna ty dvě overtýry jsem složil pro tebe. Pro nás!
7: Já vím. Hlavně pro svou pravou ruku, viď?
6: Jakou pravou ruku?
7: Láufy přes celou klaviaturu. Vlastně spíš přes celou mou sukni.
6: Pojď, skočíme si ještě polku.
7: Zrovna tuhle, co jsi věnoval vlastní sestřence.
6: A snad nakonec nežárlíš.
7: Já a žárlit? Jak ty si někdy věříš, bože můj.
6: Nerouhej se, klidně mi dál říkej, Bedřichu.

0: A mistře, tak co? Aplaus byl?
1: Jistě, ohromný. Všichni tleskali jako o život.
0: No tak.
1: No, všichni čtyři.
0: A je, no tak to mě mrzí. Pozřište, ale na zaplacení pokoje to vám to jistě vyneslo, ne?
1: A nebojte se, pane Hostinský, vyneslo.
0: No jo. Jo, a prosím vás, ten poštovní dostavník do Mariánských Lázní bude třeba dneska doplatit.
1: Dostavník? No, tu rezervaci prosím raději zrušte.
0: Jo, prosím, dobře, jak si vaš nostav přeje. No takže zůstanete u nás v Chebu?
1: Víte, kdybych mohl, tak už ani minutu. Nejede někdo zpátky do Prahy?
2: Robotu, nouzi zbídou krahotu.
3: No to mě podržte. Slyším hlas pana Smetany a vidím maestra Haydna zpívat o bídě a Metrnichovi. Ať žije masopust!
1: To je Gluck. Christoph Willibald Gluck. A vyráčíte být?
3: Fricinku, vážně nepoznáš starýho kamaráda.
1: Promiňte, pod tou škraboškou.
3: Fricinku, Fricinku. A co malou násobilku? Tu už umíš? 7x7 je?
1: 49.
3: No výborně. Tenkrát v Hradci se mi zdálo, že se to nikdy nenaučíš.
1: Dedero. Franci. Kde se bereš v Praze? Zůstal jsi u učení?
3: Ah, kde pak je konec kondicím u pana Sládka Smetany? Ah. Jsem tu befélem, teď mě živí erár.
1: Takže ty?
3: CK, policejní komisař, doktor obojího práva, František Xaver Dedera. Aspoň už nesmrdím grošem. Ale neboj, o tobě nebude v mém hlášení ani slovo.
1: To už Metrnich potřebuje kontrolovat i masopust?
3: To víš, ono každé srocení lidu v téhle době.
1: V jaké době?
3: Něco je ve vzduchu.
1: Sníh?
3: Sníh vládu neohrožuje. Za to...
4: Petřichu!
3: Naschledanou, Fricinku, ještě se uvidíme.
1: Ale Franci...
3: Nejmenovat!
4: Bedřichu, zdravím tě.
1: No ne, člověk vyrazí na merendu a nakonec aby si připadal jako při doučování. Nebo je to jenom maškara Karla Havlíčka?
4: Ne, nemám ve zvyku se maskovat. Ani o masopustu. Co to bylo za havrana?
1: A to bys nevěřil. Můj dávný preceptor. Zrovna jako ty. Měl jsem vás seznámit.
4: Taky někdo z Německého Brodu?
1: Kde pak? Tenhle Franc mě učil násobilku ještě v pivovaru v Jindřichově Hradci. Franc Dedera.
4: Dedera? Tak to nás seznamovat nemusíš. Už jsem měl tu čest. Takže jste asi neopakovali jen počty.
1: Ne. Mluvil spíš o fyzice. O vzduchu. Že v něm něco visí.
4: Tak už to taky ví.
1: Co?
4: Ve Frankreichu vypukla revoluce. Zrovna rusti z kárny. Narychlo jsem to nechal dosázet do zítřejšího vydání. 48. vstoupí do dějin. Uvidíš. Korunovaným hlavám zase hoří koudel u zadku. Poslouchej. Měl bych dobrou hudební radu.
1: Hudební? Ty.
4: No, jestli chceš být à la mode, chystej si nějaký pěkný pochod. Revoluční.
1: Já? A revolucionář? Prosím tě. A nějakou jinou dobrou radu nemáš?
4: Mám. Kdo si nechce humu spálit, musí mlčet nebo chválit.
1: Katy.
5: No.
1: Pojď. Posaď se, sedni si. No. Mám pro tebe překvapení.
5: Napsal jsi Polku?
1: Kam teď s Polkami? Z těch ženů neuživím.
5: Ty se ženíš?
1: A, brzy, snad.
5: Kdo má být ta šťastná?
1: Ty přece.
5: Bedřichu, už zase.
1: Ne, Katy, počkej, poslouchej. Založím si v Praze hudební školu.
5: Ale, co tak najednou? Je to pár měsíců, co svěšel učení na hřebík, abys mohl být...
1: Koncertní virtuos, na kterého nikdo nechodí. Mm. No, ještě se směj. Mm.
5: Víš, jak mě to loni mrzelo. Takže znova učitýlek klavíru?
1: Kde pak učitýlek?
6: majitel a provozovatel hudebního ústavu. Je nejlepší čas. Všechno se mění. Teď, když Metternich padnul, vláda povolila svobodu tisku. Jistě povolí i uměleckou školu.
5: A rovnou ti na ní pošle peníze, co?
6: No, to je právě ta potíž. Katy, tvoje mama by náhodou o něčem...
5: Zase mama. Ještě řekni, že chceš licenci a nájem zaplatit z mého věna, ty nápadníku.
6: Ale já přece nemyslel na věno.
5: Taky žádné nemám.
6: Kdyby bylo po mém, klidně bychom žili jen z naší lásky.
5: Bedřichu, já ti nikdy nic neslíbil.
6: Jen mě napadlo, kdyby tvoje mama...
5: No a mě zase napadlo, kdyby tvůj otec.
6: Otec? Z čeho? Ruškovi lhotice musel prodat a v obřízství je zas jenom sládkem. Z milosti.
5: Tak si asi budeš muset najít nějakou jinou nevěstu. S věnem.
6: Katy, co to mluvíš? To už bych si radši našel jiného otce. S penězi.
5: A kdo myslíš, že by tě chtěl?
6: Za syna? Ha! Za hudebního syna? V Praze 23. března 1848. Vaše blahorodí. Odvažuji se vám věnovat toto své dílko, maje plnou důvěru ve vaši šlechetnost a dobrotu známou v celém světě. Složil jsem těchto six morceaux charakteristik jako opus jedna, abych vám předvedl své slabé nadání a aby mne snad uvedli na veřejnost. Nyní stojím před vámi s prosbou, abyste toto dílo dobrotivě přijal a dal je otisknout.
7: Křižanovice, 30. března 1848.
6: Smím v to doufat?
7: Ctěný pane, především vám vyslovuji nejoddanější dík za věnování, které přijímám s radostí tím větší, že skladby skutečně patří k nejznamenitějším, krásně cítěným a nejjemněji propracovaným.
6: Má nynější situace je hrozná. Bůh chraň před něčím takovým každého umělce. Přece však bych se domohl postavení, jež by mne učinilo nejšťastnějším člověkem, protože by mi umožnilo vyplnit jediné přání, které mám.
7: Třeba je dnes obtížné sehnat nakladatele i pro dobré dílo.
6: Hudební ústav.
7: Přesto doufám, že vám budu moci oznámit co nejdříve vydání vašich six morceaux.
6: Proto jsem tak smělý? Třeba se vydávám v nebezpečí, že se vám budu zdát drzí.
7: Nicméně,
6: a prosím vás o půjčku 400 zlatých.
7: Musím vás bohužel upozornit, že je v přítomné době i pro kapitalistu, a já nikterak nepatřím k této šťastné kategorii, nemožné sehnat peníze. S veškerou úctou váš upřímně oddaný Franz Liszt.
6: Franz Liszt. Nejznamenitější. Krásně cítěné. Nejjemněji propracované. Čertu!
5: Petřichu, já tě nepoznávám.
1: Copak?
5: Místo polek pochody? Místo fraku čamara?
1: Je revoluce! Kde pak polky nebo amprumpty? Uvidíš, že za pár dní bude můj pochod studentské legie vyhrávat každá kutálka ve městě. Plná pražská Marsejeza.
5: Kdo vlastně napsal Marsejezu?
1: No, nějaký voják, ne? Ale tady bude na každém výtisku tučně napsáno Friedrich Smetana. Celé Čechy mě budou znát. Ha. A pak mě třeba přijmou k legiím.
5: Ty se zhlásil k legiím? Máš vůbec vojenskou míru?
1: Neměřili mě, ale prý nejsem ani student, ani legionář.
5: Aspoň někdo má rozum.
1: Ale flintu si stejně obstarám.
5: Bedřichu!
1: No tak Šarli, půjdu aspoň k měšťanské domobraně.
5: Bedřichu, co tady děláš?
6: Co pak to neslyšíš?
5: Snad to nepráskne sem.
6: Smím dál?
5: Mama už spí? No, nebudeme stát ve dveřích.
6: Vidíš,
8: to světlo za oknem.
5: Hoří.
8: Staroměstské mlýny u Vltavy. Do rána tam bude hleda rumiště. Windischkrec si dělá místo pro památník.
5: Přece není blázen.
8: Ty, co dneska nezabije, zítra pozatyká. Chystá se vyhlásit nad Prahu stav obležení. Musíme odjet. Ty, mama, dojedeme za tvým otcem.
5: Břicho. Hned ráno nebude mít Windischkrec nic lepšího na práci, než nechat zatknout ženu finančního oficiála a učitelku klavíru.
8: Katy!
5: Ne, my nikam nepojedeme. Ale ty odjeď.
8: Bez vás. Musím se o vás postarat.
5: Ty se starej, aby tě mama a papa nemuseli tahat z nějaké kaše. S těmi tvými pochody a čamarami. Nasedni na první vlak, co pojede.
7: Popisovat je noc na 17. června, kterou celá Praha zakusila v úplné hořkosti. Toho ode mne nikdo nežádej. Doposavat doutná spálenisko.
9: Halo, prosím vás.
7: Ráno opouští mnozí město. Na železnici není možná dosti vozů s hledati. Strašlivá pověst se šíří o železničním neštěstí u Běchovic.
9: Halo, Karle!
8: Karle!
10: Bedřichu!
8: Taky chceš zmizet z Prahy?
10: Já?
8: Aha.
10: Kdepak? Píšu o tom marném exodu reportáž. Já jsem novinář, ne zbabělec.
8: Aha. Tak to s Bohem.
10: Počkej! Národní noviny nevyšly už 7. den v řadě. Jen co obležení skončí, musím o tom podat úplnou zprávu. Ale u tebe je to jiné. Kam chceš vlastně odjet?
8: K rodičům, do Obřiství.
10: To je Umělníka, ne?
8: Ano, ale teď už je to vlastně jedno, když vlaky nejedou.
10: Parník Bohemia prý snad má ještě odjet. A jestli potřebuješ k Mělníku...
8: Parník... No jistě, Karle, no to je rada nad zlato. Kdybych nějaké měl.
10: Ale prosím tě, od toho jsou preceptoři, aby dávali dobré rady, ne?
8: A tohle je víc než dobrá rada. Tohle je záchrana. Díky.
11: Haló, je doma pan Smetana?
8: Starší nebo mladší?
11: Jak to mám vědět?
8: František nebo Karel?
11: Bedřich.
8: Ale já... Já jsem tu jen na návštěvě, u rodičů.
11: To máte jedno. Tady mi to podepište, je to úřední psaní.
8: Úřední? No ale jak mohli? Jak vědí, že jsem tady v Obřiství?
11: Jo, pane, úřady nikdy nevědí, co by měli a jindy. Tady, Unterschrift.
8: A když nepodepíšu? Chápejte, jestli je to jako Čech Čechovi. Kdyby to byl zatykač. V Praze prý teď. Kdybyste mě tu jako nenašel.
11: Jenže našel. Vidím vás na vlastní oči, takže podepíšete vašnosti. Jináč budu muset přijít s drábem.
8: Ale to přece...
11: No tak jak dlouho budu čekat?
8: Tak ukažte.
11: No, vidíte. Tak tady máte to psaní.
12: Jo, vlastenci. V červnu to byl samej hrdina a za pár týdnů jsou podělaný až za ušima.
8: Vážený pan Fridrich Smetana, císařské místodržitelství v královském městě Praze dovoluje si vás vyrozuměti, že vaší žádosti o zřízení hudebního ústavu k vyučování na pianoforte bylo tímto vyhověno. Příslušnou kauci ve výši 400 zlatých...
13: Už jsem řekl.
8: Tatínku, začnu vám hned splácet, uvidíte.
13: Zkus se optat pana správce Ferdinandyho, jestli by nepůjčil.
8: Už jsem tam byl.
13: A?
8: Nepůjčil. Prý potřebuje šetřit dcerám na věno, ale co je mi do nějakých Ferdinandyho holek? Tatínku, slibuju vám, že je toto poslední, oč vás v životě prosím.
13: Nejdřív je třeba navozit ječmen a opravit střechu. A vůbec neříkal jsi tenkrát, jak jsi šel do Prahy na studia, že těch 20 zlatek je to poslední?
8: Ano, ale tohle je jiné, tatínku.
13: No to bych prosil. Tohle je 20krát tolik.
8: Ale tohle, to není almužna, to je vklad zvýšení hodnoty.
13: Jaké hodnoty, čeho? Snad mi nechceš nabídnout úrok.
1: Jména, našeho jména.
13: Co to má být? Zvýšení hodnoty jména. Ječmen vynáší, krávy vynáší, pivo, když se dobře uvaří. Ale jméno?
1: Počkejte, chvilinku. Tak, tady, jen si to přečtěte.
13: Ctěný pane, především vám vyslovuji...
1: Tady čtěte. No, skladby skutečně patří k nejznamenitějším...
13: Krásně cítěným a nejjemněji propracovaným, no. Jež jsem v poslední době poznal s veškerou úctou.
1: Váš upřímně oddaný Franz Liszt, vidíte?
13: No, pěkné. A?
1: Sám velký maestro Liszt si myslí, že moje skladby jsou dobré. Věří ve mě, cizí člověk. Jenže já, abych mohl vyniknout, koncertovat, komponovat, musím někde začít. Získat žáky, příznivce, obdivovatele. A k tomu potřebuju těch 400 zlatých na licenci. Počkejte za pár let, až uvidíte na plakátech moje jméno. Naše jméno. Až tam bude velkým písmenem stát Smetana.
13: Je to dobré jméno. Poctivé už dneska. I bez těch tvých koncertů.
1: Jistě, ale kde ho znají? V Obříství, v Litomyšli, Růžkových, Lhoticích? Uvidíte, že až uspěju, až zazářím, jak věří sám maestro Liszt, budou naše jméno znát celé Čechy. Co Čechy? Německo, Evropa, tatínku, co pak to nestojí za 400 zlatek?

0: Včera jsi povídal, že se ráno ukážeš.
1: Počkej, ještě to dopíšu.
0: Co? Zase nějaký revoluční pochod?
1: Lepák, jen taková přednesová skladbička pro studenty. Ale až spustím výuku, nebude tolik času?
0: Aha, to jistě.
1: Ještě budu potřebovat další nocturna, bagately, pro dvě ruce, pro čtyři.
0: Rozhodně. Pro 8, pro 16.
1: Proč ne? 4 klavíry, 16 rukou. Několik rytmů může běžet současně. Ty bohaté harmonie. Tolik melodických linek najednou. Takových možností. Jo. A když přes den odučím, večer budu moc koncertovat.
0: A v noci?
1: To budu komponovat. A to bude Praha koukat. Řekni, kdo jiný může něco takového nabídnout? Hm?
0: To, abys v té svojí škole i spal?
1: Co? Já tam budu rovnou bydlet.
0: Sám? Tak, pán Bůh ti to požehnej, Bedřichu.
1: Katinko, ne, počkej! Katy! Ne, počkej! Počkej.
0: Co pak?
1: Já myslel, ty bys se mnou?
0: Hledáš další učitelku, aby ses mohl věnovat komponování?
1: No vidíš, to mě nenapadlo.
0: Děkuju pěkně.
1: Ale Katy, ty přece víš...
0: Třeba nevím.
1: Co? Co nevíš?
0: Ale zkus se zeptat.
1: Katy. Katy. Mám při tom zeptání pokleknout?

0: Je tam E, Fräulein. Copak nevidíte, že ta nota je pod linkou a ne na lince? Není to F, ale E. E, rozumíte?
1: Promiňte, herr profesor.
0: Dost! Dost už! Pro boha dost! Chci toho od vás moc, když tam chci slyšet E. Nemluv, mě by to zahrálo líp. Bedřiško? Bedřiško! Pojď na chvilku za mnou, prosím.
2: Ruku líbám.
0: To je v pořádku, Bedřiško. Sluníčko, prosím tě, zaspívala bys tady Fräulein tu písničku o rybičce, co ti vždycky hraju?
2: Rybička?
0: Ano, Beruško. Rybička, tak.
2: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: To stačí, Beruško, děkuju. Slyšíte? Na klavír ještě ani nedosáhne, ale kde má být E, ví úplně přesně. Ale Fräulein! Hodina ještě neskončila!
3: Ty už jsi skončil?
0: Představ si, utekla uprostřed hodiny.
3: Pro boha, Bedřichu.

0: Graf Millerovi zbyli pstruzy. Do pátku by mu nevydrželi, tak...
1: Tak si ho zachránila, no. Jak by nám mohlo vadit, že nejsou zrovna čerství, co?
0: Udělal mi cenu.
2: Aha.
0: Když ti žáci přestanou utíkat z hodiny, můžeš se nacpat břicho telecím k prasknutí třeba každý den.
3: Když budu mít víc žáků, tak mi praskne nejdřív hlava. Půlka z nich neslyší a druhá ani nevidí. Linky, předznamenání, pauzy.
0: Tak proto snad chodí k nám do školy, ne? Abychom je to naučili.
3: Ale já nemůžu. Já nemůžu být učitel. Nemůžu pořád dokola poslouchat ty stejně mizerně zahrané etidy. Pořád dokola opravovat ty stejné chyby. A tomu se pokoušet komponovat.
0: Zatímco já můžu. Já můžu učit svoje žáky a převzít všechny, co se bojí přijít k tobě do hodiny. A k tomu vařit, vést domácnost, pečovat o všechna tři děvčata. Protože já jsem za těch 5 let s tebou den ode dne mladší, co?
3: Když nic nevymyslím, nenapíšu. Jak můžu zazářit jako skladatel?
0: Pořád zazářit, bože, jak dlouho? Co tě znám? Já. Z hraběcího učitele koncertní virtuos. Přes noc revolucionář a pak zase rychle zpátky.
3: Co?
0: A když konečně vyjde hudební ústav, i samotného bývalého císaře chodíš učit, zase je ti to málo.
3: A to bys byla radši, abych s tím byl spokojený navždycky. Ryba v tom zdejším stojatém rybníčku.
0: Náhodou voní pěkně. Kam jdeš? Budeme jíst?
3: Kam? Za svým nejlepším žákem.
4: Servus, fricinku. Nemusíš tak chvátat.
3: Prosím.
4: Než odbije třetí, budeš na hradě i špacírem.
3: Franci, málem bych tě nepoznal. Ty licousi. A ty...
4: No, těch pár liber navíc, jen to řekni. Proč pak ne? Erár si mě vydržuje. Pojď, doprovodím tě.
3: Mám policejní begleitung?
4: Kde pak?
3: Tak jak víš, že jdu na hrad? Máš zabránit, abych snad neprobodnul jeho bývalé císařské veličenstvo taktovkou, až mi bude přehrávat ty své idiotské valčíky?
4: Pomalu, fricínku, pomalu. Ostatně... Mám sice proklepnout tvou loajalitu, ale to neznamená, že ti třeba nemůžu pomoct.
3: Jak? Jako jsi pomohl Havlíčkovi? Na státní útraty do Brixenu? Nejspíš bude lepší, Franci, když půjdeme každý svou cestou.
4: To jste celý vy. Když se konečně podařilo udusit tu rebelii v Uhrách, ukáznit tu chátru ve Vídni i tady... Když mladý císař a doktor Bach udělali pořádek, Radecký dal Italům na zadek, rozjela se konjunktura. Když člověk přímo na ulici zakopává o samé příležitosti...
3: Příležitosti? Tak... A jaké, prosím tě?
4: Modernizace, svoboda podnikání, zrovnoprávnění evangelíků, židů, zrušení roboty, to je ti málo.
3: Já nejsem ani živnostník, ani sedlák, ani žid. Takže pro mě ta vaše éra... Pořádku a příležitost.
4: Tak co ti schází?
3: Maličkost. Pár set zlatých renty. Klid, abych mohl místo vyučování konečně skládat.
4: Proč ne? Uznávaný, loajální rakouský skladatel může dostat i stipendium.
3: Co?
4: Císařské stipendium. Jeho veličenstvo František Josef miluje umění a umělce. Stačí vyniknout.
3: To je právě to. Jak mám asi vyniknout, když potřebuju uživit rodinu? Nemám čas skládat, protože učím a učím, protože nemám čas skládat. Pořád dokola.
4: Císař se má na jaře ženit.
3: A co já s tím?
4: No, taková symfonie k oslavě císařské svatby, to se dá stihnout, ne?
3: Svatební symfonie?
5: Pár krejcerů by nebylo, vzácní páni.
4: Máš vůbec povolení? Nebo myslíš, že si můžeš odrhovat státní hymnu jen tak?
3: Tu máš. Hraj dál.
5: Uctivost, uctivost, vzácnej pane.
4: No jo. Melodie je to pěkná, to se musí nechat.
3: Kdyby se na tom postavila fuga? Nebo variace?
4: Thank you.
2: Trávu je třeba posekat.
3: Tatínku, já musím do Prahy. Budu dirigovat tu svoji symfonii.
2: Nejdřív zažeň slepice.
3: Tatínku, čekaj mě.
2: A králíky na
3: krem. Víte přece, že dneska diriguju poprvé. Ten nástup přesněji, prosím. Tak ještě jednou. Flet.
6: Tiš.
3: Bože, mě snad praskne hlava.
6: Tiš.
7: Je doma pan Smetana Beci?
3: Já musím do Prahy.
7: To máte jedno. Tady mi to podepište.
3: Diriguji v pražském konviktu svou symfonii.
8: Ne, bože.
3: Proboha, kolik je hodin?
8: Ke svatbě to její veličenstva nepřijímá.
3: Protože jste se nedostavil k provedení díla, koncert byl zrušen.
8: Ale co, kdyby se ta symfonie nejmenovala svatbě?
3: Vstupné obecenstvu vráceno.
8: Ale třeba triumfal.
3: Uhraďte, prosím, příslušné náklady ve výši.
8: Nebo slavnostní.
9: Tati. Tati.
8: Ale já přece...
10: Bedřichu. Bedřichu.
8: Katy, co se děje? Zmeškal jsem?
10: Něco se ti zdálo. Ale budeš už muset jít.
8: To byl jsem.
9: Tati, bude koncert.
8: Ale ovšem. Těšíš se, sluníčko?
9: Moc.
8: Myslíš, že to vydrží? Je to dost dlouhé.
10: Bedřiška určitě. Ale ty vypadáš hrozně.
8: Divíš se? Nevím, jestli jsem nervóznější jako komponista nebo jako dirigent. Ta hudba na sebe lepí smůlu ještě dřív, než se vůbec dostane mezi lidi. Jakoby nestačilo, že mi ji z Hofburku poslali s dlouhým nosem.
3: A koncert jsme museli přesouvat kvůli té zatracené premiéře Tannhäusera. Kolik lidí do konviktu tak asi přijde? V pondělí odpoledne. Klaním se Wagnerovi, ale tentokrát mi ho byl čerdlužen.
9: Já se čerta bojím.
3: Ale dí. Budu tam přece s tebou. Na nás si žádný čert nepřijde. A kdyby přece, víš, co ho zažene?
9: Ne. Co?
3: Musíš hodně tleskat.

0: Fricínku, bravo, nádhera, při tom finále. Mně se ti úplně chtělo vstát a salutovat.
1: To by mi ještě tak chybělo. Poloprázdný sál a v něm jeden salutující policajt.
0: Ale no tak, snad se na mě nezlobíš.
2: Kdepak? Já jsem nadšen, že můžu panu doktoru Dederovi poděkovat za dobrou radu. Svatební symfonie. Já vůl to nechal extra přepsat, svázat do sametu a poslat zvláštní poštou, aby se to nestratilo. Těch peněz.
0: Svatební, triumfální. Nakonec je to jedno, jak se bude jmenovat.
1: Právě. Nakonec je to úplně jedno. Proč jsem to psal?
2: Pro koho?
1: Pro císařský pár, který to ani neviděl. Pro posluchače, co dneska nepřišli. Nebo snad pro sebe. Abych si dokázal, že umím napsat i symfonii s vypůjčeným tématem. Proč jsem si já blázen myslel, že tentokrát už to musí vyjít? Tahle kašírovaná oslava majestátu.
0: Pozor na jazyk, Frici. Ale neboj. Ona se ti ta přičinlivost jednou vrátí.
2: Bedřiško!
1: Tak přece jen jsem měl nadšenou posluchačku. Líbilo se ti to?
3: Moc ne.
1: Ne.
3: Ale je tu čert.

0: Dobrý den, jestli jdete za manželem, tak to...
1: Dobrý den.
0: Ale vy jste přece... Bedřichu!
2: Co je?
0: Pojď.
2: Neříkal jsem, že to dneska potřebuju. Proboha, Karle. Ty se zvrátil.
1: Bedřichu. Ani nevíš, jak rád tě zase vidím.
2: Jo, ale jak ses tak najednou...
0: Pojďte dál, prosím vás. Snad nenecháš pana Havlíčka stát ve dveří.
2: No ale jistě. No pojď dál, prosím, tady. Do parádního pokoje.
0: Dáte si kávu?
1: To nebude nutné, milostivá paní.
2: Ale jistě, Katy, budeš hodná.
0: Na melu čerstvou.
2: No pojď. Tak, tudy. Sedni si, kozece. Já se z toho pořád nemůžu vzpamatovat.
1: To já taky ne. Hlavně z toho, jak tady každý přebíhá na druhou stranu ulice, jakmile mě uvidí. Práci mám taky zakázanou. Veřejně nemůžu vydat ani řádku. Ještě, že se toho nedožila Julinka.
2: Cože? To jsem nevěděl.
1: Já taky ne. Couchotě. Hrůzná věc. Umřela pár dní předtím, než jsem se vrátil, už mi to ani nestihli dát vědět. Celou tu cestu z Brixenu do Brodu jsem myslel jenom na ní.
2: Karle, já vím, jaké to je, ztratit někoho. Před rokem nám umřela naše druhorozená, Jelčinka.
1: To je mi líto. Bože milý, Cili? No, ale dost smutnění. Mám Prahu povolenou jen na pár dní, tak ještě abych to tu probrečel.
2: Nemůžu pro tebe něco udělat. Kdybys potřeboval peníze.
1: Ne, to ne. Peníze jsou to jediné, čeho mám opravdu dost. Divná doba. Psát mi zakázali, noviny mi vzali, jen peníze z vydávání Slovana mi nechali do poslední zlatky. Ale o jednu věc jsem tě poprosit chtěl.
2: Tak ven s tím.
1: Vlastně ti něco nabídnout.
2: Ano. A co?
1: Slova.
2: Jaká slova?
1: No, napadlo mě, jestli by se ti nějaký můj text nehodil. Já nevím, třeba pro nějakou píseň, sbor, možná i libreto bych mohl zkusit napsat.
2: Ale já přece sbory nepíšu, Karle. Natož opery.
1: Ale třeba, kdybys to zkusil s nějakým dobrým námětem, tak...
2: Já ti nerozumím. Proč bychom měli spolu dělat něco, co ani jeden neumíme? A když nepotřebuješ ani peníze, tak proč...
1: Protože potřebuju psát. Pro lidi, rozumíš? Kolik let všichni hltali každé moje slovo v novinách. A teď? Co napíšu, můžu si leda schovat do šuplíku. Aby to nenašli, kdyby přišel na prohlídku zase nějaký tvůj pan Dedera.
2: Ale já píšu jen pro klavír.
1: Vážně? A co ta tvoje triumfální symfonie? Sice mám zakázáno noviny psát, ale ne číst. A ty pražské jsem si nechal do Brixenu dokonce posílat. A když loni psali, že můj přítel premiéroval v Konviktu svou první symfonii, to víš, že jsem byl zvědavý na recenzi.
2: Nestála za ní.
1: A to se pleteš. Noviny náramně pochvalně rozebrali dedikaci císařskému páru i pozoruhodnou práci s císařskou hymnou.
2: No a? Nemůže být každý mučedník jako ty.
1: Nebo nechce.
2: A co bys mi poradil? Obleknout si slovanskou čamaru a jít hledat nejbližší barikádu, pro kterou bych zas napsal revoluční pochod. Ty z 48. si nikdo nedovolí ani zaspívat. Pro triumfální si ty nade mnou akorát odplivneš. Tak čím mám sakra ukázat, co ve mně je?
1: Před 7 lety jsem věřil, že revoluce změní svět. A ty ses před 7 lety mojí dobré radě smál. Co chceš slyšet dneska? Klidně si piš pro císaře triumfální symfonie. Choď na pivo s Dederou a Blbečkovi Ferdáčkovi hraj na klimpr kvapíky, až se bude houpat na tom svým dřevěným koni.
0: Pardon, přinesla jsem k té kávě něco k zakousnutí, kdybyste...
2: Děkujeme.
1: Voní to krásně, milostivá paní.
0: Děkuji.
1: Ale sladké není nic pro mě. Nedělá mi dobře na žaludek.
0: Aha.
1: No, tak já půjdu. Pábovka, kafíčko, gáže od císaře. Tak si to šosácké CK štěstí hodně dlouho užij, bedřichu.
3: Bedřichu, okamžitě za námi přijeď do Nuslí. Bedřiška je strašně nemocná. Od včerejšího odpoledne má horkost. Strašně se bojím. Přijeď nás utěšit.
4: Bedřiška. Bože. Bedřiška, ne.
3: No konečně.
2: Bedřiško. Beruško moje. Co ti bolí?
5: Tatínku.
2: Miláčku, ukaž mi ručičky.
3: Taky ti přijde.
2: Jako oheň. A ten červený jazyk. Musíme jí vzít domů. Hned.
3: A co Žofy? Jestli je to šarlach, Žofinka to nesmí chytit.
2: A co chceš dělat? Kde se ženeš tady v Nuslích pořádného doktora?
3: Pojedu s ní k matce. A ty vezmi Žofy domů.
2: Ne. Já, jestli je to spála, já chci. Já s ní musím zůstat.
5: Tatínku.
2: Neboj. Neboj se.
5: Tatínku, co to tu hučí?
2: Už je ti líp, Beruško.
5: Kde jsi? Tatínku, já tě nevidím. Já nic nevidím. Proč nic nevidím?
2: Proboha.
5: Pstruha. Kdy si zahrajeme, pstruha?
2: Něco si vystoráš, miláčku. Si ho spolu zahrajeme. Pěkně čtyřručně. Moje šikovná holčička a já. Naše duo smetana, viď?
5: To bude krása. Toho pstruha.
2: Podívej se na mě. To ne.

0: Ne, herr Smetana, na českého muzikanta.
1: A toho. Co ráčíte být vy, pane Drajšoku? Eskimák? Julu Kafr? Nenarodil jste se snad v Praze?
0: Ale kde pak? V Žákách, u Čáslavy. Ale tady maestro List jistě pochopí, jak jsem rád, že jsem odsud odešel. Včas. Ne Vltava, ale Temže a Séna. Paříž, Londýn, Petrohrad. No, nemám pravdu?
2: Sám nevím, pane Drajšoku, mě Paříž spíš rozptilovala.
0: Při vší mé neskonalé úctě, maestro, myslím, že byste mluvil jinak, kdybyste žil rok, a co rok, měsíc tady v Praze. Ty zdejší otravné čaje v salonech lepších rodin, všechna ta hudební matiné, soaré, vznešené názvy. Ale co se prosadí u klavíru? Valčík, polka, menuet, pak něco z Mozarta, nejvíc nějaký jednodušší Beethoven. Při Schumannovi už se zdejší paničky křižují nebo rovnou usínají.
2: Nemluvě o Listovi, že?
0: Před maestrem se jistě musí sklonit i ten nejtlustší kapr v pražském rybníčku. A zdejší takzvaná tvorba? Pořád stejné odrhovačky. Herr Smetana je samozřejmě výjimka. Světlá výjimka.
1: Na Čecha, že?
0: Vždyť vás je pro Prahu škoda. Člověk s takovým hudebním nadáním. To vaše dnešní trio bylo v skutku...
1: Děkuji, uctivě, děkuji. Až přijdu domů, hned si nechám vyložit karty, jestli si z té záplavy nabídek na koncertní turné, které mi leží v poště, mám vybrat radši Francii, Anglii nebo Rusko.
0: A proč zrovna koncertní turné? Harcovat se z jednoho kouta světa na druhý. Sám jsem teď zrovna musel odmítnout nabídku, a dobrou nabídku, místo ředitele filharmonické společnosti v Göteborgu. Takového, jako vy by tam potřebovali, aby tu severskou temnotu trochu rozzářil.
1: Děkuji, nechci.
0: Ale prosím vás, proč?
1: Protože nezářím. Já teď rozhodně nezářím. To jste si nevšiml.
0: Ale...
1: Omluvte mě.
0: Já si...
2: Počkejte. Příteli. Příteli! Příteli.
1: Jen jsem na chvíli potřeboval na vzduch. Všechno se ve mně svírá.
2: Friedrichu, vaše trio G-moll. Ta hloubka, energie, to je něco úplně jiného, než co jsem od vás kdy slyšel. Opravdu, opravdu nádhera.
1: Děkuji. Draze zaplacená.
2: Já vím, příteli, já vím. Možná to jinak nejde. Já věřím, že kdyby umělce, opravdové umělce, někdo oloupal slupku po slupce jako cibuli, nakonec tam někde uvnitř, za řemeslem, virtuozitou, skvělou pamětí, rychlými prsty, melodickými nápady, harmonickými cvičeními a tím vším, vsadím se, že tam najde utrpení. Hluboký smutek srdce, který musí občas vytrysknout do hudby.
1: Jenže tohle je příliš velká daň. Takové dítě, kdybyste ji znal, moji Bedřišku. To nadání, ty dlouhé prsty, úplně stvořené pro klavír. A ty oči. Moje oči.
2: Vždy ti znám. Ta poslední věta. Trioli proti osminkám v té výšce. Jako bych slyšel srdce v horečce.
1: Tak vy jste to slyšel. Jste první. Jediný. Ani muzikanti. Znají sice partituru zleva doprava, ale tohle se mi musel říct. Protože tady neslyší nikdo nic. Co není stokrát omleté, je novotářské, šumanovské.
2: To se tu bere za nešvar.
1: A jaký? Kde pak tady?
2: Tak vidíte. Nemá snad Drajšok aspoň kus pravdy?
1: Právě, že má. Ano, je to tu zaostalé, provinční. Většina mých studentů je bez talentu a ti, co sami sebe prohlašují za umělce, jsou většinou prázdní snoby. Franci, já vím, že jsem konečně napsal něco výjimečného. Ale najde se někdo, kdo by to docenil. Právě, že má Drajšok pravdu.

0: Proč se tak bráníte?
1: To nejde.
0: Proč?
1: Kvůli Katy. Změnila se. Dřív byla jako oheň a vítr. A teď je nemocná na těle i na duši. Když naše holčičky odešly, pro ně to byl celý svět. Kdybych je teď se Žofinkou ještě vytrhl z toho domova, který jim zbyl. Hluboký smutek srdce. Ne, to nemůžu. Nemůžu. Žofi. Žofi, prosím. Katy. Já bych opravdu potřeboval cvičit.
2: Vždyť můžeš.
3: A když bude
1: v klidu.
2: Myslela, že ti udělá radost, že tě chce i Žofinka poslouchat.
1: Tak ať poslouchá.
2: Pro boha, Bedřichu, je to dítě.
1: A právě proto by si sem nemusela tahat, když slyšíš, že cvičím.
2: Jistě. Ať nespívá, neběhá, nemluví, nedýchá. Nejradši, kdyby vůbec nebyla, že?
3: Tati!
2: Máme zase odjet do nuslí?
3: Tati!
1: Tak to sis mohla odpustit. Jak můžeš říct něco
2: nemůžu.
1: Tak?
2: Jistě, že nemůžu. Já můžu jen rodit děti a pak je odvážet někam daleko, aby náhodou mistra nerušili. A pak se dívat, jak tam chytnou spálu a umřou mě v náručí.
1: Žofi, jdi si hrát do pokoje.
2: Běž, miláčku. Běž, já za tebou za chvilku přijdu, ano?
1: Katy. Co pak mě to nebolí stejně?
2: Ne. Protože když chceš, tak si sedneš ke klavíru a skládáš. Odejdeš na koncert. Nebo do salonu, nebo máš aspoň ty zatracený hodiny.
1: A z čeho bychom jinak byli živi? Z čeho?
2: Možná bychom nebyli. A bylo by to tak lepší. Pro co žiju? Abych plakala pro mrtvé děti. A to jediné, co nám neumřelo, utišovala, protože mistra ruší. Na klavír koukala jen z posvátné vzdálenosti a prsty cvičila leda svařečkou. Abys ty mohl být za hvězdu v dalším poloprázdném sále nebo složit svou 132. polku?
1: Nepíšu snad jen polky.
2: Jak se mohla zapomenout triumfální symfonie, plazení před trůnem ve čtyřech větách. Ani krejcar z toho.
1: Můžu snad za to, že Pražáci mou hudbu nechápou.
2: A kde by ji chápali líp?
1: Někde, třeba ve Švédsku.
2: Ve Švédsku, jistě. A pak hned v Norsku, Finsku. A rovnou bys to mohl vzít do Petěrburgu a koncertovat před ruským carem, co? Nezapomeň se s tou zahrát taky ledním medvědům a poslat mi na zimu tulení kožich. Já ti za něj pošlu další zahraniční pozvánky. Vždy tě přímo přehazujeme vidlema.
1: Aby ses nedivila.
2: Prosím tě, kdo by o tobě ve Švédsku asi tak slyšel? Nebuď směšný.
1: Tak jsem směšný. Budiš. Jestli to chceš vědět, tak tvůj muž je tak směšný, že mu nabídli místo ředitele filharmonické společnosti v Göteborgu. Zaplat, o kterém bych si tady mohl nechat leda zdát.
2: Ale jak se o tobě...
1: Přes Drajšoka. Tu nabídku dali původně jemu. On mi ji přepustil.
2: A ty? Ty ses mě ani nezeptal.
1: Nechtěl jsem to přijmout. Kvůli tobě. Kvůli Žofi. Ale jestli mě máš za ubožáka, za autora polek, prázdných sálů, tak...
2: Tak co?
1: Tak to vezmu.
2: Ale... Jak bys mohl?
1: Mohl. A víš proč? Protože je to šance. Skvělá šance.
2: Pro tebe. Zase pro tebe.
1: Ano, pro mě. Jediná šance.

Pro autora čtyřdílného radioseriálu Smetana Pavla Molka jsou skladatelovi osudy nejen příběhem výjimečné tvůrčí osobnosti, vystavené v průběhu let těžkým zkouškám, ale také obrazem emancipace české kultury, tak jak ji formovaly přední osobnosti společenského života od Karla Havlíčka Borovského a Františka Ladislava Riegra k Janu Nerudovi či Elišce Krásnohorské. Druhou část radioseriálu Smetana, nazvanou Švédsko, uslyšíte na Vltavě zase příští neděli v 11 hodin dopoledne. Režii měl v roce 2023 Lukáš Hlavica a Klára Novotná, která řešila také dramaturgickou linku. Účinkovali Jaroslav Plesl, Andrea Elsnerová, Žofie Hánová, Jan Vlasák, Kamil Halbich, Michal Isteník, Petr Lněnička, Otakar Brousek mladší, Tomáš Turek, Ctirad Getz, Meda Folprechtová, Petr Šplíchal a Uma Rataj Flores, zpíval sbor Notre Dame, zvuk Jitka Špálová, zvuková hudební spolupráce Jakub Rataj, produkce Dana Rajchová a Eva Bovesná, spolupráce na pořadu Sandra Bergmanová, Lukáš Hurník a Jitka Špálová. Vážení a milí, blíží se poledne a Radek Rejšek nás vede na jedno významné české poutní místo.

Je zde první neděle v měsíci a tak se dnes zaposloucháme do hlasu zvonů zaniklých v roce 1942 při válečných rekvizicích. Pro dnešek jsme z archivu vybrali zvony poutního kostela Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Do roku 1942 zde visely dva zvony, které byly oba zrekvírovány. Menší zvon zasvěcený Ježíši a Paně Marii byl dílem Josefa Hilcera z Jihlavy, který jej odlil v roce 1863. Větší zvon jménem Srdce Páně odlil Rudolf Perner v Suchém Vrbném v roce 1933. Takto jejich hlasy ohlašovaly slavné poutě a významné události.

0: Od zázračné studánky můžete vystoupat křížovou cestou k poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice na Křemešníku. Zvon jeho věže dnes ohlásil na historické nahrávce Poledne na stanici Vltava. Klidný 4. říjnový den roku 2026, vážení a milí, přejí z Vltavy Jana Kozubková od mikrofonu a Romana Kouřilová z technického pracoviště. Skotačivá hravost se s chmurou schoulí v něžném obětí za pár chvil v poezii malíře a básníka Pavla Preissnera. Prózou bude dnes odpoledne tvorba Eduarda Basse, příhoda cirkusového kapelníka ve 13.30 a pro drama půjdeme v 15 hodin k Maximu Gorkému. Statkář Mastakov je v celém kraji známý jako spořádaný muž a filantrop, ale jeho minulost má zřejmě svá tajemství. Na panství přijíždí stařík a chce se mstít. Titulní roli Gorkého hry Stařík nastudoval Ladislav Pešek. Od jehož narození právě dnes, 4. října, uplynulo 120 let.
1: Svět poezie.

Vážení a milí, v následující čtvrthodině vám na stanici Vltava představíme literární tvorbu zlínského malíře Pavla Preissnera. Zazní ukázky z jeho sbírek Ulomili, Usuch a Budem nudlit. V režii Miroslava Buriánka účinkuje Zdeněk Rohlíček, připravil Dominik Mačas.

0: ulomili. Na nebíčku ovečka, ptáci zdraví blbečka, který si tam dole, na šlapacím kole, od patníku k patníku, v suchu svého deštníku, naposledy lokne, než upadne a zmokne. Posetmění z temných blat chystá se dnes vybublat mužík barvy zelené. Do posledního písmene podá zprávu z říše vody. Potom půjde do hospody. Na hlídce. Svatý skřítek ze střídky chlebové zamířil do besídky šišky jedlové. Kolem voní jehličí, zde se nekřičí. Mrak mraku soumrak přinese, když zaboří se do křesel. V sedě spolu hodinku drží černou rodinku. Luftem šustí krovky, truchlí tristní národ. Hrobaříků stovky doma rodil marod.
1: Martin Josef Štér, básník, redaktor a můžeme vlastně říci editor tří knížek Pavla Preissnera. Kdybyste měl nejprve nějakým způsobem charakterizovat, kdo vlastně Pavel Preissner je?
2: Pavel Preissner to je takový renesanční umělec ve středním věku. My jsme se potkali na podzim roku 89 na Chmelové brigádě, těsně před vysokou školou, a on proměňoval v umění vlastně každý okamžik svého života. Ale já jsem to napřed nevěděl. Napřed mě připadal jako takový velmi zajímavý člověk, který neustále něco zajímavě glosoval a prováděl různé performance, takové běžné hospodské, jak to tak bývá. A pak se z těch jeho komentářů vlastně rodil takový pandán k tomu, co on dělal výtvarně. Jo, tak nakonec byl rozkročený vlastně rovnomocně mezi obraz a slovo jednu dobu. Později to slovo zase ustoupilo do pozadí.
1: A mohl byste říct pár slov o těch jeho obrazech, jestliže vlastně takhle spolu souzní s tím slovem?
2: Prošel takovou cestou, jak už to bývá, od surrealismu k velmi osobité tvorbě, která se asi rozhlasovým posluchačům dá těžko popisovat. Bylo to velmi imaginativní, byl to takový jeho svět, osobitý, zvláštní, plný různých přízraků, které byly na jedné straně veselé, komické, sarkastické, ale na druhé straně to bylo plné úzkosti a podobně vypadala jeho tvorba slovesná. To, co Pavel Preissner dělá, to, co psal, samozřejmě nevzniklo úplně na zelené louce. Něco takového dělal už, já nevím, Christian Morgenstern a Emanuel Frinta, Ivan Verniš. To v české poezii není úplně neznámé. On hodně těžil ovšem z toho vlastního světa. Já si myslím, že vědomě vlastně na nic nenavazoval. No a to bylo v těch pracech jeho velmi půvabné, ale na druhé straně vlastně se dostal trošičku do pasti, protože když vážně píšete, tak musíte se pohybovat v nějakém kontextu. Takže dá se říct, že v recenze, které vyšly, tak si nevěděli moc rady s tím dílem. Samozřejmě oceňovali to, že je to velmi zajímavá práce literární, ale recenzenti zkrátka nevěděli, kam to zařadit. No. Na straně druhé opravdu vím průkazně, že řada z těch věcí jakoby se stala tajně slavnými. Někde prostě kolovala jako naučená básnička mezi lidma pro radost, která se říkala, a to myslím si, že každého autora musí velmi těšit.
1: Takže ta jeho literární ambice je taková kolísavá, objevuje se a zase se ztrácí. Teď v současnosti je to jak?
2: Ptal jsem se autora nedávno, on sám nepopírá, že něco tvoří, ale je to člověk, který má takové sklony k tvůrčímu chaosu, tak pravděpodobně texty má v podobě nějakých fragmentů rozpracované. Já jsem sám zvědav, co vlastně všechno bude dělat. Ty jeho texty se taky proměňovaly od takové úsporné, rýmované podoby k takovým komentářům, vlastně v proze řekněme, trošičku se měnily, takže Bůh ví, třeba ještě přijde s nějakým klíčovým románem o 90. letech, kdy vlastně měl svoji hvězdnou hodinu a ta svá mladistvá léta, takže já si myslím, že neřekl své poslední slovo.

Usuch. Kráčet ráčí bratrů šest. Setřít špínu, chránit čest. Šetři, sestro, šetři slzy. Spatříš bratry v bratru brzy. Kráčí bratři, spějí zpět. Smutně pějí, jejich pět. Cíp kravaty ukrutné, protíná dub stolu. Píp tón trubky přesmutné, buben duní v molu. Vyjí psíci na měsíci, na hůl přišla lajka. My bídníci na pramici, na půl žerdi vlajka. Lok kořálky nechutné, utopeni v bolu. Zmok kluk chůze urputné, na potulce dolů. Bary, krčmy, putyky, mizí z vizí malíře, loudí poklad motyky, razí, ryzí halíře. Mrzne praští, kráčí v plášti, bílou plání, bílá paní, křehká kráska zámožná. Mrzne praští, kráčím v plášti, myslím na ni, na pokání, chůze vratká mátožná. Zanotuje teskný tón, ona vpluje na balkón, oděná jen do záclon. Kotoul plavmo kotrmelec, strašák v zelí rukuje. Kotoul naspět přes krmelec, tulák v lukách šlukuje. Svítí světlo světnice, světí svátek, nájemník, vězeň vlastní věznice, hajný tajný tajemník. Napůl dítě, svůdná rtěnka, uloví tě perutěnka, konec nitě, prázdná sklenka.

0: Tady před námi na stole jsou tři knížky, které vlastně obsahují texty Pavla Preissnera. Jsou to všechno knížky, které vy jste připravil k vydání?
1: Já jsem na těch knížkách spolupracoval nejenom jako editor, ale i vlastně jako původce vydavatel těch jeho sbírek, zvláště té poslední, která vyšla v edici Mapa. A zajímavé je, že ty dvě jeho první sbírky vlastně vyšly v nakladatelství Host, dneska v takové relativně velké firmě s velkým záběrem, která má rozsáhlou produkci, tak jsme před lety vlastně začínali také těmi knihami Pavla Preissnera.
0: První byla sbírka Ulomili z roku 1996. To jsou teda vlastně ty první básničky vlastně fixované. Vy za to taky tak trošku vlastně můžete, že on je začal vlastně zapisovat nebo vůbec jakoby uchovávat?
1: No, dá se říct, protože on neměl ambici ty básně někde publikovat. On je prostě říkal. On je říkal, když jsme šli na procházku na nějakým plenéru na výtvarné škole, nebo je samozřejmě říkal v hospodě. Já když vidím tu první knížku, tak mě to velmi vlastně zajímá, protože je to takový jako zvláštní artefakt, kdy on tady má ty své básně, k tomu má takové kresby, které vznikly na těch pivních tátcích. Jsou takový jako zvířátka s kolečkama. Do toho jsou zcela přirozeně vnořeny takové jeho velmi krásné stylové portréty, kde sám autor je na nich zvěčněn. Fotí to dneska velmi už slavný fotograf Dušan Tománek. Takže je to takový vlastně dnes modní styl, udělej si sám, že jo, nebo kdy je umělec sám sobě objektem, a je to takový trošku jako hipsterský 20 let předtím, než to přišlo do módy.
0: Takže takový ten produkt té poloviny 90. let?
1: Dá se říct, já v tom ta léta velmi intenzivně vidím, ale možná jsem byl autorovi blízko. Na druhé straně si myslím, že jsou to prostě krásné poetické komentáře reality a že se s těmi básněmi může těšit úplně každý. Samozřejmě autor, i když to je velmi jako libozvučné a rýmované a přijatelné, trošku tam šifroval ten svůj osobní život. To Ulomili a to Usuch, to jsou vlastně dvě takové extrémní polohy, kdy umělec, řekněme, žije velmi bohemský život, a to Ulomili, to je metafora vlastně pro nějaký takový karambol bohemský. Všichni tomu rozumíme, o co šlo. A to Usuch, to je vlastně takový jiný stav, takový následek, kdy po tom divokém životě se vlastně umělec musí sklidnit.
0: A budeme nudlit, do toho tady zapadá jak?
1: Budeme nudlit, já si myslím, že sám autor v té knize naznačuje, že bude lépe to nerozebírat. Já se domnívám, že to je něco velmi intimního a ta poslední kniha právě takových básní v próze je hodně zaumná a tam mluví o své výtvarné práci, o svém životě. Velmi půvabným způsobem, ale dá se říct, že to není četba pro každého, bych řekl. Ale to patří taky k půvabům tady tohoto malířského psaní. Že jo? To jako není první malíř, který psal. Můžu vzpomenout Josefa Váchala a jeho krásné literární dílo plné různých pitoreskních komentářů. Musíte mít k tomu nějaký návod, jak ho číst.

Budem nudlit. V převrácené kapotě automobilu se koupe říční pana. Ploutví sama sebe laská. Je třeba na čas zhasnout, zatáhnout oblohu. Nebo se otočit o 180 stupňů. Pozorovat výkladní skříň obchůdku s vlněnou přízí. 6.50, 8, 7.50 a tak dál. Co to znamená? No přeci, Marokánka, laskonka, punčový řez. A co dál? No přeci, pilot nastartoval nejrychlejší rakvičku světa. Při poslední jízdě zrcadlo závodní dráhy a film ve zpětném zrcátku.

Starala se o kvítka. Všude samé kvítí. Oči chrpy, nohy jak srnka. Zalévala muškáty v truhlíku. Zasadila se mezi ně. A jak to budeme dělat? Optal se. Budeš mě muset opilovat. Vydechla nosem vůni. Skokem ze skříně, z té, co skrývá citronovou kravatu, nacvičoval let. Někdo klepe. Tetka kosu. Nad skrumáží kokpitů jiskry jiskří. Někdo zvoní. Umíráček. Černé sako jenom jako. Mouchy kálí titulky.

0: Na stanici Vltava skončil svět poezie věnovaný básnické tvorbě malíře Pavla Preissnera. V tvůrčí skupině Regiony připravil v roce 2014 Dominik Mačas. Ukázky ze sbírek Ulomily, Usuch a Bude mnudlit četl Zdeněk Rohlíček. V Preissnerově o Preissnerově poezii hovořil básník a redaktor Martin Josef Štér. Mistrem zvuku byl Jiří Silovský, režii měl Miroslav Buriánek. Teď ve 12 hodin a 20 minut se Zdeňkem Havlíčkem na stanici Vltava prozkoumáme křehkost duševního zdraví skladatele Hanse Rotha. Tento rakouský autor 19. století trpěl bludy a sluchovými halucinacemi.
1: Polední koncert. Dnešní polední koncert bude patřit jedinému autorovi a jedinému dílu. Symfonii číslo 1 E-dur Hanse Rotha. Tedy skladateli, který dnes stále ještě nepatří k těm obecně známým. Přestože jeho hudba dokáže už při prvním setkání vyvolat úžas a mnoho otázek. Jak je možné, že něco takového vzniklo už koncem 70. let 19. století? A proč při poslechu místy tak silně myslíme na Gustava Mahlera? Jehož první symfonické dílo mělo ovšem přijít až o necelou dekádu později. Hans Roth se narodil roku 1858 ve Vídni a patřil k mimořádně nadaným studentům tamní konzervatoře. Kompozici studoval u France Kréna a varhany u Antona Brucknera. A právě Bruckner si mladého Rotha velmi cenil. Roth současně obdivoval Richarda Wagnera a patřil ke generaci, která prožívala ostrý spor mezi Wagnerovským a Brahmsovským táborem. Svou první symfonii začal psát ještě jako student. První věta vznikla roku 1878. Celé čtyřvěté dílo dokončil o dva roky později, ve 22 letech. Už samotná tahle skutečnost je pozoruhodná. Nejde o drobnou studentskou práci, ale o mamutí sebevědomou symfonii s velkým obloukem, monumentálními vrcholy a nápadně osobitým hudebním jazykem. Její další osud byl ovšem nesmírně nešťastný. Za Rothova života nikdy nezazněla. Její autor se krátce po dokončení díla psychicky zhroutil a zemřel ve svých 25 letech. Symfonie pak zůstala dlouhá desetiletí v rukopise a do koncertního života vstoupila až více než 100 let po svém vzniku. Dnes ji ovšem můžeme poslouchat nejen jako pozoruhodný dokument jedné předčasně a tragicky přervané skladatelské dráhy, ale především jako svébytné symfonické dílo, které stojí na zvláštním rozhraní Brucknera, Wagnera a hudebního světa, který teprve přijde a který bude zosobňovat především génius Gustava Mahlera. Na úvod dnešního poledního koncertu, u jehož poslechu vás vítá Zdeněk Havlíček, si nejprve poslechneme první větu z roku 1878. Bamberské symfoniky řídí Jakub Hruša.

Hans Roth a první věta a la breve z jeho symfonie E-dur hráli bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hruši. První věta vznikla už roku 1878, tedy v době, kdy její 19-letý autor dokončoval studia na Vídeňské konzervatoři. A právě tuto větu předložil Roth do tamní kompoziční soutěže. Výsledek pro ní nebyl právě povzbudivý. Ze 7 soutěžících získalo cenu 6, mezi nimi také Gustav Mahler. Jediný Hans Roth odešel s prázdnou. Jeho hudba připadala po Rothe příliš silně ovlivněná Wagnerem a podle dochovaných zpráv vyvolala při přehrávání dokonce posměch. Jeden z přítomných se však mladého skladatele zastal, Anton Bruckner. Roth u něj na konzervatoři studoval varhany a Bruckner si jeho talentu cenil mimořádně vysoko. V doporučení, které pro svého žáka napsal, jej označil za geniálně nadaného hudebníka a svého dosud nejlepšího žáka. A právě Brucknerův svět je ostatně v Rothově symfonii dobře slyšitelný, v široce založených tématech, v mohutných zvukových gradacích i v zacházení s orchestrem, které někdy připomíná zvuk velkých varhan. Neúspěch v soutěži tedy Rotha od práce neodradil. Naopak, z původně samostatné první věty postupně vyrostlo rozsáhlé čtyřvěté dílo. Ještě téhož roku začal pracovat na druhé pomalé větě, kterou teď uslyšíme.

Druhou větu s označením Sehr langsam ze symfonie E-dur Hanse Rotha hráli bamberští symfonikové s dirigentem Jakubem Hrušou. A právě při poslechu této hudby už někomu možná vytanulo na mysli jméno skladatele, který byl Rothovým mladším vrstevníkem, spolužákem a přítelem, jméno Gustava Mahlera. Oba se potkávali na vídeňské konzervatoři v kompoziční třídě France Krena. Pohybovali se ve stejném okruhu mladých hudebníků a své hudební představy spolu také sdíleli. Roth byl jen o 2 roky starší než Mahler a přesto jeho symfonie E-dur předběhla Mahlerovi symfonie o několik let. Když Mahler později Rothovu partituru znovu poznal, vyjadřoval se o zemřelém příteli s mimořádným obdivem. Podle vzpomínek Natálie Bauer-Lechnerové o něm prohlásil, že jsou si ve své nejvnitřnější podstatě blízcí jako 2 plody téhož stromu. A Rotha dokonce označil za zakladatele nové symfonie tak, jak ji on sám, tedy Mahler, rozuměl. Při dnešním poslechu je tahle spřízněnost opravdu nápadná a ještě výrazněji ji uslyšíme v následující 3. větě. Roth v ní spojuje energii taneční hudby, Lendlerové rytmy, prudké kontrasty i groteskní nadsázku způsobem, který nám může připadat téměř prorocký, jako bychom už vstupovali do světa Mahlerových symfonií. Přitom je třeba připomenout pořadí. Tuto hudbu napsal Hans Roth kolem roku 1880. Mahlerova první symfonie byla dokončena až o 8 let později. Bamberští symfonikové Jakub Hruša a 3. věta Scherzo ze symfonie E-dur Hanse Rotha.

Jakub Hruša a Bamberští symfonikové. To byla třetí věta ze symfonie E-dur nikoli Gustava Mahlera, ale Hanse Rotha. Když Roth symfonii roku 1880 dokončoval, bylo mu 22 let a věřil, že právě tato symfonie by mu mohla otevřít cestu k profesionální skladatelské dráze. Jeho situace však byla obtížná. Neměl ve Vídni stálé zaměstnání a hledal způsob, jak ve městě zůstat. Se svou symfonií proto oslovil mimo jiné dva z nejvlivnějších mužů vídeňského hudebního života, dirigenta Hanse Richtera a Johannesa Brahmse. Právě setkání s Brahmsem v září 1880 dopadlo pro Rotha velmi bolestně. Brahms měl k partituře vážné výhrady, shledal u Rotha nedostatečný talent a údajně mu doporučil, aby se hudební dráhy zcela vzdal. Richter přijal mladého skladatele v Lídni a povzbuzoval jej k další práci. Provedení symfonie s vídeňskými filharmoniky mu však neslíbil. Roth tak byl nakonec nucen Vídeň opustit a přijal místo zbormistra v alsaských Milhůzách. Cestou tam v říjnu 1880 však ve vlaku došlo k jeho psychickému zhroucení. Když si jeden ze spolucestujících chtěl zapálit doutník, Roth mu v tom s revolverem v ruce zabránil. Tvrdil totiž, že Brahms nechal vlak naplnit dynamitem. Následovala hospitalizace a Roth se už k běžnému životu nevrátil. O necelé 4 roky později zemřel v psychiatrickém ústavu na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. Jeho jediná dokončená symfonie přitom tehdy ještě vůbec nezazněla. Na své první provedení čekala déle než 100 let. Teď nás čeká její nejrozsáhlejší část, finále. Začíná pomalu a tápavě, postupně však vyroste do velké symfonické architektury. A mezi předzvěstmi Mahlera i ozvěnami Brucknera a Wagnera v ní překvapivě zaslechneme i hudební svět člověka, který Rotha krátce předtím tak tvrdě ranil svým odmítnutím, Johannesa Brahmse. Hrají Bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hruši.

Na Vltavě se právě uzavřel cyklus Zdeňka Havlíčka. Povídali, že mu hrábli o skladatelích na prahu duševního rozvratu. Symfonii E-dur Hanse Rota přednesli bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hrůši. Také vltavská hudební redakce se zapojila do celorozhlasového projektu Slyšet Havla. V dnešních krásných hlasech prozkoumá Vojtěch Babka 90. léta, dobu Havlových prezidentských mandátů. Zmapuje, jaké renomované pěvecké celebrity zajížděly v těch časech koncertovat do Prahy. Krásné hlasy začnou na Vltavě za půl hodiny a přinesou třeba umění britské sopranistky Felicity Lott.

0: Trust Her Not, nevěří duet Michaela Williama Balfea přednesli britský klavírista Graham Johnson, irská mezzosopranistka Anne Marie a také britská sopranistka Felicity Lott, která za půl hodiny na Vltavě zahájí krásné hlasy. V jaké hlasové poloze se pohyboval spisovatel Eduard Bass, je zřejmé z jeho uměleckého pseudonymu a my s ním za pár chvil zažijeme jedno setkání dvou cirkusáků.
1: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let, 6 cestujících, 1 děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.
2: Povídka.

Kromě literární činnosti se Eduard Bass věnoval také cestování a kabaretnímu umění v pražských prostorech Červená sedma či Rokoko. Svět cirkusů, kabaretů či varieté byl autorovi velmi blízký a dobře jej znal. A jeho příhoda cirkusového kapelníka se zjevně opírá o skutečný případ.

0: Ve světě se člověk dožije mnohého překvapení. A zvláště zámoří asi oplývá přemnohými podivuhodnými zjevy. Nebylo mi dopřáno zavítati tam se svým uměním, nicméně setkal jsem se za svého přelétavého působení s některými světoběžníky tak zvláštními, že vzpomínka na ně nemůže vymizet z mé paměti. Nejkurioznější bylo mé setkání s člověkem, který se ve své hrdosti vzepřel osudu a rozhodl se osvobodit se ze všech pout, jimiž lidská společnost bez děky svírá své příslušníky. Byl to můj krajan, který z touhy po osobní nezávislosti opustil srdce Evropy a prchl za oceán. Podivnou libovůlí osudu však jsem ho nenašel v žádné cizině, nýbrž právě v domově, jemuž po léta unikal. Jel jsem jednou v létě do jižních Čech a ten člověk přistoupil do mého vagónu v Příbrami. Už na perónu vzbudil mou pozornost. Vysoký, štíhlý, s hlavou jako z tvrdého dřeva vyřezanou. Každý rys v ní ostrý a pevný, jako mívají tragédi. Herec však nebyl. To dosvědčovala prošedivělá bratka, po léta pěstěná do dlouhé nakroucené špičky i mohutné kníry vytáčené po obou stranách do neuvěřitelné délky. Stejně vydatné bylo husté obočí, pod nímž černé oči vystřelovaly pohled nezvykle živý. Řekl bys, někdo z jihu Evropy, ale šaty měly americký střih a boty byly nesporně walk over. Vstoupil do spěšného vlaku, jak jsem řekl, v Příbrami a jel do Březnice, jak namátkou pronesl průvočí, když mu procvakl lístek. Kdo to může být? Umělec? Malíř? Pokoutní člověk to nebyl, na všem bylo vidět zámožnost. Začal však sám rozhovor, když se dovoloval spustit okno.
1: Naše vagóny jsou příšerně dusné. Za hodinu jízdy je v nich člověk víc zničen, než v Americe za celý den.
0: Vy jste byl v Americe?
1: Jsem Američan.
0: A to jste tu na návštěvě, ne? Jedete k příbuzným nebo do svého rodiště?
1: Ne, usadil jsem se tady. Mám u Březnice vilu s malým hospodářstvím. Farma to žádná není, jen tak bangelů a pár akrů půdy, hlavně lesa, kde pěstují divoké králíky, abych měl co střílet. Příbuzné tu nemám žádné. Celé příbuzenstvo je v Americe. Značné příbuzenstvo. Strýci, tety, bratranci, sestřenice, synovci, neteře, dobře 60 kusů. Jeden za druhým tam za mnou přijížděli. Nebyl v Unii jediný stát, aby tam na mne nečekalo příbuzenstvo. Když se poslední z nich usadil v South Dakota, viděl jsem, že mi nezbývá, než odjet do Evropy, abych si uchoval osobní nezávislost.
0: To je zajímavý příběh. Tedy celý váš rod přesídlil do Ameriky a vy sám jste se naopak vrátil do rodného kraje?
1: Naopak, pane, do nerodného, neboť mimo příbuzné existují ještě sousedé, spolužáci, rodáci a krajané. Nekonečná hustá síť přátelstev a známostí, která vás omotá, spoutá a ochromí. Před tím vším jsem kdysi utekl do zámoří, jak bych mohl se svévolně do toho zase vracet. Narodil jsem se v Mukařově u Černého Kostelce. Otec pocházel od Veselý Mezimostí, matka od Manetína. Když jsem si ta tři místa vyhledal na mapě Geographical Society, shledal jsem, že je všecka mohu spojit kružnicí. A na tom místě, kde jsem kružidlo zapíchl do mapy, mám teď svou usedlost. Jsem doma a jsem stejně vzdálen všem místům, kde bych mohl být ohrožen přáteli. Dosud mě také nikdo neobjevil a mohu si klidně žít po svém.
0: Vy tedy nemáte rád lidskou společnost?
1: No, to bych nechtěl tvrdit. Rád se setkám s lidmi a rád si pohovořím. Ale na to mi stačí cizí lidé a neznámí. Například vy. Nikdy jsme se neviděli, nikdy se patrně už nesetkáme A já se klidně a svobodně vyhovořím podle své potřeby a budu mít na týden pokoj. Kdybychom se znali, kdybyste byl můj přítel nebo dokonce příbuzný, už bych musel dát pozor na tisíc věcí. Musel bych se zařizovat podle vaší nálady, zachovávat ohledy, pamatovat na to, pamatovat na ono. Už by se kolem mne zapřádalo neviditelné, ale nejtuší pouto konvence. Tak to však, pokud jsme si neznámi, můžeme spolu mluvit opravdu jako volný s volným. Nic nám neváže ruce. Pokud v sobě nacházíme sympatie, můžeme si povědět i věci velmi důvěrné. Znelíbíme-li se, odmlčíme se a není to ani netaktnost. Člověk je svůj jen mezi cizími lidmi. Mezi vlastními se ztrácí. Rozeberou si ho kus po kuse, každý mu skonfiskuje a obsadí kus jeho volnosti. Nakonec z člověka nezbude než to, co právě dovoluje konvence. Bezvýznamná prázdnota. Společnost je složena ze samých okleštěných jedinců. A já chci zůstat celý život svůj.
0: Nedovedu si to představit. Jakmile se člověk někde usadí a není nevrlý samotář, nezbytně naváže kolem sebe známosti a tedy sám vytvoří, čemu říkáte, pouta konvence.
1: Ne, to není nezbytně nutno. Je třeba ovšem volit takové zaměstnání, aby si člověk mohl uchovat svou nezávislost.
0: A čím jste, prosím vás, byl?
1: Měl jsem všeho všudy dvě zaměstnání. Po dlouhá léta jsem byl portrétní fotograf.
0: No prosím, to jste si přece vytvářel trvalou klientelu. Člověk si přijde pro podobenku do legitimace, klient je uspokojen, po roce přijde znovu, pak přivede snoubenku, pak si vás pozve k fotografování svatby, pak k vám zajde s prvním novorozenětem, dá si vypodobnit mladou maminku, chlapečka v prvních kalhotkách.
1: Výborně, pane, tak to opravdu je. Zvláště je-li člověk zaveden na menším městě. Ale abych unikl těmto závazkům, zařídil jsem se na publikum co nejvíce proměnlivé. Jezdil jsem se svým aparátem po celé Americe a otevřel jsem svůj podnik, kde bylo vždy tisíce lidí pohromadě.
0: A jaký pak bývá tomu podnět?
1: Nejraději cirkus. Například takový Barnum and Bailey. To je ohromná podívaná se spoustou atrakcí. A tak jsem i já přivěsil svou fotografickou boudu k potulné dráze firmy Barnum and Bailey. Dělal jsem venkovským farmářům a zamilovaným párkům bleskové snímky, na něž si mohli počkat. Celá figura za quarter, 5 kusů za dolar. Lidé se hrnuli a klientela z toho nevzrostla, protože žádný nepřišel po druhé. Jednak jsem byl v zápěti za horama, jednak mu po týdnu ze snímku zbyl leda zčernalý papír. Neslo to hezké peníze. Byl jsem svůj pán a s nikým jsem se nemusel stýkat a bavit víc, než jsem chtěl.
0: Ale to jste se, promiňte, dopouštěl svým způsobem klamání obecenstva.
1: Jak pak to? Jakživ jsem nikomu neřekl, že dělám fotografie, které vydrží jako juchtové boty. Slíbil jsem podobenku za 3 minuty a dodal jsem podobenku za 3 minuty. Oznámil jsem, že bude stát 25 centů a stála 25 centů. To přece bylo úplně fér.
0: Ano, leč oni si mysleli, že dostanou snímek trvalé ceny.
1: Mladý muži, veškeren obchod světa je založen na 2 myšlenkách. Na tom, co si myslí kupující a na tom, co si myslí dodavatel. Proč bych já jako dodavatel měl myslit jako kupující, když pan kupující nemyslí jako dodavatel? To vám poví každý americký obchodník. Co se řeklo, to se musí dodržet. Ale co si kdo přitom myslí, na to se, pane, smlouva nedělá.
0: No, dejme tomu. Vím, že Amerika má jiné názory. Ale když jste si našel zaměstnání, které tak skvěle vyhovovalo vaší touze po nezávislosti, jak to, že jste je opustil? Naznačil jste prve, že jste později dělal něco jiné.
1: Ano, něco mnohem lepšího. Člověk musí myslet na pokrok.
0: A co bylo lepší, než fotografovat?
1: Nefotografovat.
0: Jak to, prosím? Nerozumím.
1: Říkám to jasně. Přišel jsem na myšlenku, že lepší než fotografovat, bude nefotografovat. A za to jsem si koupil tu vilu tady.
0: To je ovšem pro mne úplná záhada. Nemohl bych zvědět, v čem?
1: Ale ano, dnes už to právě není žádné tajemství. Řekl jsem vám, že jsem se přichytil cirkusu Bánum. Byl to dobrý nápad. Obchod šel velmi dobře, protože celý den se lidé chodili dívat na zvěřinec, konírny a do stanu rarit. Pár kroků od tohoto stanu, hned za ohradou, stála moje bouda. Jak říkám, pěkný obchod to byl. Ale hodinu před představením se zastavil. Jak vylezla červená kapela na estrádu a začala troubit své marše, zjančili se davy a neměli na nic pomyšlení, než táhnout dovnitř. To jsem taky složil aparát a odnesl jej do hlavního stanu. Měl jsem za nějaký dolar smluveno s placmistrem, že si mohu komoru uložit mezi jeho věci pod tribunu, abych se s ní nemusel tahat do města. No a pak jsem se zpravidla díval na nástup obecenstva. Zhora, víte, je to báječná podívaná, když se 8 nebo 10 000 lidí valí jedním proudem do stanu. Pane, to se to hrne jako živá Mississippi. A celý personál, i sešašky a klauny, musí se vrhnout proti tomu a stát jak skaliska a bradla a vytrvale ten příval rozdělovat a tříštit na 100 pramenů, které pak proudí vzhůru mezi sedadly. Jako byste viděl řeku se obrátit a hrnout se do potoků, potůčků a stružek. A je vám při tom křiku a rámusu k ohluchnutí, protože sotva první lidé dosedli, už se chtějí bavit a už začnou dupat a křičet po produkci divné zboží tribuny. To je docela samozřejmé. Koupili si za 2 nebo 3 dolary zábavu a chtějí si přijít na své peníze. Ale cirkus je nechá 3/4 hodiny čekat, než se všecko vevalí dovnitř a usadí na svá místa. To jsem tedy při svých záskocích do stanu viděl, že tady je díra, tady by něco mělo být, nač cirkusáci ještě nepřišli. No, a vidíte, v Atlantě jsem najednou dostal nápad. Víte, tak mi to blesklo hlavou, jak jsem se do toho hlučícího vlnění díval. Bůh ví, jakou cestou to přišlo. No, byla to správná myšlenka. Ale bylo nutno ji zabezpečit proti všem nebezpečí. Vskočil jsem do tramvaje a dojel na nádraží. Za 1:30 jel rychlík do Washingtonu. Ráno v 8 hodin už jsem byl před patentním úřadem. Zavedli mě nějakému inženýru. Jednání bylo náramně krátké. Hello, povídá mi, položte sem $20. Vytáhl jsem z kapsy hrst peněz a hodil na stůl 3 $5 a 1 pulvera. Můžete odpřísáhnout, že jste sám vynálezce a že to není cizí myšlenka? Před Bohem i před lidmi. Jste to zaplatit dalších $20 za vydání certifikátu? Tu jsou, řekl jsem a vytáhl znovu z kapsy hrst peněz. Dobrá, řekl inženýr, nyní mi vysvětlete vynález. Pověděl jsem mu náramně obšírně, oč tu jde. Poslouchá mne velmi pozorně, ale najednou se dal do chechtotu. Člověče, vždyť to je vlastně blaf. Ať je to blaf nebo není blaf, myšlenka to je a já mám právo na patent. To je pravda, odpověděl, a za 30 minut jsem měl v kapse krásně rytý list, ve kterém jsem na 17 let dostal výhradní právo zužitkovat svůj trik. V poledne jsem byl už ve vlaku do Atlanty a v podvečer jsem stál před panem Ringlingem, ředitelem cirkusu Bánum. Pane Ringling, můžeme spolu udělat dobrý obchod. Mám úplně novou myšlenku, která povznese vaši produkci. Jsem s tím, chlapče, a je-li to dobré, hned to koupím. Pane Ringling, je to takhle a takhle, co tomu říkáte? Výborně, starý hochu, to mohu potřebovat. Co za to chceš? Angažujete mne na můj trik za $100 měsíčně, zaplatíte mi dopravu od štace k štaci a necháte mi fotografickou boudu uvnitř ohrady, ne zevně. $100, ty jsi se zbláznil? Vždyť na tom nic není, to může dělat každý kluk, kterého seberu z ulice. Pane Ringling, na tom nic není než ta myšlenka. A ta myšlenka je taková, že mi patentní úřad udělil na ní výsadu a já mohu každého kluka z ulice, který by s tím přišel, dát zavřít. Tady to mám. A vytáhl jsem krásnou rytinu z patentního úřadu, kde uprostřed byla velkými literami vypsána nová chráněná živnost. No photo. Kouk se na to a povídá, máš to, chlapče, v pořádku. Dostaneš $50 měsíčně a můžeš začít. Na to jsme si plácli a večer už jsem začal nefotografovat.
0: A co jste, prosím vás, vlastně provozoval?
1: Podívejte se, to je náramně prosté. Tisíce a tisíce lidí se valí do obrovského pětistožárového stanu. Velkou většinou jsou to lidé venkovští, omámení nevídaným schonem, ohlušení vřískotem tří kapel, vyjevení z gigantičnosti všeho, co se jim otevírá. Ti, kteří se již šťastně dostali na tribuny, koukají dolů a chtěli by už nějakou podívat.

0: typy, blesku rychle je srovnám, natočím jim hlavy vzhůru k tribuně, požádám je, aby tak chvilku setrvali nehybně a přitom se usmívali. Nemáte potuchy, jak se rozšklebí a jak upřímně čučí nahoru do plachty. Pohled na ně je k popukání. A lidé na galeriích také řvou a hýkají smíchy, poněvadž vidí, jak jsem v tu chvíli sebral aparát a utíkám s ním na druhý konec stanu, zatímco ti farmářští strýcové a tetky si pořád trpělivě vylamují krky a snaží se usmívat. 7krát jsem to provedl hned první večer a řev galerie byl čím dál tím větší. A když se lidé valili po představení zbran, křičeli na asistující personál, všecko to bylo báječné, ale ten taškář, co nefotografoval, to byl vrchol. A to byla tedy pak má druhá existence. Po roce mi dal Ringling $200 měsíčně. Po 2 letech jsem žádal 300 a Ringling mě propustil. Myslel, že se cirkus Bánum beze mne obejde. Varoval jsem ho, ale nedal si říci. Na to jsem zrušil svou potulnou boudu, usadil se v Chicagu a prodal své právo nefotografovat všem americkým cirkusům, velkým i malým, po 10 až 80 dolarech měsíčně. Muž, který nefotografuje, stal se nezbytnou součástkou každé produkce. Ukázalo se, že to je ta pravá švanda pro americký vkus. Jediný cirkus Bánum byl bez snowfotou. Lidé se tam nebavili. Otrávilo je, že 3/4 hodiny před začátkem marně čekali na toho darebáka s fotografickým aparátem. Za 3 měsíce byl u mě Ringlingův agent a angažoval mne znovu za $500 měsíčně. Pak mi nabídli $800. Jestliže odvolám všechny licence udělené konkurenci a ponechám-li snowfotou, výhradně cirkusu Bánum. Pomýšlel jsem na to. Ale zatím se všech 51 států a teritorií Unie zaplnilo příbuznými z Mukařova od Manetína a od Veselý Mezimostí a všichni se na mě věšeli jako na šťastného milionáře. Tehdy jsem odešel od Bánuma, pronajal mu licenci jako těm ostatním, ale za $100 měsíčně, a odplul do Evropy. Do Čech. Do šťastné země, kde tou dobou nebylo jediného mého příbuzného. Dolary za mne pobírá chicagská artistická agentura a po srážce provize mi je vždycky po prvním poukáže sem do Březnice. A tu jsem klidně a spokojeně živ a ani společenský styk mi nechybí, jak vidíte, sám na sobě. Mohl jsem se vám bohatě vyspovídat téměř z celého svého života a přitom se neznáme. Teď už jsme v Březnici. Já vystoupím, vy pojedete dál a víc se Bohdá nikdy nesetkáme.
1: Vlak opravdu brzdil a kolejnice zvolnili tempo svých nárazů. Jste vlastně ohavný nepřítel lidí. Zvolal jsem rychle, abych využil posledních zbývajících minut. Vaše no-foto si tropí hanebný posměch z naivního obecenstva. A co se týče vaší osamělosti, to vám už vůbec nevěřím. Což pak jste nikdy neměl milenku? Už se zvedal, ale na tato slova zůstal stát. Zamračil se a zaškaradil a švihl po mně pohledem jako ďábel. Pak řekl ledově povýšeným tónem.
0: Pane, na vaši otázku bych vám nemusel odpovídat, protože se neznáme. Ale abyste viděl, že mám všecko promyšleno a vytvářím si svůj život do důsledků, odpovím vám se vší otevřeností. Na pomývých láskách nezáleží, ale nyní se budu ženit.
1: Tak přece budete mít příbuzenstvo.
0: Dáma, kterou jsem si v Příbrami našel, je úplný sirotek a nemá žádných příbuzných, kromě jediného bratrance, který je v cizině u cirkusu a nikdy se tady neobjeví. Poroučím se vám, pane.
1: Vytřeštil jsem naň oči, ale už jsem taky vyskočil. Můžete mi dát čestné slovo, že si tu dámu vezmete?
0: Čestné slovo? V pondělí je svatba. S Bohem!
1: Otevřel dveře a sestupoval po schůdkách. Já však se vrhl ke dvířkám a křičel za ním: Zbohem, drahoušku, a naschledanou v pondělí, neboť berete-li si Máňu Vondráčkovou z Příbramě, jsem já, ten její bratranec.
0: Co to povídáte?
1: Jsem kapelník cirkusu Kranz Kožíšek a jedu si do Vacova pro muzikanty. Pozící jsem volný a v pondělí tedy přijedu na vaši svatbu se svou ženou, s třemi dětmi, s jejími rodiči a několika tetičkami. Ona, vaše nevěsta, u nich vyrostla. To bude pro všecky novina, že se Máňa vdává. Počítejte asi tak s 12 příbuznými pro začátek, vy antifamilisto. Goodbye.

Celý tento týden jsme v odpolední povídce na stanici Vltava uváděli texty Eduarda Basse, od jehož úmrtí uplynulo v pátek 2. října 80 let. Dnes jeho příhodu cirkusového kapelníka přednesli herci Jiří Ornest a Bořivoj Navrátil v režii Vlada Ruska z roku 2003. Eduard Basse patřil k tradici českého literárního kabaretu, na kterou později svým způsobem navázal i Jiří Suchý.

tady do kroužku stočený. Bude tu po tobě pramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný.

0: do kroužku stočený. Zbude duch po tobě, ramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Ve čtvrtek 1. října oslavil 95. narozeniny Jiří Suchý. Na jehož filmové stopy se zaměříme v dnešní Klapce, konkrétně na tituly jako Kdyby tisíc klarinetů či Dobře placená procházka. Dnes na Vltavě v 16.30. Teď je 14 hodin, za chviličku nám Vojtěch Babka představí další krásné hlasy, které pěly za Havla.
2: Jasně, chápu. Jste v práci, profesionálka, nemůžete se projevit, jak byste chtěla?
3: Jsem profesionálka, jsem v práci a nemám čas se vybavovat.
4: Hotel uprostřed ničeho, 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý má svůj důvod, proč je tady. A nikdo netuší, co z toho bude.
5: Máte rezervaci?
6: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala, Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
7: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
8: Krásné hlasy. Obsáhne obdivuhodný oblouk od Monteverdiho přes Händla k Igoru Stravinskému či Benjaminu Britnovi. Mezinárodní renomé si založila jako interpretka hudby Richarda Strause a Wolfganga Amadea Mozarta. Se Strausovskými partiemi jsou také spojeny její největší evropské i americké úspěchy. Nevýjímaje třeba Metropolitní operu, kde debutovala v opeře Der Rosenkavalier, debut vídeňský si odbyla jako Strausova Arabella. Ano, britská pěvkyně Felicity Ladd je renomovanou operní solistkou. Není ale tak běžné, aby operní star jejího formátu měla stejně strhující portfolio písňové. V něm se především na poli hudby francouzské jedná o průkopnické počiny. Však jí také francouzská vláda už před časem udělila titul Rytíř řádu umění a literatury Francouzské republiky. Spolu s klavíristou Grahamem Johnsonem například systematicky uváděla písně Francise Poulenca. Od mikrofonu stanice Vltava vás zdraví Vojtěch Babka, přeji vám dobrý den. S Felicity Ladd otevíráme dnešní přehlídku pěveckých hvězd, které se představily v Československu a České republice za časů, kdy prezidentská lóže na Pražském jaru bývala zřídka kdy prázdná a kdy v ní usedal Václav Havel. Felicity Ladd přijela v roce 1995 a svou světovou reputaci písňové interpretky tehdy bezvýhradně potvrdila. Ve španělském sále na Pražském hradě zpívala Roberta Schumana, Hugo Wolfa i své milované autory francouzské Gounoda, Chaussona, Forého. A tak, vážení posluchači, s dovolením ponecháme její operní kreace stranou i pro dnešek.

Felicity Lott přednesla píseň Plaisir d'amour, jejímž autorem je Jean-Paul Martini. Na harfu hrála Isabella Moretti. V roce 1994 zavítala do Prahy Agnes Baltsa. Ta stejně jako Felicity Lott absolvovala jeden ze svých operních křtů jako interpretka hudby Richarda Strause. To, když se coby 25-letá solistka představila ve vídeňské státní opeře v Růžovém kavalírovi. Těžišti jejího repertoáru se pak staly především Mozart, Rossini a Verdi. Možná si vzpomenete na slavnostní pražské vystoupení paní Agnes v roce 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie. Ale to nebyla Agnes Baltsa v Praze zdaleka poprvé. Už v roce 1994 se představila na pražském jaru v operním gala za doprovodu orchestru Národního divadla v Praze s dirigentem Petrem Vronským. Neošidila tehdy publikum ani o svou glanc roli, tedy o Bizetovu Carmen, ve které se nám teď Agnes Baltsa představí na studiové nahrávce s dirigentem Herbertem von Karajanem.

Jako Rossiniho Izabela, Mascagniho Santuzza a ovšem i jako Bizetova Carmen se v Praze v roce 1994 představila řecká mezzosopranistka Agnes Balza. Snímky z jejího recitálu ve Dvořákově síni bohužel nemáme k dispozici. Toto byla její Carmen na nahrávce s dirigentem Herbertem von Karajanem, s berlínskými filharmoniky a sborem pařížské opery. Podobně jako dnes už zmíněnou Felicity Lott obdivujeme i německého baritonistu Matthiase Görneho nejen pro jeho operní počiny, nýbrž i pro vytříbené schopnosti interpreta písňového. Konec konců tak se nám výmarský rodák Matthias Görne představil vlastně skoro pokaždé, když zavítal do naší metropole. Buď to byl Gustav Mahler nebo Franz Schubert, Johannes Brahms nebo Ludwig van Beethoven, do jejichž písňového světa nás Görne na svých pražských recitálech pozval. V roce 2002 přednesl Matthias Görne ve Dvořákově síni kompletní cyklus France Schuberta Die schöne Müllerin, Spanilá mlynářka. Ten i všechny další cykly i jednotlivé písně France Schuberta pak natočil jakožto ucelený komplet také na CD. Matthias Görne zpívá písně Ungeduld, netrpělivost, pauze, odmlčení, mit dem grünen Lautenbande, loutna se zelenou stuhou a Der Mille und der Bach, mlynář a potok. Všechny čtyři jsou ze Schubertovy Spanilé mlynářky. Matthiase Görneho na klavír doprovází Erik Schneider.

Česká republika je jedním z oblíbených koncertních cílů Matyase Gerného. Tak se například v roce 2002 představil v kompletním provedení písňového cyklu Die Schöne Müllerin France Schuberta. Jehož studiovou nahrávku pak také vytvořil a z ní právě zazněly čtyři písně: Netrpělivost, Odmlčení, Loutna se zelenou stuhou a Mlynář a potok. Matyas Gerne zpíval za doprovodu klavíristy Erika Schneidera. Tak jako pro Felicity Lott a Agnes Balzu je Richard Strauss jedním z klíčových autorů i pro americkou sopranistku Deborah Voight. Hvězdu metropolitní opery, kterou jsme u nás vídali a slýchali opakovaně, a i mimo hlavní město. Deborah Voight přijela například na festival Smetanova Litomyšl. V roce 1999 se představila ve Straussově cyklu Čtyři poslední písně. Avšak ruku v ruce se Straussovými operami Ariadna na Naxu, Elektra nebo Salome kráčí v repertoáru Deborah Voight také Richard Wagner. O jehož Izoldě pravila paní Deborah, že je to nekonečná role za trest. Deborah Voight zpívá scénu Izoldina umírání. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Richard Armstrong.

Z nahrávky Wagnerovských a Strausovských sopránových árií, kterou americká pěvkyně Deborah Voigt pořídila se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a pod taktovkou Richarda Armstronga, jsme si vyslechli scénu Isoldiny smrti ze třetího jednání opery Tristan a Isolda Richarda Wagnera. A teď Deborah Voigt ještě jednou, tentokrát ale na autentickém snímku z Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2015. Orchestr PKF Prague Philharmonia řídí David J. Jackson.

Návštěva v Metropolitní opeře se jmenoval galakoncert americké sopranistky Deborah Voight na Smetanově Litomyšli 2015. Píseň z muzikálu My Fair Lady Frederika Levého zaspívala na litomyšlském druhém zámeckém nádvoří, takto za doprovodu pražských filharmoniků. Rok 1997 přinesl v pražské koncertní sezóně krom jiného také návštěvu britského vokálního ansámblu The King's Singers. Ansámbl od svého vzniku v roce 1968, samozřejmě v různých sestavách, najezdil ročně na koncertních cestách na tisíce mil a je jen málo míst na zeměkouli, kde publikum King's Singers dosud neslyšelo. Dávají kolem stovky koncertů ročně, převážně v Evropě, Americe a na Dálném východě. A nedávno si mezi cíle svých koncertních cest připsali také Čínu. V roce 1970 měli pouhých 9 koncertů, ale o 2 roky později už museli všech jiných činností zanechat, aby mohli odspívat 200 vystoupení. Začít nahrávat množství desek, vystupovat v rozhlase a v televizi a cestovat do ciziny. Jen ve Spojeném království měli The King's Singers v prvních 5 letech 500 koncertů. A pravidelně jezdí také k nám. V 97. roce se předvedli ve staroslavném Vladislavském sále Pražského hradu na koncertu, který spolupořádala Britská rada. Nahrávku bohužel k dispozici nemáme, takže si sáhneme až do roku 2008. Tehdy King's Singers přijeli do Oseku na festival Meteo Europa a zapěli mimo jiné také mši papeže Marcella. Jejímž autorem je Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Paul Phoenix, tenor, David Hurley a Robin Tyson, kontratenory, Philip Lawson a Christopher Gabitas, baritony a basista Stephen Connolly. V této sestavě jsme si právě poslechli anglický vokální ansámbl The King Singers. Na snímku z festivalu Mitte Europa v Oseku zaspívali části Sanctus a Benedictus z Palestrinovy mše papeže Marcella. Příkladnou pěveckou evolucí prošla americká mezzosopranistka Jennifer Larmour. Nejprve stavěla na hudbě starších slohových období v čele s Georgem Friedrichem Händlem, taky také za chvilku uslyšíme. Věnovala se operním partiím mozartovským a rossiniovským a tak také debutovala v newyorské metropolitní opeře. To když v roce 1995 stvárnila Rosínu v Lazebníku sevilském. Dramatické koření přisypávala pozvolna a s rozvahou, například jako Verdiho Lady Macbeth nebo Kostelnička v Janáčkově opeře Její pastorkyně. Jennifer Larmour dospěla impozantním obloukem od Rossiniho Rosíny až třeba k Čajkovského Hraběnce z Pikové dámy a na sezónu 2026-27 si v titulní roli Straussovy opery Herodias naplánovala rozloučení s aktivní kariérou. Když atlantská rodačka Jennifer Larmour přijela v roce 2001 do Prahy, za doprovodu orchestru Pražského národního divadla vsadila na osvědčeného Rossiniho, Mozarta a Händla. V jehož tříaktové opeře Ariodante si paní Larmour poslechneme na závěr dnešního setkání. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí krásný den s Vltavou a Jennifer Larmour doprovází v árii z opery Ariodante Georga Friedricha Händla komorní orchestr z Lausanne, který řídí Jesus López Cobuš.

0: Také americká mezzosopranistka Jennifer Lermore pěla za Havla. Slyšeli jsme v závěru dvoudílných krásných hlasů na stanici Vltava, které připravil Vojtěch Babka v rámci celorozhlasového projektu Slyšet Havla. Bude to už zítra, kdy uplyne od narození našeho prvního českého prezidenta 90 let. Závěrečnou skladbou byla árie z Handlovy opery Ario Dante, komorní orchestr z Lausanne vedl Jesus López Kobuš.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Vltava.
4: Umění slyšet.
0: Je 15 hodin a 1 minuta, vážení a milí, před námi je hra Maxima Gorkého Stařík. V 17 hodin pak vizitka filmového režiséra Ondřeje Veverky, v 18 hodin jazzový podvečer basisty Tomáše Lišky a v 18.30 četba knihy Bratr František, který má dnes svátek.
5: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let, 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.
3: Hra pro pamětníky.
0: Jako 3měsíční nemluvně jsem se objevil na scéně v kočárku v Pikové dámě. Rodiče denně hráli a když nevěděli, kam se mnou, strčili mě k nápovědovi do boudy. Viděl jsem spoustu her, dozvídal jsem se víc, než má dítě vědět o lidech. To řekl herec Ladislav Pešek, od jehož narození právě dnes, 4. října, uplynulo 120 let. My ho teď na stanici Vltava uslyšíme v titulní roli hry Maxima Gorkého Stařík. Mastaková stvární Karel Heger, režii měla roku 1974 Olga Valentová.

0: Tak sebou pohní, Marino. Ten batoh přece není tak těžký.
1: To vím, Pitirime. Jen roztrhaný deky jako z tvrdýho chleba. Už nemůžu.
0: Přidala jsi ke mně sama ze svý vůle. Můžeš tady zůstat, jestli se ti nechce dál.
1: Je to ještě daleko?
0: Tamhle ten velký dům stranou u cesty do města. Vedle je staveniště.
1: Snad nám tam dají taky trochu najíst.
0: Jak pak by nedali, když přece Ivan Vasiljevič Mastakov je tak vážený člověk. Buduje školu, hlupák. Kdyby radši stavěl útulky pro poutníky, aby měli kde hlavu složit.
1: Hlavně pro takový, jako jsme my dva.
2: Jedeš?
0: Huso, dobře se rozhlídni. Tady leží tvoje štěstí. Uvidíš, že odtud poplavem na veliký lodi.
1: To říkáš pořád, protože mě potřebuješ, abych se o tebe starala. Já mám hlad a je mi zima.
0: A ty myslíš, že mě zima není, když jsem svý mládí a sílu nechal v arestu? Ale já jsem si aspoň svůj trest poctivě vytrpěl. Jenomže tenhle se tomu vyhnul a utekl. A teď se tu nafukuje, přetejká bohatstvím a staví si školu, zatímco já pořád šlapu loňskou trávu.
1: Ve městě povídali, že je to poctivý člověk.
0: No, to známe, to známe. Každej takovej dokáže být, když mu teče do bod a tlačí ho svědomí.
1: Bude se bránit.
0: Marino, kdyby něco, víš, co máš dělat.
1: Jo.
0: Poběžíš i hned do města k Iljovi a vyřídíš mu, aby ohlásil na policii, že Mastakov je uprchlej trestanec. Rozumíš?
1: Aby ne.
3: Poslouchej. Zrovna něco oslavujou.
0: To se nám hodí, ale s to nelíp proklouzneme. Ilja povídal, že tamhle z té kůlny je dobře slyšet a nikdo nás tam nebude hledat.
1: A co, když nás přesto někdo uvidí a řekne mu to?
0: Tím líp. Tak pojď.
4: Ticho. Ticho, hospodář bude mluvit.
5: A pan Vasiljevič bude mluvit. Ticho.
6: Ticho.
7: Tak máme školu konečně pod střechou. Děkuju vám, chlapci.
4: No, jsme rádi.
7: Uměli jste za práci, jak se patří vzít. Doufám, že jste nepřišli zkrátka.
5: Kdo pát milost, pane, všechno je v pořádku, taky moc krát děkujeme.
4: Ano, děkujeme.
7: To mě těší. No, abyste věděli, tak jste se nelopotili jenom kvůli mně. Tady se budou učit vaše děti. Dej Bůh, aby byli vzdělanější a šťastnější než my. No. A teď pojďte všichni k obědu. A napijte se taky na zdar díl.
5: Díky, hospodáři.
7: A navíc dostane každý ještě 3 ruble za ochotu.
4: No to si dáme líbí.
5: Moc krát děkuji. Moc krát děkuji.
0: Marino, ty koukni a podívej se, jestli šel s ním.
3: Zůstal stát, jako by na někoho čekal. A teď k němu přichází nějaká mladá holka. To bude asi ta jeho nevlastní dcera. To je Zonka slečinka.
8: Pojď se najíst.
7: Pořád sama, Táňo. To člověku nesvědčí.
8: To máš pravdu. Není mi moc veselo.
7: Pořád se jenom procházíš a koukáš. Se nestydíš ukrádat Pánu Bohu čas.
8: Proč bych se měla stydět?
7: No jednou na to přijdeš. No co? Co? Charitonov. Líbí se ti?
8: Jak kdy?
7: Pořád za mnou chodí. Chce si tě vzít, Taťáno.
8: Ať počká.
7: A na co?
8: Sofie Markovna ještě nepřijela?
7: Proč se ptáš?
8: Mám jí docela ráda. Ty jsi dneska takový skleslý.
7: To se ti jen zdá, Táňo.
0: Podívej se, Marino, co se to tam děje.
3: Nějakej dědek.
2: Co tady jančíš za bílýho dne s puškou, Štěpáne?
6: Aby někdo něco nešlohnul ze stavby, Ivane Vasiljeviči. Okolku je tady takovej divnej chlapík, však jsem vám to už hlásil.
3: A je, je.
0: Buď sticha.
9: Oběd. Hospodáři. Táňo, jídlo je na stole.
10: No však už jdeme, Zacharovno.
0: A ty tady zatím hlídej, Štěpáne.
7: Jídlo ti sem přinesl.
6: Děkuju, milost pane.
0: Spolehněte se. Už o nás ví, Marino.

0: Co je to s vámi, Ivane Vasiljeviči? Dneska se mi nelíbíte. Proč jste nechtěl zůstat u stolu? Co bude s dalšími přípitky?
1: Charitonov ví, co a jak obstará se za mě. Sofie Markovno.
0: Tak povídejte, co máte na srdci. Stalo se něco?
1: Nevím, jak vám to mám říci. Pomáháte mi už 10 let radou i penězí. Jsem vám tolik zavázán. Snažně vás prosím.
0: Poslyšte, co se vlastně stalo?
1: Tolik si vás vážím. Díky vám jsem se přestal stranit a bát lidí. Tak jsem si na vás zvykl, že kdyby...
0: Výborně, děkuji. Ale co pro vás mohu udělat?
1: Pomozte mi. Slitujte se nade mnou.
0: Proboha, vstaňte. Co vás to napadlo? Zrovna teď a tady mi vyznávat lásku. Jako kluk na jarmarku.
1: Vy mi nerozumíte, Sofie Markovno. Já vás znám, jste k lidem spravedlivá.
0: Tak dost. Mně nevadí, že ve mně lidé, a dokonce už i váš nevlastní syn, vidí vaši milenku. Co na tom? O to nejde. Zkrátka, jen s tím vyznáním přicházíte trochu nevhod.
1: Sofie Markovno, poslyšte.
0: Odjíždím na 3 dny na venkov.
1: Prosím vás.
0: Proberem to, až se vrátím, ano?
1: Sofie Markovno, zůstaňte tady. Moc, moc, moc vás o to prosím.
2: Je, pomozte mi, ať ho oblomím. Tobě, Ivane Vasiljeviči, tobě jde všechno jako po másle. Ty jsi šťastný. To jenom na mě se dluhy a stávky jen sypou. Víš, že vyvdáš Taťánu za mě. Tobě spadne kámen ze srdce a já taky nepřijdu zkrátka.
1: Ale nech toho teď.
2: Ale každá holka se má vyvdat co nejdřív, že jo? Plukovničko, na Velikonoce jsem prohrál 5 000, ani jsem nemrl. No řekněte taková maličkost, 120 000 věna víc nebo míň. A já jsem přitom ženík se vším čudý, čistokrevnej.
1: Dám ti ji, když ji neokradeš.
2: No to je jiná. Při kšeftu se na příbuzný ani na přátelé nekouká. Jsem sice šeredný jak noc, ženský mě milujou jen za prachy, žiju jako kůl v plotě, ale rád špacíruju poprovaz hrad propastí, aby se to pěkně houpalo a vykralo.
1: Přebral si.
2: No ne, ty do mě vidíš jak do karet.
0: Hlavně, abyste vy sám do sebe viděl, Charitonove.
2: Prokoukl jsem se skrz naskrz. Plukovničko, vy jste ale fešanda. Celý harem by se vám nevyrovnal. Kdybyste se zamilovala do mě, tak bych...
1: Drž houbu, Tatrmane!
0: No tak vzpamatujte se, Ivane Vasiljeviči.
2: Co je? Že se ho nebojíte, plukovničko. Tak já jdu zase zpátky, dám je aspoň veselo. No, bez tak tady kážu, až se cíly červenají.
0: Pojedu domů, Ivane Vasiljeviči. Naschledanou.

0: nic nepochopila, nic. Ale musí to vědět ještě dnes, nebo je se mnou konec.
1: Hej, Štěpáne, kde jsi?
2: Tady jsem, milost pane, tam toho jsem prozatím, prosím, neviděl.
0: Zapřáhni a jeď hned do města k Sofii Markovně. Třeba jí doženeš cestou.
2: To se to má to.
0: Tak k ní zajeď domů. A když tam nebude, tak na nádraží. Pojede vlakem v 7 do vsi. Určitě ji najdi a dej jí tenhle dopis. A hoď sebou.
2: A kdo to tu ohlídá?
0: Řeknu Nikitovi.
2: A když to někdo podpálí?
0: Ale už povídám a rychle.
2: No dobře, milost.
0: Na to pomůže.
3: Charitonové, od čím nechceš šoupnout do obchodní školy?
4: Budeš svým pánem, buď rád.
3: A on se zatím ožení s plukovníkovou, že jo?
4: Ten se s ní ožení tak jako tak. Pusť to z hlavy, Pavle. Na tebe ona nebere. A ptát se tě taky nebudou. Kde je Taťána?
3: Šla rozdat škréce.
4: Hodně?
3: Stovku určitě.
4: Kdyby tak někdo chtěl dát mě.
3: Dělej lukaj, Charitonové. Ten si přijde na pěkný prachy.
4: Jeden můj známý pěkný sičák je studentem v Moskvě. Tiskne veršíky, třeba tyhle. Lidu služ, když sám si lokaj. Lidu služ, když si jen veš. Vzpomeň si, jak všichni tokaj, když je čajem naléš.
3: Nemám takovýhle dvoj smyslnosti rád.
4: Ale smyslnosti jo, že jo. Ty má přece rád každý. Třeba i takovej Nikitka, že jo. No koukej na něho, jak se má k vaší Taťáně.
5: Vám tohle dneska sluší, slečinko. Proč pak si taky nezatancujete? Hned bych vás dal dokola, kdybych byl mladší.
6: Škoda, že musíš jít místo toho hlídat, že?
5: Ale ne, tohle dovádění už pro mě není, slečinko.
4: Mám ho postrašit? Bude psina.
3: Schválně, zkus to. Hej, Nikito!
5: No co je? Milost, pane!
4: No jen co netvař tak nevině. Já tě moc dobře znám.
5: Mě tu zná každej, milost pane.
4: Ale já tě pamatuju už z dřívějška.
5: No, teď já vás taky, milost pane.
4: Co pak ty jsi začímaná?
5: A proč se ptáte, když mě znáte, milost pane?
4: Bez legrace, bráško. Vím o tobě takový věci,
5: nejsem že... nic zvláštního, milost pane.
4: Že ne? Co pak jsi dělal například předloni v březnu, no? Jen si vzpomeň.
5: Předloni, březnu.
4: Aha, už ti svítlo, co? Kde pak si to tenkrát byl? No, jen se přiznej.
5: Já myslím, já jsem zrovna tenkrát ležel ve špitále.
4: Myslíš? No a teď doopravdy, podle nejčistšího svědomí, jak to bylo.
5: A co tím? Chcete říct, milost pane?
4: Vzpomeň si, co jsi to tenkrát proved?
5: Mám bus nám. O co jde, Živo, není hamba. Já jsem dvakrát tak starý jako vy, zbohem. Vy dovedete, starý jako vy.
7: Tak co, jaký jsem, slečno Táňo?
6: Měl byste se stydět, Charitonové.
4: Ale prosím vás, vždyť je to psina. A vůbec vždyť se vám to docela líbilo, když se ten dědek vyplašil.
6: Ani trochu. Není to od vás hezký?
3: Nehádej se, Táňo. Počkejte tady, skočím si pro jinou košili. Jsem z té hostiny celý úřád.
4: Tak se už nezlobte, Taťáno. Něco vám zadeklamuju. Libor líbu líbnul gris, slimák slizký si to slíz.
7: To je takzvané jazykolam.
6: Fuj, to je ale hnusný. To jste složil sám.
7: Ano, legrační, co?
6: Spíš hnusný.
7: Tak proč jste se tomu smála?
6: O, jen tak. Někdy se tak nudím, že si dokonce přeju, aby přišlo neštěstí.
3: Tak si mě vemte za muže.
6: Tak už přestaňte. Jak to, že taková Sofie Markovna neví, co je to nuda?
7: Táňo, já vás miluju. Vemte si mě a uvidíte, že se nudit přestanete. Užijem si, koupíme si auto.
6: Přestaňte, Charitonové. Bože, kdyby se aspoň konečně něco dělo. A je, poutníci jdou. Ti by toho asi mohli vyprávět.
7: Toho dětka s tlumokem jsem už někde viděl. Neřekl bych, že vypadá jak poutníka. A holka stojí jako špalek.
8: Slečinko, smilujte se nad poutníky v Kristu. Dejte najíst a napít tu božákům, kteří nemají kde hlavu složit.
6: V kuchyni vám dají.
7: Odkud jdete?
9: Z kostela svatého Štěpána.
7: A tohle je dcera?
9: Sestra v Kristu.
7: Nějaká mladá sestřička.
9: Nenarodili jsme se všichni naraz.
7: A kdy se vrátíš do basy?
9: Počkám na tebe. Práce by se tam pro tebe našla.
7: Co si to dovoluješ, Trhané?
6: Nechte toho, je to drzoun, nechte toho, pojďte radši na čaj.
9: Marino, měj oči pořád na štopkách.
8: Ani nemusím.
9: Zdravíčko, Gustěve.
10: Buď zdrav, Antone.
9: Už dávno nejsem Anton. Je ze mě Pitirim. Přejinačil jsem se jako ty, Ivane Vasiljeviči Mastakove. Ale jestli chceš, můžu být zase jako dřív Anton. Ani si mě neprohlídneš?
10: U kostela jsem tě poznal.
9: Čekal jsi mě?
10: Vyklop rovnou, co chceš.
9: Takhle se hosti nevítají. Přijdu navštívit starého kamaráda, se kterým jsem píkal v tajze, a on na mě vybavne, co chci.
10: Šaškuj k sakru.
9: Tak kamaráde. Je tady taky tahle holka a ta má za ušima. Nosí moji ohlávku a ví o tobě všechno.
10: Co chceš?
9: Trochu si popovídat.
10: O čem?
9: O ledačem.
10: No tak mluv.
9: Musím dostat malý výpalný za všechny léta svýho utrpení.
10: Kolik?
9: Ještě jsem se nedopočítal. Ty si tu stavíš, nadejmáš se a já pořád šlapu loňskou trávu.
10: Pamatuju se na tvou náturu, Antone.
9: Tím líp, Gusjeve.
10: Co jsem ti udělal špatného? Tenkrát jsem tě přece litoval.
9: I litovat se musí náležitě. Tuze náležitě. Svý táti, Gusjeve.
10: Tak co? Chceš mi zlámat vás?
9: Jede ti návštěva, Gusjeve. Neboj, neboj se. Dozvíš se v pravý čas, co chci. Teď zapadnu do kuchyně a k večeru přijdu. Pozveš mě k sobě. Platí?
10: Platí.
9: Pojď, Marinko.
10: To není možné. Pane Bože,

0: Ivane Vasiljeviči, co jste mi to napsal za nesmysl? A tomu se nedá věřit. Ví, že jste byl na galejích?
1: Byl, Sofie Markovno. Dostal jsem 4 roky. Po 2 letech a 5 měsících jsem utekl.
0: A za co vás soudili?
1: Za vraždu.
0: Ne, tomu nevěřím. Jak se to stalo?
1: Nevím.
0: Ivane Vasiljeviči?
1: Já to opravdu nevím. U soudu jsem taky nevěděl. Bylo mi tenkrát 20 let. Byl jsem na zábavě jako rekrut. Někdo podříznul handlíře, ani nevím, jak vypadal, byl jsem opilý. Rozumově chápu, že jsem pro ně mohl být vinen. Ale já v duši žádnou vinu necítím, nikoho jsem nezabil. Potřebovali to na někoho svalit, tak odsoudili mě. Našli na mě krev.
0: Čí krev?
1: No co já vím, rekruti se prali a já jsem byl u toho taky.
0: Bože můj. Vy byste přece nemohl. Já vám věřím. Ale proč mi to vyprávíte teprve dnes?
1: Objevil se člověk, který mě odtamtud zná. Dnes jsem se vám chtěl přiznat sám.
0: A já jsem se chovala tak nemožně. Já jsem si dokonce myslela... Promiňte. Co chce ten člověk?
1: Nevím. Zničí mne.
0: Tak nemluvte. Kde je?
1: V domě. Sofie Markovno, nemám nikoho kromě vás. Netroufal jsem si vám to říci, ale... Nebylo to proto, že bych se cítil vinen. Já vás mám rád, protože jste mne naučila, co je dobro. A proto jsem se k tomu nemohl odhodlat.
0: Vždyť já vám věřím, Ivane Vasiljeviči. Kdy s ním budete mluvit?
1: Dnes večer.
0: Musím vaši rozmluvu slyšet. A pamatujte si, nikdo se nesmí nic dovědět, hlavně děti ne.
1: A co když do toho zatáhne i vás? Je krutý, já ho znám.
0: Nesmysl.
1: Sofie Markovno, věříte mi doopravdy?
0: Věřím. Byla to nešťastná náhoda. Jste nevinen.
1: Ano. Přísahám vám.

0: Tak co? Jak se cítíte, Ivane Vasiljeviči?
1: Mizerně, Sofie Markovno.
0: Nebojte se. Posvítíme si na to. Promluvím si s ním. Dáme mu, na co bude mít chuť. A potom se nenápadně přimluvím za amnestii. Mám ve městě přece plno známých. Zaplatím nejlepšímu advokátovi. Za peníze se dá pořídit všecko.
1: Nevím.
0: A čeho se bojíte? Vždyť jste přece nic neudělal.
1: Neznáte ho, neznáte takové lidi.
0: Nemějte strach. Schovám se tady za záclonu.
2: Ivane Vasiljeviči, mám ho pustit dál?
1: Přiveď ho, Zacharovno.
2: Chtěla jsem ti jen říct, hospodáři. Nepřipouštěj si ho moc k tělu. Není to dobrý člověk.
1: Dobře, dobře, tak už běž.
2: Pořád vyzvídá, jak žiješ, jak si stojíš, co Sofie Markovna.
1: I ta ho zajímá?
2: I ta. A přitom jakoby už všecinko věděl předem a vyzvídal jen na oko. A reje. Reje jako soudce, když vyslejchá. Takový neřád. Připlete se člověku do cesty.
1: Jako soudce?
2: Zrovna tak.
1: To jsou oni. Běž, Zacharovno.
2: Dobře, dobře, ale dej si pozor, Ivane Vasiljeviči.
3: Dobrý večer, Gusěve. Hezky to tu máš, jen co je pravda. Něký židle. Ale samá tma. Proč pak tak málo svítíš? Odklop tu lampu, Marinko.
4: No jo.
3: Tak, no vidíš. Hned je tady víc světla.
1: Ta holka, ač odejde, před ní s tebou mluvit nebudu.
3: Proč bys nemluvil? Promluvíš. Nic se jí neboj, umí mlčet jako hrob. Natlučeš ji, jak chceš, a ona se ani neozve. Ale běda, kdyby se někdo vrhnul na mne, hned začne dělat rámus. Víš, Marinko?
4: Jo.
3: Ne? A co nám nabídneš, Gusěve?
1: Chceš vodku?
3: Podívejme. Na tohle bys mě chtěl nachytat. Kdepak? Mazanej seš, Gusěve?
1: Spusť k věci.
3: Jen nespěchej. Marinko, podívej se pro jistotu ještě, kam vedou okna.
4: Na dvůr. A po straně je nouzovej východ.
3: Aha, tak dobrá. Tak můžeme začít, Gusěve.
1: Co chceš?
3: Co by tak mohl chtít dědek, jako jsem já? Co já vím?
1: Antone, naštví mě, nebo tě...
4: Helejte, kupče, nechte si to, jo. Barák je plnej lidí, můžete si to pěkně zavařit.
1: Zavři zobák!
3: Počkej, Marino, to nic. Vždyť já ho znám. Snadno se rozčilí, ale hned je na mě. Víď, Gusěve.
1: Tak co po mně chceš, Antone?
3: Jen buď trpělivej, Gusěve. Časem na to přijdu. Tak vidíš, Mitrii, sedíme tu jeden proti druhýmu. Oba hříšnici. Ty si tu dřepíš na měkkých židlích, přetejkáš sádlem, a já jsem uschnul, až jsem kost a kůže, protože já jsem si svých hříchy spravedlivě odpíkal a ty ses svýmu utrpení vyhnul. 7 let jsem tě hledal a ani na chvilku jsem nepřestal věřit, že tě jednou najdu, vykrmenýho a odpočatýho. A taky, že jo.
1: A dál?
3: Přestoupil jsi zákon, Gusěve. Kristus píkal za cizí hříchy, ale tobě se za ten tvůj píkat nechtěl.
1: Já žádný hřích nemám, posoudili mě omylem.
3: Já to znám. Takhle se před pozemským soudem vymlouváme všichni. Já sám jsem taky takhle kdysi mluvil.
1: Celá ta léta vedu dobrý život před Bohem i před lidmi.
3: Kdepak, Gustěve, to nestačí. To by se kde kdo vyválel v pozemských svinárnách a pak by chtěl všechno smejvat dobrým životem. To by nebylo podle božího zákona, rozumíš? Kdo by pak píkal, co? I Kristus píkal, když porušil starý zákon. Jenže ten zněl oko za oko, zub za zub. A Kristus kázal, Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem.
1: Udělal jsem pro lidi hodně dobrýho.
3: Není to moc vidět, Gusjevé. Žijou jako jindy, v bídě, v beznaději, pod svými hříchy. Spíš bych řekl, že to s nima vypadá den ze dne hůř. Nevšim si z toho
1: Antone,
3: taky.
1: Antone!
4: Neskákejte mu do řeči. Nemá to rád.
1: Antone!
3: Teď se jmenuju Pitirim. Jsem ze stejného těsta jako ty. A přece jsem musel poctivě vytrpět 8 mučenických let. Ale ty si zákon obešel.
1: Chceš mě udat?
3: Ještě jsem ti neřekl, co chci. Mám tě celýho v hrsti. Neužírá mne, že si žiješ jako prase v žitě. Že si spořídil milenku,
1: ty,
3: paničku.
1: Mlčí, jo!
5: Pomoc! Kde jste kdo?
3: Vyraž okno, Marino!
5: Stůjte!
0: Ivane Vasiljeviči, vy odejděte. Ty děvče taky.
4: Podfoukli nás.
3: Tak tohle se ti povedlo, Gusjeve.
0: Ivane Vasiljeviči, odveďte tu holku. A s vámi, starý, si chci pohovořit.
3: Já o to nestojím. Neznám vás.
0: No, jen žádné hlouposti.
3: Marino, běž na chvilku za dveře. Ale nedaleko, rozumíš? Abys věděla, paničko, já mám pro strach uděláno.
1: Sofie Markovno, já nevím, jestli...
0: Jen se nebojte a běžte, Ivane Vasiljeviči. Tak. A teď krátce a jasně. Co chcete?
3: Co byste myslela, milost paní, že bych tak mohl chtít?
0: Chápu. Trápili vás a vy to chcete vrátit. Mrzí vás, že váš někdejší kamarád našel ve světě uplatnění a vy ne?
3: Tak tohle si celou dobu špiclovala, paničko.
0: Řekněte, nebylo toho dost, co jste sám zkusil za celý svůj těžký život? Nestačilo to? Nenadešel čas odpočinku, usmíření a odpuštění?
3: Samý kulatý slovíčka, milost paní.
0: Poslyšte, já chápu, jak hluboce to ve vás vězí. Všechny ty křivdy...
3: Na mou duši myslel jsem, že na mne vychrliš něco jiného, mazanějšího a tvrdšího, paničko. Kurážná jsi, ale moc chytrou kaši si nejdala.
0: Vždyť vy se mstíte tomu, kdo je před vámi nevinný. To není ten pravý, kdo by si to zasloužil.
3: A co, když si to vysvětluju tak, že je vinej každej před každým, co?
0: Ale to přece nejde. To by nebylo spravedlivé.
3: Po mým soudu je to spravedlivý.
0: Ale vždyť vy sám jste trpěl nespravedlivě. Není to tak?
3: No.
0: Tak proč proboha, když jste sám pocítil a poznal nespravedlnost utrpení, proč to chcete zvětšovat u jiných?
3: Tak takhle jednoduchý to není, paničko. Gusjev, tvůj miláček, zhřešil a chtěl by ještě k tomu honem do ráje. Jenže na něj ráj nečeká. Ten je pro takový nešťastníky, jako jsem já. Tak se to sluší a patří podle božího zákona.
0: Co je ve vás zloby?
3: A co na mne ještě vytasíš?
0: Přece byste se netěšil z toho, že rozvrátíte život a štěstí jiného člověka.
3: Tak vidíš, už ti došel dech. Ale vlítla si do toho střemhlav, jen co je pravda. Kde pak, paničko, mne nepřetrůfneš. Štěstí neudržíš, je kluský jako mejdlo.
0: Bože,
3: jo?
0: Jo. Co mám dělat?
3: Třeba tohle. Dej zatopit v lázní. Vlezeme si oba do páry. Pomuchláme se a třeba trochu změknu.
0: Jak jste odporní.
3: Tohle jsem slyšel víckrát.
0: No, co pak ve vás nezbyla ani špetka lidskosti, člověče?
3: Třeba zbyla, hledej. Kdepak, márně by se spachtila, nenajdeš nic. Chtěla bys mě uchlácholit, co? Trouchni vím tu jako pařez a slunce ke mně nemůže. Myslíš, že se mi v arestu nikdy nestejskalo po ženský? 8 let jsem dřel na tebe a na tvýho kohoutka.
0: Bože můj, vždyť vy se nemstíte tomu pravému, ne tomu pravému.
3: Nemám kdy hledat viníky. Ani bych je všechny nenašel, jsou moc vysoko. Ale Gustěva mám v hrsti. Proč si neodpíkám všechno své utrpení? Já jsem si odepřel všechno. Proto jsem jeho zákonitej a nemilosrdnej soudce. Vy všichni jste mě trápili. A teď se chcete smířovat? Marinko, pojď už dovnitř.
4: Máte přichystaný pelíšek, bratříčku.
3: No dobrá. A co ty, Gusjeve? Poslouchal jsi? Proč mlčíš? I tobě došla řeč. Máš přece, advokátku, jedna radost, klobouk dolů. U soudu ti bude sice houby platná, ale jinak... Tak co, paničko, budeš mu prát pod vlíkačky, až poputuje znovu na Sibíř?
1: Jsi odporný.
3: Je na vás žalostný podívání, trestanci boží, přežalostný podívání.
4: Pojďte, bratříčku.
0: Strašný člověk.
1: Sofie Markovno, odpusťte mi.
0: Ivane Vasiljeviči, pojedu do města. Poradím se s prokurátorem. Je to můj dobrý známý. A vy přijeďte zítra rovnou ke mně.
1: Z toho se nedostanu, Sofie Markovno.
0: Jste přece nevinen.
1: Jsem. Ničím jsem se neprovinil. Nezabil jsem, nekradl. A přece přišel tenhle člověk, aby mi připomněl můj trest.
0: A za co odsoudili jeho?
1: Za znásilnění neplnoleté.
0: Poslyšte, přiveďte sem tu dívku. Musíme aspoň získat čas.
1: Jak si přejet, ale je to marné. Sofie Markovno, prosím vás, kdyby se něco stalo, postarejte se o Taťánu. Neumí si ještě s ničím poradit.
0: Proboha, nechte toho a přiveďte to děvče.
2: Sofie Markovno.
0: To jste vy, Zacharovno?
2: Poslouchala jsem za dveřmi. Všechno vím. A chodím za tím divným člověkem už od rána. Jak jsem přišel, zvětřila jsem něco nekalýho. Zrovna jak odcházel od pána, ho slyším, jak se nadejmá před tou svojí. Prý neříkal jsem ti, že tady najdem velký štěstí, že odtud poplavem na velký lodi.
0: Tak je to. Ten ničema jenom zvyšoval cenu jako při dražbě.
2: Milost paní, já už bych něco věděla. Já mám v komoře...
0: Proboha, co máte?
2: No, na myši.
0: Myslíte?
2: Tak, utrejch.
0: Ale to by byl přece zločin. Vražda, hřích.
2: A co tenhle dům? Ten cejch pro Táňu. A Pavel, z čeho bude žít? A co bude s vámi? Sofie Markovno, vždyť přece musíme žít.
0: Snad si nemyslíte, že bychom my, že by někdo z nás mohl udělat takovou...
2: Ne, ne, to bych já sama.
0: Zbláznila jste se. Vy? Taková hodná, milá, byste byla schopna udělat tohle? Dejte si pozor, Zacharovno. A neodvažujte se na něco podobného myslet.
1: Přivedl jsem tu dívku, Sofie Markovno.
0: Dohledněte na Zacharovno. Přišla s tím, abychom ho otrávili.
1: No to snad.
0: Nechte nás o samotě, Ivane Vasiljeviči. A vy, Zacharovno, viděte taky. Posaď se, děvče.
4: Co mi chcete?
0: Dobře poslouchej. tvůj...
4: Bratříček. Poutník. Stařík.
0: Chce zničit zdejšího hospodáře. Víš o tom?
4: Vím. No a?
0: Není ti ho líto?
4: Prosím vás, paničko. Ani v rodině jeden druhýho nelituje, tak proč bych zrovna já měla litovat neznámýho člověka?
0: Ty jsi vdaná?
4: Bez muže. Holka, co má bejt?
0: Pane bože, já to nesvedu.
4: Jak se tak na vás dívám, paničko. Vy máte ale hezký šatičky. A ty botičky.
0: Prosím tě, přemluv staříka, aby nikomu neubližoval.
4: S ním je těžká řeč.
0: Co z toho budete mít, když zničíte člověka?
4: Co já? Mě taky soudili.
0: Za co?
4: Za děcko. Rodila jsem v chlívě. Byly zrovna mrazy a tak, když jsem vylezla ven, zalklo se. Proč jsem ho zarusila sama, řekli mi před soudem.
0: Jestli staříka přemluvíš, aby neubližoval hospodáři, dám ti za to peněz, co budeš chtít.
4: Mně?
0: Jistě, že tobě.
4: Sebere mi je.
0: Utečeš.
4: Kam? Vyčenichá mě všude.
0: Jsi ještě mladá. Jsi žena, snad přece umíš být dobrá.
4: Jsem svobodná holka, paničko. Jedenkrát jsem byla dobrá a proklínám se za to už 9. rok.
0: Nikdo z nás není šťastný.
4: Někdo, jo. Když se to tak vezme, dokud vás mám v hrsti, tak mě nekousnete. Poradila bych vám leda nasypat mu něco do jídla.
0: Chová se k tobě špatně?
4: Jak kdy?
0: Jako k cizí?
4: Jako ke psu. Čuba se přidala po cestě. Když jí potřebuje, tak ji polaská, když mu leze krkem, tak ji napráská. Zdejší hospodář je váš, milej.
0: Ne, je to prostě hodný člověk.
4: A to známe, každý, kdo žadoní, je hodnej.
0: Věřila jsem, že máš dobré srdce.
4: Jsem ženská, tak ho mám hold ženštilý. No. Popovídám si s tou Zacharovnou. Jenom vás ještě o něco poprosím, paničko.
0: Prosím.
4: Neměla byste pro mě nějaký šatečky, třeba ucouraný, anebo taky botičky.
0: Dobrá, něco ti najdu.
4: Moc vám budu povděčná, paničko.
6: Promiňte, Sofie Markovnu. Neviděla jste Pavla? O čím chce s ním mluvit?
0: Co je ti, Táňo?
6: Mám strach a nevím z čeho. Co tady dělá tahleta?
0: Vysvětlím ti to až později.
4: Nemáš to lehký, paničko, když on má děti, viď? To víš. Ženská to nikdy nemá lehký.
7: Marino! Marino, co tam tak dlouho děláš?
4: Budu. Naschledanou, paničko.
6: Oba se tady tak roztahují. A vůbec, všichni jste takový divní. Zacharovna pořád breptá o nějakém neštěstí, o čím jakoby se celý v sobě ztratil. A s Pavlem už není vůbec k vydržení. Pořád se vzteká, líbá vaše rukavičky, špehuje a poslouchá. Je do vás strašně zamilovaný, Sofie Markovno.
0: To jsou jen hlouposti, Táňo.
6: Jaké pak hlouposti? A tak nemožně se chová k otčímovi. Prý na něho všechno ví. Co by to tak mohlo být? Od koho to ví?
7: Pavle! Pavlíku! Co je s tebou? Snad se mě nebojíš?
0: Ach, bože. Co se to jen s námi se všemi stalo?

0: Bože, to je nuda.
1: Pane bože, Pavlík a ta holka.
2: Majno, pojď sem, pojď. Je pěkná noc, pojď na chvilku na zahradu.
0: S tebou?
2: Jsem snad horší.

0: O čem to pořád mluvíš, Zacharovno?
1: Měla bys jít na kutě, Táničko.
0: To zrovna. Vždyť dneska nikdo nejde spát. A tady na dvorku se to tak hezky povídá. Radši ještě něco přidej. Kdo byl tvůj první Zacharovno?

0: hospodářovým synkem.
1: A ty tu sedíš, koukáš a svádíš slečinku se správný cesty. Ty tvý bludy jsem slyšel.
0: Táňa není oslík. Nemusí šlapat rovnou za nosem.
2: Radši něco vyprávěj ty, vy rozvěste.
1: Na povídačky si nepotrpím.
2: Tak řekni něco ze života.
1: Život není zábava.
2: A je pryč. Rozkřikuje se jako doma. Tady se už opravdu nedá vydržet. Podívej. A jeho holka. A bez Pavla. To toho brzo nechali.
0: Už je pozdě, Táňo. Je mi zima. Prosím tě, skoč mi pro šálu, ano.
2: Tak dobře. Ale nemysli si. Já se nakonec stejně dozvím, co pořád přede mnou tajíte.
0: Ale tak, Didi. Tak co, děvče?
3: Panička by s tím asi taky souhlasila. A neslibuje málo.
0: Nepovídej.
3: Už je to tak?
0: Bože můj, koukni, jde o tvý štěstí. Poslechni starou bábu.
3: Víš co? Ten Klouček.
0: Co je s Pavlíkem?
3: Je milej. A voňavej.
0: Co ti povídal?
3: Takhle dacos. Vždyť víš, co se přitom říká holkám.
0: Moc s ním netlachej. Je ještě hloupej.
3: Mladej.
4: Zacharovno, revězíš. Přišel Charitonov, chce čaj.
0: Když je ve vzduchu něco nedobrýho, přijde vždy.

0: Odkud jsem? Heleď, bratříčku.
1: No co?
0: Nech to tady všechno plavat.
1: Nechat plavat? Co tak najednou?
0: Vyždíme z nich co nejvíc a amen. Než nás opředou jako pavouci. Jsou silní.
1: Ty je lituješ?
0: To taky. Žijou si, mají co potřebujou. 3 kravky, koně, přes 500 slípek, husy, prasata.
1: Trdlo.
0: Podívej se, zatím je máš v hrsti. Co kdybys tomu panskému synkovi nakázal, aby si mě vzal? Mohl bys si žít s námi a nepřišel bys zkrátka.
1: Čím dál větší trdlo.
0: Dej si pozor, aby z tebe neudělali trdliště. Nasypou ti třeba něco do čaje a budeš v pánu.
1: To by chtěli?
0: To říkám jako příklad. Nevím, co kdo chce. Říkám ti, vytáhni z nich 1000 a nech je plavat. Nebo 10 000, jestli chceš, ale dej si říct.
1: Tak, odkraglovat by mě chtěli. Vida, jeden hřích plodí druhej.
0: Nic takového jsem neřekla.
1: Ani nemusíš. To ta panička, bestie jedna. Špicuj, kudy chodíš, Marino. Všechno, co uvidíš a uslyšíš, si zapiš za uši. Rozumíš?
0: Jasný. Ale dej na mě. Nebude ti to nic platný.
1: Už, jdou sem.
2: Ale,
1: pojď se schovat.
2: Kam tak na noc tohle přece?

0: No tohle, to není možný.
1: Ten stařík mne tenkrát znal.
0: Vydírá?
1: Chce mě udat.
2: Charitonové, zapřísahám vás, mlčte o tom.
0: No přece nejsem padlej na hlavu, plukovničko.
1: Jaký mi pověz? Zasloužím odpuštění?
0: V tom já se nevyznám.
1: Věříš, že jsem nevinen?
0: Na mojí mince nesejde, o tom rozhodujou jiní. No nezlobte se na mě, ale když si to tak představím, tu melu, co se strhne, tak si myslím, že všichni spíš začnou být proti. Ale co kdybychom si třeba teď plácli straň Taťány, co říkáš, Mastakové? Dej dvojnásobný věno a bude mít přesto všechno, alespoň oporu. No dobrá, jedu domů. Rozmysli si to. Zbohem, plukovničko.
2: Proboha, proč jste mu to říkal? Proč?
1: Chtěl jsem si vyzkoušet, jak to asi lidé přijmou. Slyšela jste ho? To jsem ještě neřekl o galejích.
2: Snad vám... Ne, nemůže vám ublížit.
1: Myslíte? Jen proto, že máte jeho směnky, Sofie Markovno. Tomu nevěřte.
2: Hned zítra ráno pojedete se mnou do města. A ohlásíme se spolu u prokurátora.
1: To už je jedno. Ale nejvíc mě mrzí, že jsem klamal i vás. Nejdražšího člověka. Odpusťte mi to, Sofie Markovno.
2: Už o tom nemluvte. A naučte se víc důvěřovat.
1: No, znám lidi líp než vy.
2: Někteří jsou lepší, než byste řekl.
1: Všichni měříme život svým vlastním utrpením. Já jsem to po téhle stránce prohrál na celé čáře. No, už jsem se s tím smířil.
2: Kdyby se vám něco zlého stalo, byla bych nešťastná, Ivane Vasiljeviči. Vážím si vás a mám vás ráda. Co bylo dřív, mě nezajímá, rozumíte?
1: Bože, jak bych vás miloval, Sofie. Jak bychom spolu mohli žít šťastně. Ale už je pozdě.
2: Drahý Ivane Vasiljeviči, nemluvte tak. Pamatujte si, že nikdy není pozdě. Držte se, nebojte se. Zítra se uvidíme.
1: S Bohem, Sofie. Ale vždyť já jsem nevinný. Nechtěl jsem zabít. A nikoho jsem nezabil. Byla to lež a omyl. No ano, našli na mě krev, ale... Jak se to vůbec mohlo stát? Za co mě soudili? Já nevím. Nic nevím. Odtamtud jsem přece neutekl, protože bych nevydržel tu dřinu, na to jsem byl zvyklý. Ale trest, ten trest jsem nikdy neuznal. Neměli právo mě soudit. Ani Antone. I když to byl víc než já. A přece jsem ho litoval. Přece nikdy jsem mu nic nevytýkal. Ani ten jeho divný pohled. Ne. Ale bál jsem se ho. Bál jsem se ho jako všichni. Tak jako on, tak by se dívala puška, než se z ní vystřelí. Kdyby měla oči. Kdyby puška měla vůbec nějaké oči. Třeba mě Anton zase špehuje. Jako dnes ráno, před kostelem, někde se tu třeba schoval a dívá se na mě.
3: Kdo je to? Jestli je to on, tak jsem to... Tak jsem to prohrál. I tak jsem to prohrál. Na celý čář. Na celý čář.
4: Milospade, fuj, to jsem se lekl. Co tu děláte takhle sám po tmě?
0: Ha? Co jsi ty, Štěpáne?
1: Já tě jdu zrovna zkontrolovat, jestli hlídáš pořádně.
0: Ukaž pušku. No vidíš, zase si ji nevyčistil. Je celá rezavá.
4: Pozor, Ivane Vasiljeviči, je nabitá.
0: Ano. Ano.
4: Ježiši Kriste, milospane, kde jste, kdo? Pojďte sem honem, pojďte sem!
5: Pavle, co to má znamenat?
6: Nic, je světlá noc, tak se nikomu nechce spát.
0: A někdo si vystřelil, no.
5: Když vy se smějete, Charitonové, neukazuje to nic dobrýho.
7: Kdo to střílel? To se přece nesmí.
5: U nás smí. Bydlíme za městem a nocujou tady všelijaký lidi. A tobě do toho nic není, starý.
7: Dej si pozor, slečinko, ještě uvidíš a spláčeš.
4: Nestaň.
5: Co je? Co je? Tak mluv, Štěpán,
4: pán Ivan Vasiljevič se zastřelil.
8: Ježiště, honem, Štěpáne, kde je honem?
4: Dole, na dvorku.
5: Bože můj, já to tušila.
0: Víš, Pavle, ještě budete moc rádi, když si Taťánu vezmu i s dvojnásobným jménem, aby měla vůbec nějakou oporu v životě.
5: Že vám není hamba, ani teď.
6: Nechte toho, zapřáč, Štěpáne, jdeme pro doktora.
4: Tomu už žádný doktor nepomůže. Mladej, pane, to je marný. Střelil se rovnou do úst. A jaký to byl člověk?

0: Ten si to zavařil. Ten nám to navařil.
1: O ne, musíme pryč, než nás bijou.
0: Jo, ve městě nás nenajdou. Vzala si všecko?
1: Jo. Starý roztrhaný deky jak u tvrdýho chleba. Říkala jsem ti, že jsou silnější než my.
0: Bačkora, takhle se polekat.
1: Měl si to udělat jinak.
2: Vy jste tady ještě? Tak co, super, přišel jsi s násilí? Ty si ho oddělal.
3: Jo. Zadržte ho, Zacharovno.
2: Proč? Je natáhne neřád jeden. Pojď. Pojď, Taničko. Pojď, Táňo moje.
1: Jsou pryč.
2: Tak sebou hni, kruci. To jsme si teda polepšili, jen co je pravda.
0: Poběž, Marinko, poběž, prosím tě.
2: Tejral si ho, až se ho utejral k smrti, ty sluho boží. Spíš jsi slouha z maštale.
0: To posoudí Bůh, ten ho potrestal. Tak je to, neřáda jedno.
2: Radši se bouhni. Do božích věcí šťouráš, ale svý spackáš. Prej poplavem o tut na velký lodi, to teda plavem, a jak? Jsem já to ale husa, že jsem neposlechla dobrý lidi, jsem husa.
0: Drž zobák, couro.
2: Nekřič na mě, dětku. Abys věděl, já jsem s tebou skončila. Hledej si jinou.
0: Marino! Kam pak běžíš, Marinko? Takhle utéct a nechat mne v tom. Kriste, pane. Kriste, pane.

Tak to byla, milí posluchači, na Vltavě další z našich nedělních pamětnických her. A byla to rozhlasová adaptace divadelní hry ruského spisovatele Maxima Gorkého Stařík. Gorký se do historie literatury zapsal třeba románem Matka z roku 1909, do historie dramatu pak především slavnou divadelní hrou Z prostředí carského chudobince na dně. Tu napsal v roce 1902. My jsme ovšem dnes slyšeli jeho méně známé drama Stařík z roku 1919. Hru přeložili František Hrdlička a Lída Hustolesová. Pro rozhlas ji adaptoval Vladimír Gromov, hudbu k inscenaci složil Alois Palouček. A v roce 1974 se pod režijní taktovkou Olgy Valentové v rozhlasovém studiu sešla celá plejáda slavných herců. My jsme v hlavních rolích slyšeli Ladislava Peška a Karla Hegera. Tedy dva herce, kteří nám dnes odpoledne připomněli dobu, kdy rozhlasové herectví stálo především na síle slova, hlasu a také představivosti posluchače. Dále účinkovali Vítězslav Jandák, Daniela Kolářová, Jarmila Krulišová, Jiří Suk, Vlasta Matulová, Miloš Vilik, František Kovářík, Růžena Merunková, Jan Waldman, Václav Vondráček a Vladimír Lebeda. Maxim Gorký Stařík, pamětnická hra, dnes odpoledne na stanici Český rozhlas Vltava, milí posluchači. Od mikrofonu vám dál pěkné nedělní odpoledne přeje Martina Kolajová. Naše nedělní vysílání pokračuje teď hudbou. Nejprve nabídneme skladby tří českých autorů 20. století, Jana Truhláře, Václava Trojana a Jaroslava Křičky. A potom to bude o půl páté. Se vydáme trochu jinam do světa filmu a také populární hudby. Připomeneme si totiž Jiřího Suchého a také několik jeho písní, které nezněly jen na jevišti Semaforu, ale v řadě českých filmů jsou to písně, které dodnes všichni dobře známe a máme je rádi. Klapka s Jiřím Suchým k jeho 95. narozeninám, tedy v 16.30. Teď ale začínáme trojicí skladatelů 20. století. A jako první si poslechneme skladbu, kterou pro housle, lesní roh a klavír zkomponoval český hudební skladatel a především také kytarista Jan Truhlář. A jeho skladbu z roku 1972 s názvem Exprese teď zahraje Collegium Tripartitum.

Tak to byla skladba Exprese, skladba, kterou v roce 1972 zkomponoval Jan Truhlář, hrálo kolegium Tripartitum. A v 70. letech zůstáváme, přesouváme se do jejich druhé poloviny, čeká nás totiž skladba, která vznikla v roce 1977 a jejím autorem je skladatel Václav Trojan. Je to autor, jehož hudba zní v animovaných filmech geniálního Jiřího Trnky, třeba ve Starých pověstech českých, v Císařově Slavíkovi nebo v Osudech dobrého vojáka Švejka. Jeho hudba zní i ve filmu Byl jednou jeden král s Janem Verichem a Vlastou Burianem. My si teď ale poslechneme jednu z významných koncertních skladeb Václava Trojana. Bude to Koncertino pro trubku a malý orchestr, kterou Trojan zkomponoval v onom roce 1977 na objednávku soutěže Pražské jaro. Je to skladba, která ve svém virtuózním finále nabídne solistovi možnost, aby ukázal všechny přednosti svého nástroje. A my si teď Koncertino Václava Trojana poslechneme v úpravě pro trubku a klavír. Posloucháme v podání trumpetisty Jakuba Doležala a klavíristky Alice Voborské.

To byl Václav Trojan a jeho koncertíno, které jsme dnes odpoledne na Vltavě poslouchali v úpravě pro trubku a klavír a v podání Jakuba Doležala a Alice Voborské. A do třetice český hudební skladatel 20. století v dnešním vltavském odpoledni a tím je Jaroslav Křička. My si poslechneme známou skladbu. Bude to Křičkův Bábinčin Maršovský valčík. A je to valčík z opery, kterou Jaroslav Křička napsal společně se svým bratrem básníkem Petrem. Opera z roku 1919 se jmenuje Ogaři. A tady je tedy onen Bábinčin Maršovský valčík v podání náladového souboru Jiřího Hoška.

0: Existuje bezpočet verzí a nahrávek této drobné skladby, která právě dozněla. Byl to Bábenčin maršovský valčík z pera skladatele Jaroslava Křičky. My jsme poslouchali náladový soubor Jiřího Hoška, který řídil František Vajnar.
1: Socher slaví 100 let.
2: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemica pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů, socher.rozhlas.cz.
3: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: A Český rozhlas Vltava, milí posluchači, vám i dál přeje pěkné nedělní odpoledne. Jestliže jsme v dnešní odpolední hře pro pamětníky opět připomněli herecké umění, které nestárne, tak už za pár krátkých okamžiků nás čeká několik písniček, které nestárnou. Jiří Suchý je přírodní úkaz, umělec, jehož dílo žije a těší nás už několik desetiletí a oslavil v plné síle 95. narozeniny. Přitom stále píše, skládá a hraje, samozřejmě především na prknech svého semaforu, ale také na četných zájezdech. Občas se objeví i před kamerou. A dnešní klapka je věnovaná přínosu Jiřího Suchého právě českému filmu a samozřejmě filmové hudbě. Pořad připravil a uvádí Tomáš Pilát.
5: Klapka. Jiří Suchý je vše uměl. Geniální textař, skladatel, výtvarník, divadelník, ale také filmový autor, režisér, scénárista, komponista a herec. V našem filmu zanechal nesmazatelnou stopu, kterou si dnes společně připomeneme. U poslechu nového vydání Vltavské klapky vás vítá její autor Tomáš Pilát. Připraveno je půlhodinové ohlednutí právě za filmovým odkazem Jiřího Suchého, osobnosti, která je, dá se říct, pro náš kulturní i společenský prostor podobně důležitá jako Charlie Chaplin pro světový film. Což je banální oslý můstek ke znělce následující, řekněme, filmové části cyklu, který jsem před časem vytvořil pro Vltavskou mozaiku.
6: Ty boty vypadaly uboze, ale když je měl na noze Charlie Chaplin,

0: Jiří Suchý, filmař. Film Suchý miluje. Filmové grotesky ovlivnily ostatně jeho pozdější tvorbu. Poprvé se před kamerou objevil v roce 1944 v komparzu snímku Václava Wassermanna Sobota.
1: To byl komparz takovej náhodný. Já jsem byl Čumil a on tam byl, málo lidí vystupuje z tramvaje, tak začali říkat, tak kdo, pojďte nám pomoct. Tak jsem tam vlez, takže jakýsi komparzista samozvanec jsem byl, že jsem jim tam vlez a odměnou mi bylo, že se tam vyskytuju necelé 2 vteřiny, než vylezu z tramvaje a než dojdu na okraj filmového plátna, tam potom zmizím.
0: Takže s Aděnou Mandlovou nebo s Oldřichem Novým jste se asi nesetkal v tom filmu?
1: V tom filmu jsem se setkal s Oldřichem Novým, že se mě podepsal do památníku, který jsem si narychlo pořídil, který mě potom někdo ukradl.
0: V 60. letech minulého století se Jiří Suchý objevoval ve filmech a televizních projektech poměrně často. Posléze začal i režírovat, točil amatérské filmy a v roce 1970 přišel s profesionálním snímkem Nevěsta. Pokračuje filmový historik a kritik Jan Bernard.
2: To je takový pokus o surrealisticko-dadaistické, ne ani drama, spíše komedii, ale s vážnými prvky. A já si myslím, že on neustál ten dlouhý tvar a že úplně nenašel tu formu, kterou by kabaretnímu tvaru dal ve filmu. Ale ten film je samozřejmě nesmírně zajímavý, jak výtvarně, tak hereckými výkony, tak celým tím přístupem autora. No,
0: možná, že Jiří Suchý nenápadně ovlivňoval československou kinematografii už od 60. let. Ostatně vy ve své knize 5,5 scénáře Ester Krombachové citujete Pavla Juráčka, který si stěžuje, že Věra Chytilová se chodila radit s Jiřím Suchým a s dalšími, místo toho, aby se radila s Pavlem Juráčkem, který původně měl být autorem toho scénáře.
2: Šlo o scénář 7 krásek. Věra Chytilová samozřejmě hledala vždycky pro ty svoje projekty co nejširší konzultace se všemi svými přáteli, známými a tak dále. A jedním z nich byl samozřejmě Jiří Suchý. Mohl přispět k té dobové atmosféře, kterou dobře znal z počátku 60. let, stejně jako Věra Chytilová, Ester Krumbachová, prostě byli tenkrát ještě mladí a ten scénář se hodně opírá o jejich životní zkušenosti. A ostatně, kdyby nic jiného, tak Semafor tehdy ovlivňoval životy spousty mladých lidí, takže přesto ten Suchý na to určitě vliv měl.
0: Které z plánovaných filmů Jiřího Suchého nevznikly?
1: Těch je moře, poněvadž v 70. letech, kdy mě postihl totální zákaz, tak první nedodržení záměru filmového vzniklo díky tomu, že režisér Fritsch zemřel a on měl pro nás připravený, pro Schlitter a pro mě náramně hezký film, ale pak zemřel i Jiří Schlitter, takže z toho nic nebylo. To byl film, který původně měli dělat Voskovec s Werichem a Fritsch ho chtěl přenést na nás dva. Takže celý ten příběh toho filmu nám vyprávěl a my jsme se na to těšili, nedošlo k tomu. Druhá věc byla, že Miloš Forman chtěl natočit naši hru Jonáš a Tingle Tangle a vymyslel si, že se bude točit v různých městech po celém světě. Začali jsme točit v západním Berlíně a pak přišel zákaz a už ten film se nedokončil a dokonce i to, co jsme natočili, se ztratilo. Takže to byl druhý film. A od té doby mě celá řada hrozně hodných lidí na Barrandově chtěla pomoct, ty různí dramaturzy a chtěli mě prosadit, tak říkali, hele, prosadíme to, napište nám námět nebo napište nám i synopsy nebo tak a my to prosadíme a tak jsem psal jak blbej a nic se neprosadilo vždycky, takže mám celou řadu filmů. Já jsem potom v několika případech udělal to, že jsem z toho námětu filmového nebo dokonce už i scénáře, někdy to mělo podobu literárního scénáře, že jsem udělal hru pro divadlo. Tak vznikla u nás na divadle třeba Penzion Rosamunda, potom jsme hráli třeba Sex a Sex je 12. To byly vlastně původně filmový scénáře, který se nerealizovali a mně bylo líto je vyhodit. No ale plno dalších se nerealizovalo.
0: Sám sebe pokládá Jiří Suchý v ranku filmu za neúspěšného. Proč, podle sebe, co by režisér a producent neprorazil ani po listopadu 89?
1: Poněvadž jsem to neuměl. Já jsem po převratu založil filmovou společnost, protože jsem se doslech, že můžu podnikat, co chci, a já jsem vždycky ve filmu viděl takovou obrovskou metu, tak jsem šel a založil jsem filmovou společnost a prokousával jsem se velice. Bohužel k tomu mě nakonec scházely finanční prostředky, takže já jsem natočil třeba celovečerní film, do kterého jsem vrazil 0,5 milionu, ale on by potřeboval minimálně třeba 15 milionů a pak by to na tom bylo vidět. Jednak, že by to bylo výpravnější, jednak, že by si mohl dovolit spolupracovníky a vytvořit tým kvalitních spolutvůrců a tak, a to všechno jsem nemohl. Takže jsem to dělal na koleně a je to na tom trochu vidět, ale fakt, my jsme to vydávali potom na VHSC a jsou dokonce lidé, kteří to mají rádi, kteří si to občas pouštějí.
0: Jak vidí Jiřího Suchého filmaře Vladimír Just?
3: Já si myslím, že Jiří Suchý filmař je kapitola, která čeká teprve na svoje objevení. Neříkám, že se z toho stane nějaký hit. Nikdy to nebude ten střední proud, jak dokázal se svými písněmi třeba, jo. Ale pokud se to udrží v artových kinech a pokud se to udrží na nějakých nosičích a lidi se to budou předávat dál, tak ta základní poetika, která u Suchýho je v divadle, v textech, v básních, v jeho úvahách a v čemkoliv, co dělá, ve výtvarničení samozřejmě, to groteský vidění, ten odpor k tomu popisnému realismu, jo, k tomu polopatismu, k té nudě. Jo, čili vlastně on jakoby v tom filmu šel dál než mnohdy na divadle. A tady si myslím, že on vlastně s tím filmem, že to je taková ta jeho úniková komůrka, kam si může pustit fantazii na špacír ještě víc než v těch textech. Tam je vázaný rýmem, rytmem, krásou češtiny, vtipem samozřejmě, touhou, kterou se netají, diváka nenechat v klidu ani 5 minut bez nějaký provokace, vtipu, gegu a tak dále. A tady v tom filmu mám pocit, že on si dělá trošku, co chce. Že pustil tu fantazii, obrazivou fantazii na špacír i co do vedení herců, i co do střihu, i co do celkový obrazový skladby těch filmů. Mám na mysli hlavně Nevěstu, ale ono jich je víc. Tak mám pocit, že to je přesně ten artový typ filmu, který si lidi budou postupně vždycky znovu obnovovat a řeknou si, tohle je ten Suchý. Jo, to je ten, zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že létat z kytky na kytku ho prostě nebaví. Tohle jo, no tak to jsme nevěděli, jo. Čili on vždycky, a to dělal od samého počátku, když zakládal ten Semafor, a dokonce už v té Redutě. On se vždycky vztahoval k těm vrcholům, ale ne pětně, zbožně, pateticky, ale vždycky nějak po svém. Jeho nejlepší věci jsou vlastně inspirované jako nějakým marným zápolením o velký téma. Tady v tomto případě teda o film, který nestudoval, který prostě nemá, dejme tomu, to řemeslo. Někdo tam najde 1000 drobných chyb, ale já tam cítím, že tam je daleko svobodnější paradoxně, než třeba i na tom jevišti, protože tam je vázaný tím kontaktem a přeci jenom ty diváky nemůže ztratit. U toho filmu o tom nepřemýšlí.
0: Jiří Suchý o sobě sám říká, že jako filmař je neúspěšný.
3: Já bych to trošku porovnal s Václavem Havlem. Jo. To odcházení sklidilo neuvěřitelný žlučovitý reakce, kromě nějakých vstřícných. Ale jak ten Havel, tak ten Suchý vlastně si tady udělali něco. Oni říkají, splnili si se, a to není celý, že si splnili sen. To si splnit sen můžu taky a vyleze z toho paskvil. V obou případech si myslím, že je to velmi podobný právě tím, že tam není, dejme tomu, ta dokonalá profesionalita. Ale to, co na divadle fungovalo, nebo po čase začalo fungovat, tak tady se trošku zopakovalo v menším. Zaplať pámu, že jednou za 100 let tady někde bude nějaký záznam, že tito dva lidé, kteří poznamenali českou kulturu v 50., 60., 70. až 90. a dalších let, jako nikdo jiný, tak po sobě zanechali i tohle svědectví.

0: Jiří Suchý určitě není tak neúspěšným filmařem, jak o sobě tvrdí. Snímky, které vytvořil nebo na kterých se podílel, mají osobitou poetiku a jsou kvalitní. 5 let před Suchého celovečerním režisérským debutem Nevěsta měl premiéru jeden z mých nejoblíbenějších českých filmů Kdyby 1000 klarinetů. Je plný skvělých písní dvojice Suchý Šlitr, což je parádní filmová hudba, i když, jak Suchý podotýká, přímo scénické hudby nepsal.
1: Filmovou hudbu jako takovou jsem neskládal, ale písničky pro film, jak jsem udělal řadu a hlavně je dělal pro mě Šlitr, já psal ty texty a všechno, co jsme kdy vydali, a tak bylo na bázi písniček, poněvadž to byl náš první úkol vždycky napsat. Když jsme točili Kdyby 1000 klarinetů třeba, tak to byly Šlitrovi asi nejhezčí písničky vůbec, nejvydařenější Babeta, Tereza, že jo, tak no a takže na tom jsme si dali extra záležet, no.
0: Kdyby 1000 klarinetů, to asi musela být práce radostná pro vás i pro Šlitra i pro všechny ty ostatní. Ten film je dodneska výskřivý, úplně úžasně se na něj kouká.
1: Klarinety, že? No já vám řeknu jednu věc takovou zajímavou. My krátce předtím, asi ani ne 2 roky, jsme se rozešli s Matuškou a s Pilarovou, poněvadž měli jsme k tomu důvod. Prostě on, Valda, byl bezvadný chlapec, ale naprosto nezodpovědný. On dokázal prostě podepsat smlouvu na jeden večer do Kobylis a do Znojma, jo. A teďka mě volali ze Znojma, prosím vás, my už tady máme plný sál a Matuška nikde. A já jsem říkal, a teď on má dneska v Kobylisích. No, prostě dělal jeden průšvih za druhým a já jsem mu dal ultimátum a on ho prostě porušil a já jsem musel držet slovo, poněvadž by si soubor řekl, jak to, že pan Matuška může přes ty průšvihy a tak. No, takže jsme se rozešli, ale ve filmu Kdyby 1000 klarinetů už hrajou a náš rozchod, který byl jako dost tvrdě, jsme to jaksi prováděli a tak, tak nám nepoznamenal naše přátelství. A Valda ještě, když byl potom v Americe a kdykoliv přijel do Prahy, tak šel se podívat prvně do semaforu a prostě nebylo to nenávist v tom, bylo to jenom takový, mně bylo hrozně líto, že od nás odešel, že jo, ale musel odejít.
0: Ve filmu Kdyby 1000 klarinetů zpívá zmíněný Valdemar Matuška jeden ze svých největších hitů, Šlitrovu a Suchého Terezu.

0: A ještě trochu hlouběji do filmové historie. Poprvé se spolu na filmovém plátně Pánové Suchý a Šlitr objevili v roce 1963. Ve filmu Bylo nás 10, který měl za úkol zličtit v očích Čechoslováků Československou socialistickou armádu. Tak třeba vojáci ve volném čase provozují zájmovou uměleckou činnost. Ku podivu tehdy přes cenzory prošel jazz. Autory soundtracku k filmu jsou Jiří Suchý, Jiří Šlitr a Oldřich Flossmann. Blues a Jiří Suchý.
1: Vy opravdu zůstanete doma, jo?
2: No jasně.
1: To bych si mohl s vámi zaspívat. To můžu? A už to někdy zkoušel, Bráško?
3: No jasně. Paul Anka, Elvis, Matuška Suchý, Halliday. Dej tam nějaký akord.
1: Jestli pak si někdy slyšel blues hrát na lacinou kytáru. Říkám, jestli pak si někdy slyšel blues hrát na lacinou kytáru.
4: Tak co koupíme ho?
2: Ten chlapec není tak docela bez talentu. Tak to
4: snad podbarvíme ho?
1: Jednou
2: podbarvíme.
1: A zajdi si k nám.
4: Není možné.
1: Jestli pak

0: V roce 1963 začala i dlouhodobá spolupráce Jiřího Suchého, tehdy samozřejmě i Jiřího Šlitra, s režisérem Milošem Formanem. A jak Suchý říká, i přátelství.
1: Měl jsem k němu blízko, dokud mezi námi nebyl ten oceán, pak se to vzdálilo, ale stejně jsme si byli blízcí i přes tu vodu. On u nás vlastně začínal, poněvadž film Konkurs, to byl jeho první film a ten natočil vlastně s Jiřím Šlitrem se mnou v téhle sestavě. No a zůstal nám věrný vlastně pořád, kdykoliv z té Ameriky přijel do Prahy, tak shlédl celý náš repertoár, který zrovna běžel a vždycky jeho cesta vedla k nám a tak jsme si toho jako velice považovali, poněvadž odjížděl vlastně jako celkem úspěšný český filmař, který se v Americe nechytil, že on ze začátku.
2: Taking off,
1: on mě to pak vyprávěl, sám to nebyl úspěšný film a najednou se vyšvihl tak, že na něj pršeli ty Oscary ze všech stran, že jo, to bylo prostě mimořádný.
2: Vy jste za ním byl i v Americe a máte na to hezké vzpomínky. No,
1: já jsem tam byl několikrát, jednak u něj v Connecticutu, on měl letní sídlo, bych řekl, a v New Yorku jsme taky byli a byl to hrozně příjemný všechno. No.
2: A jak to bylo

0: S těmi pankáči.
1: Když jsme courali po New Yorku, tak jsme zašli do Central Parku a tam byli pankáči a to byly výtvarné objekty. Jo. Měli ty hřebeny a na sobě takových miliony různých cetek a cvočků a tak. A bylo to strašně efektní podívaná. Já jsem tak na ně koukal, měl jsem kameru jako turista samozřejmě. A Miloš říkal, tak si je natočte. Já jsem říkal, jo, oni po mně skočejí a rozšlapou mi kameru a to budu ještě rád, že zůstalo při kameře jenom. Ale on tam šel mezi něma a chvíli se s nima bavil a za chvíli mě říkal, tak točte. A pankáči začali pózovat a začali mi tam tančit a začali prostě, on si je otočil kolem prstu, poněvadž on měl, dneska se používá to slovo charisma a on jich měl nejméně 6 těch charism.
0: Vy jste kromě konkurzu spolupracoval s Milošem Formanem i na Dobře placené procházce a po mnoha letech opět na Dobře placené procházce.
1: Ano, ano.
0: Jak se ty dvě spolupráce lišily, tedy kromě toho časového odstupu a vašeho věku?
1: Ta první Dobře placená procházka tu natočil v roce 1964, když jsme ji hráli v divadle a to vlastně dělal s Jánem Roháčem, poněvadž on použil, Miloš Forman, celou tu inscenaci Roháčovu a vyšel z ní při tvorbě toho filmu. No a po letech, když se vrátil, tak se rozhodl, že ji natočí ještě jednou a to už bylo v Národním divadle, takže to samozřejmě tam byly scény, které bychom si v Semaforu dovolit nikdy nemohli finančně, že jo, to bylo velkolepý dílo a měl velký úspěch. Já tam hrál tutéž roli v Semaforu i v Národním divadle toho listonoše, takže jsem si to zopakoval po mnoha letech.

život bolelo. A hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš.

Nevyplacený blues z filmu Dobře placená procházka teď na veselější notu. Po dlouhém zákazu se k režii dostal Jiří Suchý až po listopadu 89. Filmu, které natočil, není mnoho. Jedním z nich je snímek Magda, její ztráty a nálezy z roku 1996. Vedle toho, že usedl na režisérskou stoličku, je Suchý i autorem scénáře, vytvořil výtvarnou koncepci, samozřejmě ve filmu hraje a taky k němu napsal hudbu. Vším tím, jak se svěřil, chtěl ve filmu o tom, že kdo hledá, najde, i když někdy něco jiného než hledá, navodit u lidí úsměv. Než zazní happy jazz z tohoto snímku, ještě rozloučení. Abyste vždycky našli to, co chcete a měli často úsměv na rtech, vám přeje autor klapky věnované Jiřímu Suchému, Tomáš Pilát.

0: Tak to byla skladba Happy Jazz z filmu Magda, její ztráty a nálezy, a uzavřela dnešní vydání Vltavské klapky, kterou Tomáš Pilát věnoval Jiřímu Suchému. Na Vltavě jsme tak všestrannému umělci, který zanechal výrazný otisk i v českém filmu, popřáli k jeho úctyhodným 95. narozeninám. A nejen touto půlhodinkou věnovanou filmové hudbě přejeme Jiřímu Suchému vše nejlepší, ale můžete si u nás na Vltavě poslechnout také jeho 10 dílné vzpomínkové vyprávění. Vysíláme ho v Osudech. Pět částí nás ještě čeká. Můžete je poslouchat od pondělí vždy v 11.30 nebo půl hodinku před půlnocí. A celé 10 dílné Osudy Jiřího Suchého najdete také na našem webu vltava.rozhlas.cz. Dál pěkné nedělní odpoledne, pozdní nedělní odpoledne, minula 5. hodina, a nás čeká vizitka, ve které se setkáme se zástupcem nové režisérské generace. Hostem vizitky byl letos na počátku září čerstvý třicátník režisér a střihač Ondřej Veverka.
1: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let, 6 cestujících, 1 děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Dávám si za cíl přinést něco nového, nějakým jiným způsobem to zpracovat a společnosti přinést nové a neznámé téma, říká režisér a dokumentarista Ondřej Veverka. Vítejte ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vystudoval režii hrané tvorby na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Jeho dokumentárním debutem byl snímek České televize Kuratorium o stejnojmenné organizaci pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě v době protektorátu. Následovaly dokusérie My občané protektorátu a My budovatelé republiky, které zachycují osudy obyčejných lidí, ovšem prostřednictvím soukromých deníků, korespondence a unikátních dobových nebo rodinných filmových záběrů. Zkušenost s prací z archivy a také velký vztah k historii Ondřej Veverka využil i ve svém prvním celovečerním hraném dramatickém snímku Osamělý vlk. Ten se zaměřil na osudy legendárního, jakkoliv u nás skoro neznámého stíhacího pilota RAF Josefa Františka a je právě teď k vidění v českých kinech. Takže začneme právě Osamělým vlkem. Jak jste na příběh Josefa Františka vlastně narazil?
2: Ty projekty, které jste vyjmenovala, tak ty všechny vzešly tak nějak jako z mé hlavy, že to byl můj námět. V tomhletom případě to bylo naopak. Bylo to poprvé, kdy s tímhletím námětem někdo oslovil mě a byl to pan producent Vítězslav Jandák mladší, se kterým spolupracuju, se kterým jsem vlastně všechny ty jmenované projekty dělal. Toho oslovil snad tehdy bývalý ředitel Mačej Rucaj z Polského institutu, který mu řekl, že by tohle to mohlo být, nebo vlastně, že to je výborné česko-polské téma. A s čímž se samozřejmě automaticky musí souhlasit, protože když se člověk do toho příběhu ponoří, tak pochopí, jak silný česko-polský příběh to vlastně je.
1: Ano, protože to byl československý pilot, který létal v polské Peruti pod britským velitelem.
2: V podstatě tak, no. Tím velitelem, když to vezmeme obecně jako to RAF, tak jo, jinak tam byli Poláci. Ano. Ale s tímhletím námětem mě oslovili, s tím, že já, ač se o historii zajímám od dětství, tak jsem o tom méně nikdy neslyšel. První, co mi naskočilo, když se řekl jméno Josef František, tak to byl František Josef jako císař, protože...
1: Mně se velice líbilo, právě mě přišla vtipný, tak jak jste ve své tvorbě udělal oblouk, protože váš snímek absolventský byl o Franci Josefovi a teď máte svůj první celovečerní takto debut o Josefu Františku.
2: Ano, ono se to tak propojilo, protože zrovna v té době jsem nějak, mám dojem, že dokončoval ten absolventský film Můj drahý synovec. Tak se to tak hezky otočilo, propojilo a přiznám se, že jsem se zastyděl, když jsem to jméno neznal, protože to je náš nejúspěšnější, nebo to byl vlastně nejúspěšnější zahraniční stíhač bitvy o Británii, vůbec nejúspěšnější.
1: Možná není zase tolik studu potřeba, protože oni zase komunisté dost pracovali na tom, aby ho z těch dějin vymazali.
2: No, to rozhodně.
1: Tak právě, jak jste potom přistupoval k té přípravě, protože vím, že i z těch vašich předchozích projektů vy hodně rešeršujete, pracujete hodně s archivy. Jak jste se seznamoval s Josefem Františkem?
2: No tak v prvé řadě existuje publikace pana Jiřího Rajlicha, což byl taky odborný garant našeho projektu a moc nám pomohl. Jeho kniha Josef František, pokus o pravdivý příběh československého stíhače, byl naprostý základ při tvorbě scénáře. S kolegou Petrem Pelechem jsme tu z knihu nevím kolikrát prostudovali, pročetli ten příběh i proto, že Josef František byl přibližně ve stejném věku jako my dva. V té době, kdy vlastně uprchl z protektorátu do zahraničí, tak to bylo nekončící studium a vzhledem k tomu, že já mám takové, občas říkám, takové postižení tím, že potřebuju, aby ty věci dávaly smysl a aby byly historicky korektní, tak jsem si snažil všechno ověřovat z různých zdrojů, hledat pokud možno i nějaké nové materiály, což se nám do jisté míry i povedlo, ale jinak jsme čerpali i z autentických historických dokumentů ze zahraničí. Čerpali jsme taky velmi zásadním byl pro nás deník Josefa Balejky, což byl spoluletec Josefa Františka z takzvaného českého čtyřlístku, což byli čtyři kamarádi, kteří se spolu potkali v Polsku a prošli celou tu etapu, řekněme, až do Anglie, kde všichni vstoupili do RAF. A jeho deník nám nabídl něco neskutečného, protože si ten deník vedl od útěku z vlasti až do chvíle, kdy zemřel poslední člen toho čtyřlístku. On jako jediný tu válku přežil a nabídlo nám to náhled na tu historii lidským způsobem. Protože
1: ale Josef František zemřel v roce 1940 v závěru bitvy o...
2: No ano, zemřel na začátku října. Mm-hmm. Na začátku října bylo mu den po svých 26. narozeninách a nutno říct, že Josef Balejka, jakožto jeho blízký kamarád, to přirozeně nesl velmi těžce a velmi silně se to odrazilo i v těch deníkových zápiscích a bylo teda velmi, velmi těžké číst ty řádky, když postupně ti jeho kamarádi odchází a vlastně prozradím, že ti, kteří ten film ještě neviděli, tak možná tady tuhle tu kapitolu tam najdou.
1: Mm-hmm. A teď si řekněme, když jste nám vyjmenoval, z čeho všeho jste vycházeli při psaní scénáře, tak když jste v předchozích filmech třeba skládal tu finální podobu z deníků, dopisů, vzpomínek a soukromých filmových záběrů, tak u Osamělého vlka jste ale některé historické události také musel inscenovat, tak co se změnilo vlastně v tom způsobu práce s historií? Protože asi je to úplně... Nebo je to trochu jiný systém?
2: Je to ten hraný film a dokumentární film. Vždycky říkám, že je rozdílný v tom, že u toho dokumentu, zejména když je to práce s archivy, tak jste sám. Když to tady máte neustále někoho kolem sebe, máte tam ty herce a tak dále. Ale k té látce jsem se snažil přistupovat vlastně stejným způsobem, jenom je to o tom, vždycky i jak dokumentarista, tak člověk, který dělá hranou tvorbu, tak se pokud možno snaží dostat do toho nějakou emoci, protože bez té emoce to nejde, aby se divák nějak připoutal vlastně k té postavě nebo k tomu příběhu, aby se to dalo vyprávět s nějakou emocionální vazbou, tak jsem se vždycky snažil, protože těch hraných scén je tam cirka 80 minut, 15 minut jsou dobové archivní záběry z 10 archivů po celém světě. Mm-hmm. Jsou to takové kratší archivní sekvence, které posouvají děj nebo nastolují nějaký historický kontext a tak podobně. A já vlastně v počátku toho projektu jsme si říkali, že bychom z toho udělali čistě dokumentární film, což se nakonec ukázalo jako nemožné, protože těch archivních materiálů k Františkovi bylo strašně málo. Tím pádem jsme zkusili pomyslet na dokudrama, jenomže dokudrama jako tvar takový je spíše, bych řekl, televizní v tom, že jsou tam většinou jenom dohrávané scény a nám to přišlo jako škoda na tenhle ten velkolepý příběh. Ale současně problém byly jako vždycky finance, tak jsme zkusili se vydat cestou takového hybridu, kdy jsme propojili dokumentární film a hraný film, já tomu říkám filmový dokument nebo hraný film s dokumentárními prvky a myslím si, že se to, že si to k sobě nakonec docela sedlo a že je tam zachovaná jak ta historická korektnost, ta autenticita té doby, tak si tam člověk přijde na své i z hlediska té dramatické stránky.
1: Mluvíme dnes o filmu Osamělý vlk, který na konci srpna vstoupil do kin a naším hostem je dnes režisér a dokumentarista Ondřej Veverka. A přišel čas na hudbu, já jenom řeknu, prozradím, že Ondřej Veverka je v takové osobní radostné situaci, že je čerstvým otcem, tak jsme rádi, že i v této situaci přišel do studia a našel si na nás čas, ale už pochopitelně, nebo chápu to, neměl čas úplně vybírat ten playlist, takže ten jde teď za Vltavou a rovnou si pustíme první písně. Thank you.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte Vizitku dnes s Ondřejem Veverkou, režisérem a dokumentaristou. Mluvíme o jeho novém snímku Osamělý vlk, o stíhači RAF Josefu Františkovi. A mě zaujalo, když jste mluvil samozřejmě také o těch financích, když jste tenhle námět dostal do ruky a řekl jste si, aha, tak stíhačky, piloti, boj ve vzduchu, jestli jste se nezalekl, jak to realizovat, protože asi takové filmy mají zásadně jiný rozpočet, třeba Tmavomodrý svět, než jste měli vy, nebo jak jste k tomu přistoupil, navíc to není ani koprodukce, jak se dnes říká, že prostě bez koprodukce už to vlastně se tady nedá nic natočit.
1: No, jako správní scenáristé s Petrem Pelechem jsme k tomu přistoupili zpočátku tak, že jsme na rozpočet vůbec nemysleli. Dostali jsme povel.
0: To byl producent rád.
1: Byl a dokonce jsme od něj dostali povel, to si pamatuju, že to máme napsat, co nejlépe dokážeme a že se nemáme omezovat. Ale já si pamatuju, že jsem se i přesto snažil omezovat, protože ono pak to přepisování scénáře docela bolí. A je fakt, že prostě vzhledem k tomu, jak jsme přistoupili k látce, že to chceme vyprávět nejenom dokumentárně, ale i docela velkolepě v rámci nějakých
0: filmově.
1: Možností filmově, mantinelu, tak vznikla první verze scénáře, která bych řekl byla poměrně naddimenzovaná a muselo docházet nějakým úsporným řešením a to za pochodu. My jsme teda díky České televizi, Rolling Media jako producent, Česká televize a z Ostravské studio, QQ Studio a Magic Lab, kteří do toho vstoupili i věcným plněním nám neskutečně pomohli s tím dát ten film dohromady, protože tam těch efektových záběrů je, pokud se nemýlím, 600 až 700. Takže to bylo obrovské sousto.
0: A efektové záběry, to si máme představit, že prostě když se nemůžete reálně dostat do vzduchu, tak se to udělá v postprodukci.
1: V podstatě jo. Ono i vzhledem k tomu, že v dnešní době prostě dobová letiště nenajdete, když chcete, ono díky bohu, že se všechno rekonstruuje, že se všechno dává do pořádku, ale pro filmaře to není úplně šťastné, protože se vytrácí ten dobový charakter i měst a všeho. Tím pádem je to pro nás složitější, musíme stavět ateliéry, musíme řešit ty věci postprodukčně, retušemi a tak dále, abychom našli nebo dosáhli té historické věrnosti.
0: Ale letouny jste měli historické.
1: Letouny jsme měli.
0: Ale ty zase nelétali.
1: Ty zase nelétali, kromě Hawkeru Hurricane, který nám slavnostně přiletěl na natáčení z letiště Točná na vojenské letiště ve Kbelích, což byl neskutečný zážitek. Tam jsme si v hangáru postavili improvizovaný ateliér s modrým plátnem, zasvítili jsme si tam to letadlo, herce Tadeáše Moravce jsme posadili do kokpitu.
0: Představitele Josefa Františka.
1: Přesně tak a bylo to o tom, že vždycky ty scény ve vzduchu, ať už to bylo s Hurricanem, ať už to bylo s dvouplošníky tady v muzeu ve Kbelích nebo v Krakově, kde jsme taky natáčeli s polskými letouny autentickými. Všechny ty kokpitové záběry jsou skutečné, to, co je za sklem, je počítačové a když jde kamera mimo to letadlo ve vzduchu, tak je to taky počítač, protože to zkrátka jednoduše nebylo možné. A to já jsem musel mít jako režisér všechny ty bitvy, všechny ty lety vymyšlené od A do Z, jak to bude vypadat na začátku té scény, jak to bude vypadat na konci, co se bude dít mezi tím, jaký manévr to letadlo
0: udělá. Chtěla bych vidět ten technický scénář.
1: Tak, a storyboard, všechno muselo být perfektně připraveno. A bylo to o tom, že tohleto, co jsem měl v hlavě, tu vizi toho, jak to bude celé probíhat, jsem musel přenést na všechny ostatní na tom place, včetně herce, a oni si to museli všichni představovat, že jo? Protože se hrálo jenom v kokpitu a za hercem bylo modré plátno, takže to byla taková zajímavá zkušenost, ale myslím si, že to tomu velmi, že jsme to i tak jako zvládli docela dobře a že...
0: Kritiky to filmové zpracování jako chválí.
1: Jo, já jsem to jsem popravdě vůbec nečekal, že to bude mít takovou pozitivní odezvu. Ještě nakonec dodám, že hercům v těch kokpitech velmi pomáhalo to, že jsem jim No, buď přes vysílačku, anebo nahlas, když seděli v tom kokpitu, protože tam pustili ještě větráky, aby to mělo nějaký efekt vzduchu, tak jsem křičel z plných plic, co se zrovna děje. A tím, jak jsem křičel a měl tu emoci, tak si myslím, že je to vzalo a že o to víc to dokázali ty lety a všechno prožívat, že teď uděláš manévr doleva a teď dolů letíš 100 metrů, vybíráš to a
0: takhle. Ty na vás utočí Luftwaffe.
1: Jo, jo, a teď Messerschmitt se za tebe zavěsil a takhle jsem to celé popisoval a fungovalo to.
0: Takže jste měl hodně nastudované právě i průběh těch bitev? Nebo té bitvy? Je to těch tak. Konkrétních vzletů?
1: Je to tak, ono, zejména ty bitvy RAF, každá z nich je poměrně dobře zaznamenaná, samozřejmě v rámci nějakých jako dobových možností, tak jsme se pokusili ty bitvy rekonstruovat podle těch zápisů tak, jak by asi mohly proběhnout. Těžko říct, jak blízko jsme realitě, ale ambice byla, aby tam ta historická věrnost byla. Všechna letadla, co letí ve formaci, ty Hurricaney, tak mají správná značení, odpojují se v okamžik, kdyby se měly odpojovat a všechny, jako když jsme narazili na nějaký detail, který je opravdu potvrzený, tak jsme se to do té bitvy snažili dostat.
0: Když je to tahle simulace, jak mluvíte o tom, jak to probíhalo při natáčení v těch kokpitech, tak si herci docela asi užili takovou nadstandardní, řekla bych, počítačovou hru, ne?
1: Je to tak. No, bylo to velmi imaginární pro ně, že spousta, co mi kluci potom říkali, takže vlastně reagovali víceméně na to, co jsem jim říkal, ale co se tam ve skutečnosti jako kolem nich mělo dít, zjistili, až když ten film viděli.
0: Říkám si ale na to, že to je váš první celovečerní hraný film s dokumentárními prvky, jak jste to pojmenoval. Tak to bylo docela velké sousto, ne? Zvládnout takhle jako tyhle imaginární bitvy a celý ten crowd tam.
1: Já jsem, řekl bych, docela ambiciozní v tomhletom a říkám si, když je tam možnost, tak do toho jdu naplno a za tuhletu možnost jsem byl a jsem stále velmi vděčný, protože nestává se každý den, že by producent přišel za režisérem a nabídl mu tematiku RAF a letecké bitvy a tak dále. Takže jsem udělal přirozeně maximum pro to, aby to stálo za něco. Realizovali jsme to natáčeli jsme to pouze 10 dnů. Dohromady. Celý film jsme natočili za 10 dnů, přičemž 3 dny jsme strávili v kokpitech těch dobových letadel a zbylý týden jsme měli na natáčení ostatních hraných scén. Takže to natáčení bylo velmi náročné, ale zase tam šlo vidět a cítit to srdce těch lidí, kteří na tom place byli, že jim cítil jsem, že jim ten příběh dává smysl, že to dělají rádi i přesto, že tam někdy ty směny byly delší, takže jsem z nich cítil nějaký entuziasmus a několikrát jsem zaslechl i názor, že když ta směna se protáhla, takže je to pořád lepší, než sedět v tom Hurricaneu s tím, že máte za sebou Messerschmitta.
0: No ale takový vlastně si říkám megaprojekt, jako letecká bitva o Británii na stříbrném plátně a 10 dnů a jakýže rozpočet?
1: Rozpočet, abych řekl pravdu, tak neznám zhruba úplně přesně, ale jsou to nižší desítky milionů korun. Tmavomodrý svět měl desetinásobek, možná i více. Je fakt, že se tohleto muselo zohlednit i v tom technickém scénáři, i to, jak budeme přistupovat k těm hraným scénám, že nebude možné mít třeba toliko komparzu, že musíme méně zahustit nějaké letecké bitvy, že se tam toho třeba nebude dít tolik, ale současně jsem se vždycky snažil najít ten průsečík, tu cestu k tomu, aby ta production value tam zůstala, i přesto, že se hledat alternativní cesty i za pochodu, i během natáčení, že často kvůli nedostatečnému času, a to jsme věděli už před natáčením, že to bude velmi náročné a že bude těžké to v tom časovém horizontu zvládnout všechno, tak se muselo přistupovat ke kompromisům, že bylo méně záběrů. Museli jsme i krátit některé scény, ale nakonec si myslím, že to v mnoha ohledech bylo ku prospěchu věci.
0: Ono se ale také asi dost posunulo od doby Tmavomodrého světa. Tuším, že teď to bylo 25 let nebo kolik, kdy se natáčel. Takže ty možnosti postprodukce, možnosti těch efektů, projektů. Jak jste je využívali a co třeba AI taky tam hrála svou roli?
1: AI, pokud mně je známo, tak AI v těch 3Dčkách žádnou roli nehrála. Snad jenom docházelo k nějakým návrhům, třeba dobových letišť nebo něco podobného. Ale pokud tam byla použita, tak to je mně neznámá věc a myslím si, že nebyla použita. Protože jsem byl velmi intenzivní součástí celého toho procesu a každý záběr jsem schvaloval, každý záběr, co tam je.
0: No vy jste byl velmi intenzivní ve všech těch částech, protože vy jste psal scénář, režíroval jste to a pak jste ten film taky stříhal.
1: Taky jsem ho stříhal, no.
0: Takže ta postprodukce je, taky jste v ní byl výrazně přítomen.
1: Tak a potom ještě jako režisér musíte dohlížet nad vším ostatním, co se děje dál, takže každý ten záběr, jak jsem říkal, že jich 600 až 700 těch 3Dčkových a opravdu každý ten záběr se musí konzultovat, schvalovat a někdy je to třeba i na 5x, 10x, než ten záběr má opravdu tu podobu a ten tvar, který si člověk představuje a taky samozřejmě v rámci nějakých těch rozpočtových a časových mantinelů bylo nutné přistoupit k nějakým kompromisům, že ne vždycky bylo možné dosáhnout toho ideálního, co si člověk představoval, ale tak, aby to zkrátka fungovalo. No, bylo to nesmírně náročné, ale dnes si říkám, že to stálo za to.
0: A dohromady tedy, jak dlouho se ten film točil a připravoval?
1: Pokud si vezmeme první jako ideu, myšlenku, tak si myslím, že to bylo v roce 2023, když jsem končil studium na FAMU v Písku a ten scénář a tak dále, to se natahovalo do konce roku 2024. 2025 v létě jsme natáčeli těch 10 dnů. Byla první klapka 20. srpna. Shodou okolností premiéra, která proběhla v Prostějově, byla přesně na den rok od prvního natáčecího dne. Takže od prvního natáčecího dne do premiéry, to znamená střih, veškerá postprodukce, 3D efekty a tak dále, se to všechno zvládlo dát dohromady za pouhý rok, ale byla to jízda.
0: Říká Ondřej Veverka, režisér a dokumentarista, mluvíme o jeho novém snímku Osamělý vlk, který aktuálně můžete vidět v kinech. A teď následuje opět další píseň.

0: Posloucháte Vltavu, vizitku dnes s Ondřejem Veverkou, režisérem a dokumentaristou. Mluvíme o novém snímku Osamělý vlk, o Josefu Františkovi, stíhacím pilotu RAF. A tak jenom možná právě jsme o tomto hrdinovi, o této osobnosti vlastně ještě tolik nemluvili, v čem pro vás byl právě zajímavý pro filmové zpracování. Vy jste teda tím námětem byl osloven. Nevybral jste si ho, ale pak jste ho rád zpracoval. A on byl, Josef František, jako statečný, to bezesporu, a byl taky trochu problematický povahově. Tak jak jste uvažovali o všech těch stránkách, abyste vlastně nestavili nějaký pomník mramorový, ale skutečně to bylo plastické vyjádření té osobnosti?
1: Tak my v tom filmu řekl bych, přecházíme nejenom žánr hraného filmu a dokumentu, ale že ten film možná tak trochu začíná jako pohádka, s tím, že i to vyprávění kamerové a všechno je trochu pohádkové, s tím, že to přechází do té surové reality. A už mi několik lidí řeklo, že si během filmu, někdy třeba v polovině filmu, uvědomili, jak výrazně se to celé změnilo, vlastně to vyprávění. A Josef František, myslím si, že i tady tohleto souvisí s tím charakterem, nebo že to jde ruku v ruce s Josefem Františkem, protože nejenom, jak jste říkala, že byl odvážný, byl taky velmi přátelský, taky to byl člověk, který nešel pro ránu daleko, byl takový nespoutaný živel, který měl neustále potřebu, co jsem tak jako vycítil, něco konat. A pokud mu někdo sáhnul na něco, co měl rád, nebo co mu bylo blízké, tak bych řekl, že byl možná i trochu pomstychtivý, a že to tomu člověku, který mu na to sáhnul, to chtěl dát zkrátka vypít. A to, co si prožil Josef František, stejně jako ostatní letci v 38. roce, když jsme přišli o pohraničí a tak dále, a pak byl teda zřízen protektorát Čechy a Morava, tak to všechny tyhle ty letce, zejména teda Františka, co jsem pochopil, velmi zasáhlo. A že to v nich kulminovalo, že věděli, že jsou bezmocní, nemohli se bránit. A oni se chtěli bránit. A jediné, co jim zbývalo, je prchnout do zahraničí. Tak vyprchli do Polska.
0: Mně se zdá ještě vlastně pro ten film velmi výhodné mít takovouhle osobnost, protože za tu krátkou dobu, protože si říkáme, se toho stalo strašně moc a vlastně to ilustruje tu turbulenci a toho, jak se pohybovaly skutečně ty dějiny. To znamená, pokud tedy v březnu 1939 je Československo okupováno Wehrmachtem, tak Josef František prchá do Polska. Polsko je v září napadeno, pak kapituluje a on se posouvá přes rumunský internační tábor, tedy do Francie, pokud se nepletu, a potom tedy do Británie, protože Francie taky padne.
1: Ano. Je to, a i ten film je taková road movie, bych řekl, protože se tam neustále cestuje, neustále jste v pohybu. Do Anglie se dostáváme někdy kolem 50-60 minut stopáže a celkově má ten film hodinu a půl, takže v Anglii, kde byl teda se vším všudy, pokud se nemýlím, teďka 3 měsíce, než se stala ta nehoda, při které zahynul, tak má zastoupení zhruba třetinu stopáže v tom filmu. A dneska, když se na to podíváme, co si nejenom Josef František, ale i ti jeho kamarádi ze Čtyřlístku, Josef Balejka, Vilém Košař a Matěj Pavlovič, co si prošli za tak krátkou dobu, tak je to až neskutečné. Až jsem si říkal mnohokrát, jak je možné, že to nevzdali, že šli dál, i přes to, co zažívali, co prožili v Polsku za hrůzy, co viděli za hrůzy, to je poznamenalo na celou dobu. Myslím si, že to byl katalyzátor v té jejich vojenské kariéře a že, co jsem i pochopil, byl tady tohleto hnací motor všech těch kluků jít dál, bránit se a bojovat až do konce, až do toho vítězství. Pro nás, i třeba pro moji generaci, těžko představitelné, je fakt, že tehdy byli kluci a vlastně i ten národ byl vychovávaný trochu jiným způsobem, že vlastenců tady bylo velké množství a že se za to určitě nikdo nestyděl. A já jsem hrdý na všechny ty kluky, kteří tehdy nezůstali stát stranou a že mysleli i na nějaký vyšší cíl a že se rozhodli obětovat, třeba nasadit ten svůj život pro nějaké vyšší dobro.
0: Čili jste vlastně hodně se trochu jako personifikoval nebo zosobňoval s tím příběhem i z titulu svého mládí nebo podobného věku, že jste přemýšlel i o sobě.
1: Naprosto, naprosto. To byl taky, jak jsem zmiňoval na začátku, jeden z důvodů, proč mě ta látka, bych řekl, taky tak oslovila, protože mi došlo, že byl přibližně ve stejném věku jako já. Když všechno to, co prožil během toho roku, jako mladý kluk, který teda nakonec zahynul, bylo mu 25 a zahynul den po svých 26. narozeninách.
0: Máme tady podněty, já jsem vlastně zapomněla, ale jsem ráda, že vy nezapomínáte naši e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Já ji připomínám, je známá, pište nám prosím své podněty a dotazy. A píše nám Petra Tonderová, moc vám děkuji za dnešní pořad Vizitka na film, o kterém jsem doposud nevěděla, se moc těším. A Petra Tonderová je dcera Iva Tondera, což byl další stíhač RAF, který měl tady naštěstí jiný osud, nicméně neméně těžký, protože samozřejmě potom přišel po jeho návratu rok 1948 a totalitní komunistický režim se k těmto hrdinům nechoval úplně dobře řečeno, eufemisticky. Takže děkujeme a zdravíme Petru Tonderovou. Ještě mě napadlo, když vy jste říkal, že jste ten snímek i stříhal, což děláte u svých filmů, jestli to není trochu nevýhoda, protože jako režisér víte, co stojí za každým tím záběrem, jaké úsilí a tak dále. A kdyby třeba střihač nebyl zároveň i režisér, že by mohl být takový víc nemilosrdný, razantní, jaká dilemata jste v té střižně musel řešit?
1: Je to fakt. U takhle velkého projektu bych se na to patrně už netroufnul. Neříkám, že bych neměl tu odvahu, ale čistě z pragmatického hlediska za mě dává opravdu mnohem větší smysl, když v tom minimálně figuruje i další střihač, což musím říct, že David Kočár, který do toho projektu jako střihač v poslední fázi střihu vstoupil, tak mi jako dramaturg pomohl dostředit mnohé ty sekvence, pomohl mi dostředit různé věci, kterých jsem si třeba už tím, jak jsem byl ovlivněný těch několik měsíců ve střižně, že už jsem spoustu věcí neviděl, což je přirozené, že ten dramaturg střihový je velmi důležitý, tak jsem za to moc vděčný. A na druhou stranu, co se týká nějakých archivních sekvencí, nebo obecně ono je potřeba, když děláte takovou látku, tak je potřeba znát ten historický kontext velmi dobře.
0: Když kombinujete právě ty archivní záběry a natočené
1: přesně
0: scény.
1: Tak. Což já si odvážím říct, že po té době, po těch zkušenostech už jako vím, jak na to a vím, na co se v těch záběrech historických dívám.
0: Mluvíme o zkušenostech ze sériími Občané protektorátu, My budovatelé republiky, kde jste opravdu pracoval s těmi archivními materiály a po kuratoriu také samozřejmě.
1: Tak, to byly stovky hodin filmových materiálů, ono si to člověk nakouká a už i poznám na první pohled, jestli to je rok 1930 nebo 1935, že už tam vidím ty niance i v charakteru toho filmu, jak se lidi oblékají, že už to nacítíte všechno. A střihač, který se v tom neorientuje, nezná ten kontext, tak je to pro něj i problematické, protože to stříhá hodně ilustrativně a nakonec se tam, můžu říct, že z předchozí zkušenosti zkoušeli jsme to u jedné z těch sérií, ale bohužel se tam proplétaly i starší záběry a tím, jak já jsem na tohleto pedant a trvám na tom a i tady u toho Vlka opravdu všechny ty archivní sekvence, ty záběry nejsou ilustrativní, ale opravdu jsou z toho období, kdy se odehrává ta daná událost. Nebo
0: čili
1: ta
0: tam nedochází k žádnému anachronismu.
1: Ne.
0: Ale zároveň si říkám stejně, jak se ve vás, když říkáte, že jste takový pedant vlastně na ta historická fakta, tak co jste si v rámci toho scénáře připsali, aby tam byla právě nějaká ta emoce, jak jste říkal, aby s tím ten divák šel, nějaká filmová licence a kde jste tady bazírovali na těch faktech?
1: No tak zejména začátek toho filmu, kde potřebujete tu postavu naexponovat nějakým způsobem, pokud možno v co nejkratším časovém horizontu, protože se chcete dostat k tomu důležitému, což neříkám, že ta expozice není důležitá, ale tam jsme si dovolili vytvořit nějaké parafráze, řekněme, že jsme zhustili nějaké události nebo střípky nějakých vzpomínek do jedné scény, a abychom jeho Františka jako postavu charakterizovali pokud možno v co nejkratším časovém horizontu, abychom se mohli posunout dál, ale že bychom tam vyloženě si něco vymysleli s tím, že to nezakládá na žádné alespoň vzpomínce nebo na nějakém střípku něčeho, tak toho si nejsem vědom, možná mi něco uniká. Jediné, co teda si asi troufnu říct, je, že scéna, nechci spoilerovat, ale scéna Zack Bell 1939, když František odevzdává svoji uniformu leteckou, tak tam jsme si dovolili mírnou fabulaci, ale ne ve směru, která by Františka poškozovala. Naopak bych řekl, že to by bylo dost možné, aby se něco takového stalo. A vlastně v tom jeho charakteru by to dávalo podle mě naprostý smysl. Jinak zbytek toho filmu, ono nám František za sebou nezanechal žádný deník. Nezanechal nám po sobě žádné vzpomínky, a tak bylo potřeba skládat tu mozaiku ze vzpomínek lidí, kteří kolem něj byli.
0: A to je třeba i co se týká právě fakticity ohledně těch 17 sestřelů, mm-hmm. které měl mít, protože o nich žádný oficiální záznam není, pokud se nepletu. To je zase z deníku.
1: No je to z těch leteckých zápisů, z Combat Reports RAF, a tam jako by je to o tom, že se to, pokud se nemýlím, tak to bylo o tom, že Luftwaffe hlásila, jaké měla ztráty, a v RAF zase jako kolik, když ti letci přistáli, tak hlásili hned, jako jak to probíhalo, popsali, tam byl zapisovatel, který zapsal průběh toho boje a kolik měl teda sestřelit letounů, a pak se nějak asi porovnávalo a snažil se dohledat, kdo koho sestřelil, ale ono se tam spekuluje o 18, ale těch 17 by opravdu měl být potvrzených. A jinak ty vzpomínky je taky potřeba brát s rezervou, protože víme, že když uplyne nějaká doba, takže se ty vzpomínky trochu jako deformují v té paměti. A taky proto jsem se k tomu snažil přistupovat tak, že když už byla nějaká událost a našel jsem vzpomínku třeba od Josefa Flekala, jeho instruktora z mládí, a pak třeba Fajtla, tak se tam někdy našel, se to tam někde protnulo, a když se to někde protnulo, tak jsem si řekl, že se to asi opravdu stalo a že na tom něco bude. Jinak je to díky bohu za práci pana Reilicha, který nám to velmi usnadnil, který nám poskytoval všechny ty materiály a dokumenty, a stejně jako on, i my jsme se o ten pokus o pravdivý příběh československého stíhače snažili.
0: No a když jsme mluvili o tom charakteru trošku komplikovaném nebo hodně komplikovaném Josefa Františka, on třeba právě proto osamělý vlk, že svou peruč častokrát opustil a sám na vlastní pěst útočil tedy na nepřítele, tak a teď jste popsal třeba, že jste na té scéně v Kbelích trochu to tam dali určitou parafrázi, která ho ale nějak jako nepoškozuje. Tak jak jste si udrželi odstup? Protože přece jenom z jedné kritiky se píše, že jste se možná nechali trochu unést jako příliš charizmatem Josefa Františka. Tak jestli přece jenom jste tam měli i nějakou jako kritickou nianci, kterou byste chtěli vykreslit a která byla teda pravdivá, nebo jestli jste to jenom neměli tak jako glorifikováno?
1: No tady těžko říct, to by muselo by to být nějak konkrétněji popsáno, ale faktem...
0: No jestli prostě zobrazujete v tom filmu i problematické stránky jeho povahy.
1: Jo, takhle, no tak to rozhodně. Pomník Josefa Františka určitě nestavíme, ukazujeme ho jako člověka z masa a kostí, ukazujeme jak jeho kladné stránky, tak bych řekl i jeho záporné stránky, a byl to zkrátka člověk, který rád žil A to, co prožil a zažil v Anglii, co se dělo, máme fakticky jako zaznamenáno, bych řekl, trochu líp, než to, co se dělo předtím. Takže tam jsme neměli možná, řekněme, tak moc svázané ruce, ale jako charizmatem, ono vlastně charizmatem Josefa Františka, co my máme dochováno? Máme dochováno vzpomínky jeho spoluletců, máme dochované nějaké fotografie a pak nějaké střípky toho, co si pamatují pamětníci, ale jinak zbytek je na naší fantazii. Že ono prostě, ač se snažíme, jak chceme dosáhnout nějaké objektivity nebo tu postavu vykreslit co nejakurátněji, tak toho nikdy vlastně nebude možné docílit, že nemáme ho ani na filmu, nemáme ani audiozáznam, nemáme zkrátka nic.
0: Říká režisér Ondřej Veverka, mluvíme o jeho novém snímku Osamělý vlk, o Josefu Františkovi, stíhacím pilotovi RAF. A teď si opět zahrajeme Kouzlo malých věcí.

0: na Českém rozhlase Vltava pokračuje Vizitka. Dnes je naším hostem režisér, dokumentarista Ondřej Veverka. A já bych se ráda posunula i k další vaší činnosti. Vy jste říkal, že právě v tom aktuálním celovečerním hraném snímku s dokumentárními prvky Osamělý vlk jste vycházel hodně z vaší předchozí zkušenosti s historickými tématy, z dokusérií My občané protektorátu, My budovatelé republiky, Kuratorium. A mě zajímá, co takhle mladého filmaře fascinuje na těchto těch tématech, námětech z historie a co jimi chce říct směrem k současnosti.
1: Tak já ten můj výchozí bod zájmu o historii bych řekl, že je díky prababičce, která bohužel letos v 97 letech zemřela, která mě tím, že mi vyprávila příběhy z toho, co zažila za první republiky, za války a tak dále, tak mě jako malého kluka nesmírně fascinovalo a vždycky jsem si to nějak ve své hlavě vizualizoval a v prostřednictvím filmu jsem dostal tu šanci ty vizualizace v hlavě přenést na to plátno nebo na tu obrazovku. A ta historie, vždycky jsem z toho cítil takové mysteriózno, tajemno. Zajímalo mě, jak ti lidé žili, jak přemýšleli, jak je možné, že se určité věci staly. A zajímala mě témata, a to jde vidět, myslím, že i v té mé dosavadní tvorbě, že si občas kladu otázku, jak je možné, že příběhy, jako jsou například Josef František, nebyl dodnes zpracovaný i přesto, jak velké jméno to je, jestli se toho někdo bojí, nebo jestli je tam odstup kvůli tomu, že létal za polskou stíhací peruť. Pak u Kuratoria to chápu, protože je to taková národní bolest, že tady bylo zainteresovaných ač povinně 500 000 českých dětí do organizace, která byla obdobou německé Hitlerjugend. Troufnu si říct, že díky tomu dokumentu je o to možná větší povědomí, ale asi ne stále takové, jaké by mělo být.
0: No ono dívat se vlastně do té historie dost často znamená, že se člověk dotkne velmi neuralgických bodů a ano. S tím vyrovnáváním se s vlastní pamětí, ať už co se týká komunistického režimu nebo doby, kdy byla druhá světová válka protektora Čech a Morava, tak s tím jste se právě taky setkal, když jste třeba obcházel pamětníky.
1: Ano, no to bylo zejména u toho Kuratoria, což bylo opravdu za minutu 12, kdy se mi podařilo dohledat několik málo posledních žijících pamětníků, kteří skutečně měli k tomu co říct, tak to bylo ještě v té době, kdy mi bylo asi 23 let, když jsem tenhle ten projekt realizoval nebo začínal realizovat, tak to pro mě byl neskutečný zážitek se s těmi lidmi potkat a vlastně pohovořit si s nimi o tom, jak to celé prožívali a vlastně ta interakce s někým, kdo něco takového zažil, člověk úplně změní pohled na to, jak vnímá nejenom minulost, ale taky současnost. Hmm. A že jsem tehdy, asi na to nemáme úplně čas, ale že jsem tam zažil velmi silné okamžiky, u kterých jsem si řekl, že je potřeba tu historii neustále připomínat, protože to vnímám jako mechanismus, který se stále opakuje. Je to takové klišé možná, ale je to tak. A že udělám ve své tvorbě maximum pro to, aby i tyhle ty bolestivé, nejenom Josef František, ale i ty bolestivější kapitoly našich dějin byly připomínány, protože se občas do toho zrcadla jako národ musíme podívat a to neříkám, že nemáme hrdiny, že nemáme být na co pyšní, to rozhodně máme, ale jsou i stinnější stránky naší minulosti a vnímám jako nesmírně důležité
0: vytahovat kostlivce ze skříně.
1: Tak, to jste řekla naprosto dokonale.
0: Viděla vaše prababička třeba právě sérii, měla možnost asi My občané protektorátu, My budovatelé republiky?
1: Viděla, myslím, že snad i to Kuratorium sama, jakožto členka Kuratoria pro výchovu mládeže, byla tehdy povinně za protektorátu, ale na tom venkově to nefungovalo úplně nějak sofistikovaně, řekněme.
0: Říkala na to, jaký jste vlastně na základě těch i jako domácích videí a unikátních snímků potom vy zase vytvořil výpověď o tom, co ona sama zažila.
1: Mm. No, je fakt, že už v tom věku to nedokázala asi vnímat tak naplno, jako kdyby byla o něco mladší, ale vím určitě to, že byla nesmírně pyšná na to, že tohle to dělám, že to vnímala jako důležité, to, jak ti lidi dříve žili a přemýšleli, uvažovali, tohle to připomínat a oživovat. A faktem je, že jsme se spolu nebavili o tom, jako je fakt, teď už nemám tu možnost se zeptat, ale říkám si, že je škoda, že jsem se nezeptal, jak, že to musí být možná trochu zvláštní pocit vidět svůj kdysi normální život, takhle zpracovaný do dokumentární série.
0: Zvlášť od pravnuka.
1: Tak. A u toho kuratoria si vybavuju, že z toho zpočátku nebyla úplně nadšená, že to dělám, protože to sama vnímala jako takovou bolest našeho národa, ale nakonec byla ráda.
0: Řekněte mi, Ondřej, máte za sebou tady první celovečerní hraný snímek, tady s těmi dokumentární prvky, ale tak co chystáte nadále? Asi máte tady stíhaček už dost a letadel po tom, co jste s nimi strávil ve Střižně a na natáčení a tak dále. Co bude váš další film?
1: No já si asi neodvážím prozrazovat úplně konkrétně, o co by se mělo jednat, protože je to ve velmi rané fázi.
0: Dobře.
1: Nicméně v historii zůstaneme. Možná se ocitneme někdy na počátku 30. let. A řeknu k tomu snad jen to, že mi přijde, že ve filmové tvorbě je někdy zlo zbytečně zjednodušováno, až někdy karikaturizováno, protože vlastně nevím proč, ale naopak si myslím, že by k tomu takhle docházet nemělo, protože zlo bývá někdy velmi složité, sofistikované a pokud ho nebudeme vykreslovat tímto způsobem, tak si myslím, že bude docházet k nějakým jako, že nebudeme schopni rozpoznávat
0: ty jemné
1: počáteční fáze, přesně tak.
0: Ondřej Veverka, režisér, dokumentarista. Moc vám přeju, ať máte dostatek historických námětů, ale ať si užíváte i tu současnost s vaší dceruškou. Mm-hmm. A děkuju, že jste přišel do vizitky.
1: Já taky moc děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Písnička Amy Winehouse uzavřela vizitku s Ondřejem Beverkou, režisérem, střihačem a dokumentaristou, který byl hostem Karolíny Koubové letos 7. září. A jeho první hraný film Osamělý vlk od premiéry na konci srpna je stále k vidění v našich kinech.
1: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Jazzový podvečer.
5: Pěkný den, milí posluchači, vítám vás u mého dalšího pořadu, který se dnes bude věnovat jedné novince na poli izraelského jazzu. Tato scéna se totiž stala za posledních 20 let jednou z nejvýraznějších líhní mladých jazzových talentů. Určitě jste zaznamenali jména jako například Avishai Cohen, basista, nebo Avishai Cohen, trumpetista, a dále například pianista Shai Maestro, klarinetistka a saxofonistka Anat Cohen, anebo bubeník Ziv Ravic. Tahle scéna má prostě ve světě jméno a respekt, vznikají tu velmi rozmanité hudební fúze a já bych vám chtěl dnes představit aktuální novinku z prestižního německého vydavatelství Akt, a tou je album s názvem Trigger od pianistky a skladatelky Sharon Mansour. Pojďme si pustit první track s názvem February a pěkný poslech vám dnes přeje Tomáš Liška.

0: Právě nám dozněla skladba February z čerstvě vydaného alba Trigger od izraelské pianistky Sharon Mansour. Album je natočeno v klasickém setupu pianového tria, tedy piano, kontrabas, bicí. Na kontrabas tu hraje David Michaeli, což je v současné době top basista na izraelské jazzové scéně, a na bicí tu hraje David Sirkis, 28-letý bubeník z nastupující jazzové generace. Já jsem měl tu možnost se Sharon vystupovat na Colors of Ostrava v roce 2022. Tenkrát jsme tvořili spolu s dalšími muzikanty doprovodnou kapelu králi senegalské hudby, zpěvákovi Cheikhou Lo. Ten koncert se tenkrát zaznamenal a vydal pod názvem King and Doom Live a já vám ho vřele doporučuji k poslechu. Pojďme se ale zase vrátit k albu Trigger, ze kterého si pustíme titulní píseň, ale ještě předtím vás chce samotná Sharon Mansour osobně pozdravit.
1: Hello everyone, this is Sharon Mansour. You are listening to my new album Trigger. This is the debut album of my trio and I'm really looking forward to coming to Europe and play it live for you all. We will be touring Germany this October and November, so if you are around, please come see us. That's it. I hope you'll enjoy the music. Peace and love, and bye-bye.

To byla titulní píseň z alba Trigger od izraelské pianistky Sharon Mansour. Ta vyrůstala v Tel Avivu, obklopená samozřejmě mnoha hudebními světy. Její otec navíc pochází z Iráku, takže arabská hudba jí byla od malička velmi blízká. Studovala klasickou hudbu, později začala být ovlivněna i progresivním rockem, ale také metalem. A na Jeruzalemské hudební akademii později objevila svět jazzu a improvizace. A potom už to šlo ráz na ráz. Na albu Trigger tak kombinuje všechny zmíněné hudební styly, včetně elektroniky. Nenajdete tu v podstatě jedinou kompozici ve 4/4 taktu. A to neříkám proto, abychom kvůli tomu album považovali za výjimečné, ale přeci jen ta lehkost, přirozený nadhled a emoce, které z muziky jdou, se mi hodně líbí. Pojďme si teď v tandemu poslechnout dvě skladby. První má název Tunnel Maze a druhá se jmenuje Big Dreams of Kady Koy, kde Sharon Mansour vychází velmi zřetelně z arabské melodiky.

Tak to byly skladby Tunnel Maze a Big Dreams in Kadikoy z alba Trigger od izraelské pianistky a skladatelky Sharon Mansour. Na závěr tu mám pro vás skladbu From the OV, která má jako jediná takový lehce gospelový nádech. Točí se na takovém krátkém harmonickém kolečku a je to velmi příjemná tečka za celým albem. Přeji vám, milí posluchači, pěkný zbytek dne a příště se na vás opět těší Tomáš Liška.

0: Tak právě dozněla poslední skladba dnešního jazzového podvečera. Pořad připravil a uváděl Tomáš Liška. Další jazzový podvečer naladíte u nás na Vltavě zase zítra o 6. podvečerní. Teď máme krátce po 6:30. Nás čeká četba na pokračování a je to četba z biografie jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších svědců v křesťanské historii a v 19 hodin se vrátíme k hudbě. Čeká nás poslední vydání pořadu 7. nebe v tomto týdnu. Nedělní 7. nebe uvádí Vladimír Franc a dnes se bude věnovat 3. symfonii Alfreda Schnittkeho v 19 hodin.
1: Četba na pokračování.
0: Včera 3. října uplynulo 800 let od úmrtí svatého Františka z Assisi, kterému se říkalo též svatý František Serafinský, řeholníka, zakladatele žebravého řádu františkánů a mystika. Zemřel v italském Assisi 3. října 1226. A nás teď čeká další kapitola životopisu této asi největší postavy středověkého mnišství. Otevíráme další stránky románu Bratr František, který napsal americko-francouzský spisovatel Julien Green. Z jeho knihy Bratr František čte Jan Hartl.

0: Rozzuřený Bernardone byl po události s látkami rozhodnut dovléci svého syna před konzuly, aby ho mohl zažalovat a vydědit. Za Františkem je tedy vyslán herold, jenž ho vyzve, aby se dostavil. Z boží milosti jsem od nynějška volný a sloužím jedině nejvyššímu bohu, odpovídá František.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část pátá.
0: Do jakých rozpaků uvádí František lidskou justici svou vznešenou odpovědí? Když je sluhou božím, nepodléhá civilnímu soudnictví a konzulové se přizpůsobí, zbývá tedy jedině biskup. Bernardone přece jen váhá, ale nakonec svou stížnost přednese. Nežádá ničeho jiného, než aby se František vzdal svého práva na dědictví a vrátil vše, co posud má. Biskup v Assisi, monsignore Guido, člověk bystrý, rozumný a silně lpící na pozemském majetku, Františka předvolá. František si nepřeje nic jiného, než poslechnout, neboť, jak praví prameny, pan biskup je otec a pán duší a František je nejpokornější věřící. Církevní kníže ho přijímá radostně a učiní mu malou přednášku, která je vzorem taktu a zdravého rozumu. Ty jsi udělal ostudu svému otci. Chceš-li sloužit Bohu, vrať mu peníze, které máš. Možná byly špatně získány. A Bůh nechce, abys je použil na něco posvátného. Měj důvěru, jednej jako muž. O San Damiano se postará Bůh. Nemohlo se učinit nic lepšího, aby se František stal zaníceným Kristovým bojovníkem. Hlava se mu trochu točí před davem zvědavců, kteří se sešli, aby asistovali scéně na veřejném prostranství před kostelem Santa Maria Maggiore, o něco níže než jeho rodný dům. Proč by měl on, František, mít strach? Bez jediného slova strhne ze sebe v horečném kvapu šatstvo a háže kus za kusem k otcovým nohám. Všechno, i spodky. A nádavkem k tomu ten prokletý váček s penězi, který opravdu přinesl schovaný v kapse. Teď tu stál jako v den svého narození. Dnes však stanul nahý pro den svého zrození druhého. Po hlučném křiku diváci náhle zcela onemí. K slzám je dojímá žíněná košile, kterou ten včerejší elegant teď má na holém těle. Bude jí nosit už vždycky tuto strašnou kajícnou žínici, která zabíjí touhu po rozkoši a vedne v noci drásá kůži. Všichni mají oči jenom pro něho. František zvolá, poslouchejte, poslouchejte všichni. Ode dneška budu v úplné volnosti říkat Otče náš, jenž si na nebesích. Pietro Bernardone už není mým otcem a vracím mu tedy nejenom jeho peníze, ale i všechny své šaty. A končí výkřikem, který zní jako magnifikat. Nahý půjdu vstříc svému pánu. Biskup, otřesen stejně jako dav, se rozplakal, přitáhl k sobě mladého muže a zahalil ho do svého pláště. Tímto způsobem se církev zmocnila jednoho ze svých největších synů. Pietro Bernardone odešel sice se svým majetkem, leč v srdci měl smutek. Bylo to 10. dubna 1206. Na Františkovo oblečení se nenašlo nic lepšího než odložené šaty, košile a děravý plášť od zahradníka. Ale on přijal tyto obnošené věci vděčně a později na plášť nakreslil křídou kříž. Ale kam teď jít? Rozhodne se, že na několik dní opustí Assisi, a bude hledat útulek v městečku Gubbio u jednoho ze svých přátel, kterého patrně znali ještě z dob perugijského vězení. Může jít po silnici nebo lesní cestou a rozhodne se pro stromy, aby pod jejich bratrskou klenbou vyspíval přemíru svého štěstí. V Gubbiu našel František přítele z dávných časů a ten jej oblékl do tuniky s pásem, obul mu sandály a daroval mu poutnickou hůl. O tom, kudy chodil František v následujících týdnech, máme jen sporé náznaky. Nevydržel na jednom místě. Vypadá to, jako by v touze následovat pouze pána přijal nějaký neviditelný cestovní plán, který ho vedl tam, kde jej zcela určitě potká. Ošetřoval malomocné v lazaretu. Neumíme si představit jeho nadpřirozenou radost, která ho prostupovala, když umýval tyto zmučené bytosti, kterých se celý svět bál. Nezapomínal na ubohý kostel, o němž se domníval, že ho má například páně opravit, a proto opustil z poslušnosti malomocné a vrátil se do San Damiana, aby začal s pracemi. Ale váček plný zlaťáků vrácený otci už neležel na okenní desce. A je snad možné dostat kameny bez peněz? S prostotou, která nás ještě pořád naplňuje obdivem, se František přidržel rad evangelia a posílen Božím slovem prosil, aby mu bylo dáno. Jak pak se to asi dělá, vyžebrávat kameny? Začal procházet městské ulice a volal: kdo mi dá kámen, dostane odměnu od pána. Kdo mi dá dva, toho pán odmění dvakrát. A kdo mi dá tři, bude odměněn třikrát. Napřed zavládl veliký údiv. Aby naladil lidi k dobrému skutku, začal tím svým lahodným hlasem, který znalo celé Asízi, zpívat chválu pánu. Možná se lidé usmívali i vysmívali, ale ta překvapující žádost a sladká radostná melodie způsobily, že se dali do práce a začaly se objevovat kameny, jeden tady, druhý tam. Nebylo to ještě příliš dávno, co je házeli po něm, aby ho potupili a udělali mu bolest, snad s temným pocitem pomsty na někom, kdo si dlouho kdekoho podroboval svými výstřednostmi a svým kouzlem. A nyní mu je přinášeli, jako se nosí dar. Velké či malé, přijímal všechny. Ke kostelu San Damiano se vrátil se svou kamennou žní na zádech vyčerpán, ale šťastný. Evangelium zase jednou, vzato za slovo, dalo najevo, jak účinná je prosba. Nyní ho čekal ještě tvrdší úkol. Měl opravit bortící se zdi. Ale František zase dokázal, že si znamenitě poradí. Protože byl v dobré škole, když s obyvateli Asízy stavěl městské zdi po zboření pevnosti. A tak, jako zpíval tehdy v nadšení z dosaženého vítězství, tak zpíval dnes z radosti, že začal konat to, co považoval za spasitelovo přání. Správce fary, který byl příliš starý na to, aby mu mohl být k ruce, byl velice dojat tak vzácnou a horlivou vírou. Byl to benediktín, který přišel z kláštera Subasio, a těžko vědět, byl-li na tom mnich lépe než jeho kostel. Ať tak či onak, vzal na sebe starost o potravu pro toho muže dobré vůle, který nejprve přijal tento projev lásky k bližnímu vděčně, potom však, když si všiml, že mu mnich připravuje jemná jídla, zdvořile odmítl a chodil si svůj chléb vyžebrávat, jako pravý syn paní chudoby. U kostelíka San Damiano se začali zastavovat zvědavci, aby se podívali na toho pracovitého člověka, který si sám pro sebe zpíval, jak kladl kámen ke kameni. S jedinečnou nenapodobitelnou dvorností vyzval francouzsky ty lenochy, aby pro pána přiložili trochu ruku k dílu. Jedni se smáli a šli dál. Jiní s úžasem poznali v tomto zedníkovi současně zbožném i veselém, dřívějšího prostopášného elegána a rozechvěni jako před nepochopitelným tajemstvím šli pomát. Říkalo se, že se mu dokonce podařilo zřídit celou skupinu dobrovolníků, ale to se nejspíš přeceňuje lidská velkodušnost. Brzy vyrostly zdi. Pracovat začal František na počátku září 1206 a když skončil, myslel, že je to mezi ním a Bohem v pořádku. Ve skutečnosti ho všechna práce teprve čekala. Přirozeně pokračoval v opravě bordících se kostelů. S instinktem bobra šel vždy tam, kde zdi hrozily spadnutím. Napřed San Pietro, kaple v asijské rovině blízko jednoho z otcových statků, kam se jako mladík chodíval velmi často osvěžit za horkých letních dnů. Pak ještě došlo na Porciunculi. První stavba San Damiano a stavba třetí, Porciuncule, hráli pak každá svým způsobem rozhodující roli v jeho velkém lidském dobrodružství. Bernardone měl velmi různorodé pocity, které bouřily v jeho srdci od rána do večera. Hned chmurně tiché, hned vybuchující v prudkých záchvatech rozhorčení. Že dostal zpátky své peníze, znamenalo v této rodinné katastrofě jen malou útěchu. Jeho syn, do něhož vkládal tolik nadějí, se stal předmětem pohoršení a výsměchu celého města. Víc než všechno ostatní bylo ale k zlosti soustrastné jednání několika dobrých duší. Míru Soukeníkova pobouření dovršilo rozmáhající se šuškání o ctnostech toho darebáka, toho starého darebáka, protože František nic jiného nebyl. V dobrých 26 letech se choval jako kluk, který ztratil hlavu. Jeho mladší bratr pozoroval situaci s větším klidem a notnou dávkou ironie. Pro něho byl František potřeštěnec, který si hraje na svatého. Kasal se, že potkáli ho jednoho dne na ulici, vystřelí po něm malý, dobře naostřený šíp, aby tahle bublina praskla. Ale v podstatě neudělal špatný obchod, protože vystrnaděním staršího bratra se stal dědicem celého majetku. Matka však naříkala. Potkávat Františka v ulicích města bylo nevyhnutelné. Také Bernardone ho potkal. Člověk by rád uvěřil, že se v něm stejně náhle jako neočekávaně pohnulo srdce. Bylo tomu však právě naopak. Jakmile uviděl svého syna, co nejhlasitěji ho proklínal. František v žebráckém šatě přijímal otcovy kletby před rozhorčenými chodci a musel tím trpět, protože nakonec vymyslel prostředek, který měl tu smutnou zkoušku učinit snesitelnější. Našel si úctyhodně vypadajícího žebráka jménem Albert a slíbil mu polovinu z almužen, které dostane, přijme-li ho za syna a bude-li ho provázet na cestách městem. A kdykoliv se potkali tváří v tvář se Soukeníkem, jenž vždycky začal s obvyklým proklínáním, učinil Albert nad svým adoptivním synem znamení kříže a dal mu požehnání, aby tím zneškodnil zlá slova nelidského otce. František pak řekl Bernardonovi: myslíš, že Bůh není schopen dát mi otce, který mi požehná, aby zmařil tvé zlořečení? František dobře věděl, že se k Bohu nejde útěchami, ale že nejkratší cestou je utrpení. To vede přímo k Bohu. Nadpřirozená radost, kterou byl prostoupen, sousedila s nemocí a vnitřním umrtvováním, jež obdržel jako milost. Někdy se to však neobešlo bez boje. Bývalý člověk v něm posud nezemřel. Především sebeláska měla tuhý život. Jednoho dne šel František vyžebrat olej pro kostelík San Damiano. Přišel k jakémusi domu a už se chystal zaklepat, Když po otevřeným oknem uviděl skupinu mužů, mezi nimiž poznal některé staré kumpány z dob slavností, a srdce se v něm zachvělo. Pro ně veselí pokračuje. Bez něho zpívají, tančí a chystají se po hostině k hrám. Vidí to všechno, dívá se a vlny vzpomínek mu zaplaví neobvyklou silou duši. Především, když do toho zazní hudba. Zastydí se, neodváží se vstoupit a se zrudlým čelem odchází. V krutém zmatku, který následuje, se tvrdě obžalovává ze zbabělosti a stejnou cestou běží zpět k tomu domu. Tam se v hluboké pokoře vyzná ze své chyby. Můžeme si tu scénu představit. Od úžasu chodců, kteří nic nechápou, až po tlukot srdce toho drobného muže v hadrech, který srdnatě bojoval sám v sobě s démonem pýchy. Když se vzpamatoval, vešel k hráčům a přednesl jim svou prosbu. Mlčky ho vyslechli. Musel to být okamžik nejvyšších rozpaků. Nevěřili svým očím. Tento žebrák byl král mládeže, dominus přešlých let, který se dnes dožaduje pro lásku boží oleje. A jak pak by mu jej mohli odříct, ten jeho olej? Ale co jenom mají povědět tomu podivínovi, jehož přítomnost v nich probouzí celou řadu vzpomínek? Jeho kouzlo působilo ještě i přes jeho hadry. Vzal olej, který mu za chvilku dali, se svou obvyklou zdvořilostí poděkoval a odešel. Ten, který po nás žádá obtížné věci, nám dává současně odvahu, abychom je mohli vykonat.

Posmívali se mu. Ve smíchu může být veselá schovývavost, ale k posměchu přistupuje pohrdání. Jeho oděv, jeho hůl, jeho sandály i pás kolem beder ho předurčovali k posměchu skeptických duší. Zajisté, opravil zdi malého kostelíka, ale ne sám, měl pomocníky. Dobrý úmysl i dobrá práce. Nyní se však ptali, kam to všechno povede. Možná se tak ptal i on. A proč nevrátit život jinému kostelu, který je ve špatném stavu, podobně jako San Damiano? Rozhodně jich v kraji nebylo málo. Rozhodl se, že je vezme jeden za druhým, tak, jako chodí lékař od jednoho nemocného k druhému. Přišel den, kdy se odstl v dubovém lese před malou svatyňkou měřící 7x4 metry. Byla opuštěna, protože sloužila pouze lesákům a vinařům. Tato kaple patřila benediktínům. Zasvěcená byla paní Marii Andělské, později dostala jméno Panna Maria Sporciuncule, to znamená z malého místa nebo také z malého obročí, protože to byla kaplička, kde bylo málo věřících. S obvyklou energií se František pustil do práce a z oddanosti k svaté paně se rozhodl, že bude žít jako poustevník na tomto místě, kde byla uctívána. Když byly práce skončeny, přicházel na Františkovu prosbu mnich z Monte Basio, aby sloužil časně ráno mši. Jednoho rána o svátku svatého Matouše mu četl z evangelia úryvek, jak Ježíš posílá do světa své apoštoly, aby kázali, a dává jim naučení, jak si mají počínat. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasků. Neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl. Zvěstujte království nebeské. Při těchto slovech se František zachvěl, jako by mu do uší zazněl hlas z nebe. Po mši požádal kněze, aby mu Ježíšovu řeč vysvětlil bod za bodem. A tou měrou, jak chápal smysl těch krátkých a pádných vět, jej zaplavovala radost. Konečně přišlo dlouho očekávané poselství. A on vykřikl, to je to, co chci, po čem toužím z celé své duše. Okamžitě odhodil hůl, sandály, plášť a kožený pás. Evangelium se mu zjevilo ve svém oslňujícím světle. Rázem se stal Kristovým učedníkem. Kolikrát už slyšel evangelium, ale teprve dnes se z jeho stránek ozval hlas tichý, ale ohlušující, takový, že jej nelze nikdy umlčet.

Synovská láska, kterou František lnul k římské církvi, zůstává jedním z nejvýraznějších rysů jeho charakteru. O církvi kolem roku 1200 si v celku můžeme udělat jen velmi pochmurný obraz. Důkazy o tom není vůbec třeba hledat u jejich odpůrců. Katolická svědectví zcela stačí. Na prvním místě množství bul papeže Inocence III. Proti nejhorším zlořádům. Ale jestliže papeže znepokojovala všeobecná zkaženost v Evropě, jeho výhružné buly mnoho nezmohly ani proti lichvě, úplatkářství, nestřídmosti a sexuální bezuzdnosti mnoha kněží, včetně klášterů. Všude vládlo pohoršení. V kostelích bylo vidět neslýchaný luxus, všude přepych a chlípnost. Byla zasažena sama víra. Zajisté nechyběli věrní křesťané. František znal dokonalé kněze, ale byl dalek toho, aby nepozoroval, že církev prochází krizí zmatků. Vždyť se sám dověděl, co potulní kazatelé, kteří přicházeli od severu z Lyonu a z Milána, vyprávěli o jednom biskupství spustošeném choutkami bohatých, proti čemuž stavěli evangelickou chudobu. Jak jim v tomto ohledu nedat za pravdu? Ale František se ze stejného důvodu jako většina národa držel a neustoupil od toho, co bylo základem. Uprostřed všech těchto zlořádů má církev pravomoc nad klíči. Pravomoc otevřít nebeské brány odpuštěním hříchů. Je 24. února roku 1208. Časně ráno. Mumlání latinských slov sotva ruší ticho v malém románském kostelíku, ztraceném mezi duby. Ve světle dvou svící čte kněz evangelium, František objevuje ve čteném úryvku verše, kterému byly posud tajemné. Přichází rozhodný okamžik. Mše skončila, svíce jsou zhasnuty, dveře otevřeny. František se vydává na cestu. Od tohoto okamžiku byl František jiný člověk. František uvolnil místo Kristu. Zůstal člověkem, ale žil v něm Kristus. Včerejší František umírající láskou se zcela odevzdal. A co bude ten nový František nyní dělat? Jeho první starostí bylo vyrobit si hrubou tuniku z krabaté látky, kterou přistřihl ve formě kříže, aby dobře označil smysl svého poslání. Takto oděn jako v boží zbroji, bos, bedra opásaná provazem, se vrátil do Asízy a počal mluvit. Svým vysokým, jasným, dodaleka se nesoucím hlasem se obrátil ke všem lidem. Slova tryskala sama od sebe z jeho srdce plného té lásky, o kterou se chtěl se všemi podělit. O nepopsatelnou lásku Boha ke každému, koho tento človíček se zářícíma očima potkal. Naslouchali mu s úžasem. Vyjadřoval se tak prostým a tak strhujícím způsobem, slovy přímými a dokonale výstižnými, že každého zasáhla, jako by byla určena přímo jemu. Mnozí ho následovali naplněni údivem, že zrovna k ním František mluví touto řečí, tak se lišící od promluv, které na ně dopadaly v neděli z výšky kazatelen. Co říkal, bylo zcela nové. Kde se tomu všemu naučil? Zrovna on, který dříve nespíval nic jiného než písně o lásce. Co se s ním stalo? A on je dobře znal, ty své občany z Asízy. Nemluvil k ním, aby jim nahnal strach, ale aby jim zvěstoval pokoj a radost. Radostné zvěsti páče ebene. Pokoj a dobro. Jako ten exaltovaný chudák, kterého kdysi slýchávali v ulicích Asizi. Když se na ně díval a povzbuzoval je ke kajícnosti, srdce se jim rozbušilo podivným nepokojem.
Od obdivu se lehce přejde k nadšení a to je nakažlivé. Stalo se to nyní nebo trochu později? Mladý muž, jehož jméno nikdy nebudeme znát, možná chlapec na prahu jinožství, jedna z těch prostých a tajemných duší, které se smilostí nepřou, chtěl jít stejnou cestou jako František a dojít s ním pokoje. To byl ve skutečnosti jeho první učedník. Životopisci se o něm sotva zmiňují, ale byl první a zůstává u Františka jako zářící stín.

0: Konec páté části.
1: No, tak tedy už po páté patřil Vltavský podvečer četbě na pokračování z biografického románu francouzsko-amerického prozaika Juliena Greena Bratr František. 15-dílnou četbu z překladu Anděly Janouškové připravila Alena Heroutová, v režii Hany Kofránkové účinkoval Jan Hartl. A k četbě, která byla v Českém rozhlase natočena v roce 2003, se na Vltavě vrátíme zase zítra. Tak a od této chvíle, milí posluchači, bude Vltavský večer večerem hudebním. Bude totiž patřit hudbě, a to nejprve té, kterou se bude zabývat autor nedělního Sedmého nebe. A protože jím je Vladimír Franz, tak je na snadě, že dopodrobna rozebere za malý okamžik některou ze skladeb vážné hudby. A ve 20 hodin vás pak zveme na festival World Music. Tam se totiž vypravíme s dnešním koncertem Bez hranic. Posloucháte Vltavu.

Sedmé nebe. Pořad o hudbě, tentokrát s Vladimírem Francem. Dobrý podvečer, vážení posluchači. V dnešním sedmém nebi bych se chtěl zabývat významným dílem Alfreda Schnittkeho, totiž jeho třetí symfonií. Alfred Schnittke se narodil v roce 1934 ve městě Engels, ležícím na řece Volze, hlavním městě autonomní oblasti povolžských Němců. Jeho otec byl Žid z Frankfurtu nad Mohanem, který, zřejmě nadšen ideály komunismu, přišel v roce 1927 do Sovětského svazu, kde se právě v povolžské oblasti seznámil se svojí budoucí ženou, povolžskou Němkou. Mladý Schnittke vyrůstal tedy v prostředí, kde se mísily tři tradice. Židovská, německá a ruská. Od mládí tíhnul k hudbě. Bylo to pro něj doslova darem, že otec působil v letech 1945 až 8 ve Vídni jakožto novinář a překladatel. Schnittke mu se tak otevírá docela jiný svět, začíná studovat hudbu. Uvědomí si, že hudba je nejen součástí historie, je však i součástí života, neboť zůstává stále živá. Schnittke říká, cítil jsem tam každý okamžik jakožto článek historického řetězu, všechno bylo mnohovrstevnaté, minulost představovala svět blízký, živý, stále na dosah a já nebyl barbar bez vazeb, nýbrž vědomý nositel úkolu ve svém životě. V roce 1948 se Schnittke vrací do Moskvy a začíná studovat na tamní konzervatoři. Jeho absolventskou prací je symfonie, kterou označí jakožto nultou. Prokazuje v ní symfonický talent, kritika konstatuje vliv Šostakoviče. Leč v tamní tuhé krustě socialistického realismu to bylo patrně to nejlepší, co mohl udělat. Počátek 60. let přinesl jisté politické uvolnění. Tato krátká etapa byla nazvána dobou tání. A tak se stalo, že do Moskvy přijel Luigi Nono. A mladá generace, hledající cestu ven z klece, se seznamuje s postupy západní avantgardy. Schnittke, ale i další jeho vrstevníci, Edison Denisov, Sofia Gubajdulina či Vyacheslav Artemov, se vrhají do víru serialismu. Záhy si však Schnittke uvědomuje jeho mez, že rigidní racionalita vede k odosobnění. Schnittke chce být ale svobodný, což realizuje v oblasti užitého umění, tedy filmové hudby. Uvědomí si, že to nebude systém, který má člověka spasit, nýbrž člověk sám, jeho vnitřní svět a svoboda. Kde racionální poznání je pouze polovičkou, nepřistoupí-li k ní, ještě poznání další, poznání srdcem. Říká, opustil jsem svět pubertálních rituálů seriálního sebezapírání. Chce také, aby zmizela hráz vytvořená mezi artificiální a užitnou tvorbou. Cílem mého života je spojit vážnou a lehkou hudbu, i kdybych si přitom měl zlomit vaz. A vytvoří vlastní způsob uvažování, polystylismus. V hudbě se objevují citáty či kvázi citáty, jakožto ohniska a připomínky doby, kdy umění bylo čímsi posvátným a vyjádřením přesahu a aktem snesení nebe na zem, ale také jde o vyjádření ironie a sarkazmu vzhledem k proměně umění v položku, kategorii, často degenerující až na informační smog. Mezi léty 1969 až 72 vzniká Schnittkova první symfonie. Epochální dílo symfonismu druhé poloviny 20. století.
80-minutové monstrum v linii Mahlerovi třetí či Šostakovičovi čtvrté symfonie, reflektující svět v jeho autodestrukci, rozkladu s vyostřenými protiklady a paradoxy. Je jasné, že sovětský režim z díla nebyl nadšen. Všechny renovované orchestry dílo odmítly. Dirigent Gennadij Rozděstvenský nakonec nalezl orchestr Filharmonii města Gorký, dnes Nižní Novgorod, filharmonii milionového tajného města, kam se smělo pouze na zvláštní propustky. A tam se tedy v roce 1974 uskutečnila premiéra. Šnitke měl být de facto vaporizován. Kdokoliv přijel tehdy do Sovětského svazu a ptal se po něm, dostal stereotypní odpověď. Šnitke, to jméno jsme jak těživ neslyšeli. Takový člověk tu nikdy nežil. Nicméně hudební přátelé, skladatele, často interpreti světového významu, kteří buď nesouhlasili s režimem, jako Jurij Bašmet či Gennadij Rozděstvenský, či ti, kteří emigrovali, jako Gideon Kremer či Oleg Kagan, či ti, kteří byli bez možnosti návratu vystěhování, Mstislav Rostropovič se svou ženou, se postarali, aby jméno Alfreda Šnitkeho neupadlo v zapomnění. Na sklonku 70. let dostává skladatel objednávku na symfonii pro orchestr BBC v Londýně a vzniká jeho druhá symfonie, nazvaná Svatý Florián. Dle rakouského opatství, kde působil a je pochován Anton Bruckner. Hodinovou šestivětou skladbu pro sbor a orchestr na půdorysu mše. A v roce 1980 přichází nabídka další. Nabídka na třetí symfonii. Tentokrát je objednatelem Lipský Gewandhaus Orchestr a je to při příležitosti otevření jeho nové koncertní síně. Oproti předchozí symfonii je tato jiná. Jde cestou symfonie první, oproti ní je však koncentrovanější, souvislejší, méně rozeklaná, kontrasty nejdou do krajností. Jedná se o hold německé hudbě od Bacha a Händla přes Mozarta, Beethovena a romantiky až k Mahlerovi, Strausovi, Schönbergovi, Stockhausenovi a Hansi Werneru Henzemu. Schnittke nepoužívá přímých citací, vytváří kvázi témata, používá iniciály skladatelů a převádí je do not a také tonicky transponuje určitá slova. Dílo tedy není žádnou poznávačkou, kdo je kdo. Schnittke vytváří čtyřvětý 50-minutový monument o civilizaci, hodnotách, jejich korozi, rozpadání, ale zároveň na konci dává i naději. Symfonie je psána pro velký orchestr. Čtyři flétny střídané pikolami. Čtyři hoboje, kde čtvrtý střídá anglický roh. Čtyři klarinety, třetí střídán esklarinetem, čtvrtý basklarinetem. Čtyři fagoty, čtvrtý střídá kontrafagot. Šest horen, čtyři trubky, čtyři trombóny, kde čtvrtý střídá kontrabasový trombón a tubu. Z bicích tympány, tři tomy, bicí sada, basový buben, závěsný činel, dva tamtamy a tyčové zvony, dále také vibrafon, marimba, zvonkohra z klávesových nástrojů, pak ještě klavír, čembalo, varhany a čelesta. Ze strunných nástrojů ještě elektrická kytara, baskytara a dvě harfy a smyčce jsou bohatě obsazeny. 16 prvních, 16 druhých houslí, 12 viol, 12 violončel a 10 kontrabasů. První věta symfonie je jakýmsi piedestalem celé stavby v podobě tří kuželů obrácených špičkou dolů postavených na sobě. Třech okruží. Odborníci připomínají úvod k Wagnerovu Zlaturína, kde z basového tónu S pozvolna narůstá prahmota akordu S-dur, který se stále více konkretizuje a mění se v balvany a vodu, která se rozpohybovává. U Wagnera jsme na dně tekoucího Rýna. U Schnittkeho však nejde o konkretizaci, snad jen,
že jeho motiv ukazuje ve svém rytmickém schématu k tématu první věty třetí Beethovenovy symfonie Eroiky. Tedy jde o zhmotnění světa, kde nás čeká boj. Noří se z nicoty 66 smyčců, každý nástroj má svou linku. Vždy 11 taktů a pak držený tón k němuž dospěl. Nástroje nastupují za sebou vždy po jednom taktu. Od kontrabasů přes čela, violy až k houslím. Hudba se noří z hlubin a neustále stoupá, zkonkrétňuje se, dole přibývá hmoty. Celé je to v C-dur s přidaným fis a B. Připojují se také flétny, pikoly, klarinety, horny, nakonec tympán a s ním čistý D-dur akord v trubkách.

Druhé okruží je v D-dur. Od fagotů přes celá dřeva, pak tuba, horny, housle, varhany, zvony, zvonkohra, až vše dospěje zase do velkého akordu, tentokrát H-dur. Třetí okruží začíná v H-dur. Žestě, elektrická kytara, zvony, klavír, čelesta, čembalo, marimba a pak tuty sled akordů G-mol, cis-mol, F-dur, D-mol, E-dur a celé to vyústí do tragického C-mol. Věta se uzavírá, předjímá tragédii.

Připomínám, že veškerá témata skladatele mají pouze připomínat, nejsou jejich. Větu otevírá křehké téma, které skladatel utvořil po svém svědomím hlavního tématu Mozartovy 16. klavírní sonáty C-dur. Všichni jej známe. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Mozartovský motiv zní a druží se k němu připomínka bachovského chorálu. V trubkách a pak ještě v lesních rozích. Tento chorál bude hrát zásadní roli v samém závěru symfonie. A po klidu přichází prudký pohyb. Je to destrukce.

Nastupuje beethovenské téma první věty v dřevěných nástrojích, které ústí do sextového skoku ve smyčcích připomínka Brahmsovy čtvrté symfonie. A pak se to celé dramaticky zahustí.

Čembalo přináší reminiscenci na první preludium Bachova dobře temperovaného klavíru. Objevuje se Händlovský a Bachovský chorál.

kánon z mozartovského motivu v 8 sólových houslích nastupujících po jednom taktu za sebou. Typické roztékání, jak jej známe ze Šnitkova prvního koncerta Grossa.

a další destrukce. Melodie chorálu a nástup Strauhusovského valčíku, ať už Johana či Richarda, groteska a připomínka tématu první věty v trubce. Toto kataklizma dospěje až destrukci mozartovského motivu, ještě je tam jeho proměna v tango v klavíru.

Chorál vede ke sklidnění a náhled do světa odjinud. Do světa pod vodou, do světa Mahlerovského,

pak zastavení. A opět mozartovské téma v klavíru a připomínka onoho narůstání ve smyčcích z první věty. Krása versus hrozba.

třetí věta znamená zlo, tedy německy böse, v jeho neustálém narůstání a přibližování se. Tónová řada v unizonu žestů s varhanami. V hodnotách dvou celých not představuje obrys tsunami. Schnittke zvolil tónovou řadu D, A, S, AS, B, E, S, E, B, Z. Jedná se o pochod zmaru a idiocie, která vše, co se jí postaví do cesty, zničí. Hodnoty not se ustavičně zkracují. Celé půlové, čtvrťové, osminy, šestnáctiny. Zlo se blíží a odhaluje svůj mechanismus a narůstá. A nakonec vyústí do unizóna celého orchestru na tónu B, který se opakuje, pak krátké opadnutí, které představuje můstek k poslední větě, která nastupuje ataka.

Čtvrtá věta je sledem variací nad opakujícím se chorálem. Vlastně bychom mohli hovořit o rozostřené pasakálii. Je to pomalá věta. Jakoby připomínala volné věty posledních Mahlerových symfonií. Podobné odpoutání a pohled na svět odjinud. Kdo ví, jak by Mahler skládal, kdyby se nedožil pouze padesátky. Jen za poslední desetiletí svého života složil 8 symfonií a velmi se vyvíjel. Kdo ví, jak by vypadal, kdyby se dožil 60, 70, možná právě tak, jako Šnitke v této větě.

tento pohled na svět odjinud, svět pod vodou, pod ledem či ze závojem, je společný celé Šnitkově generaci. Objevuje se i u Vjačeslava Artěmova v jeho Requiem, či ve filmech Andreje Tarkovského, například úžasné pohanské scéně v jeho veledíl světové kinematografie filmu Andrej Rublev.

zvony a připomínka klidu. Smyčcový akord C-dur tak jako na začátku a nad ním flétnová melodie. Melodie stoupá, až se zastavuje na tónu C a poslední tři takty skladby se ještě zvýší o půl tón, takže poslední akord zní C, E, G, C, cis. Jsou to pootevřená vrátka k naději. Chraňte krásu, dokud ještě zbývá.

Za dvoučárou partitury je nápis 26. dubna 1981 a podpis Alfred Schnittke. Jehož symfonii číslo 3 jste, vážení přátelé, právě vyslechli. Hrál BBC National Orchestra of Wales, řídil Tadaki Otaka. Alfred Schnittke se v rozpadajícím čase snaží připomínat, že kromě zlého vzniklo i spousta dobré energie. Že ti, kdož ji tvořili, jsou stále s námi, že živí jdou pořád vedle nás. Vlastně jim stojíme na ramenou. Připomínají nám, že si vědomí jejich dobré energie musíme udržovat, konat a jednat tak, aby se ti, co přijdou zase po nás a budou stát na našich ramenou, nemuseli za nás stydět. A to je, vážní přátelé, pro dnešek vše. Já se s vámi loučím a těším se na opětovné setkání zase s vámi za měsíc v příštím 7. nebi. U mikrofonu byl Vladimír Franz. Naslyšenou.

0: Tak tedy k úplnosti právě skončeného posledního sedmého nebe tohoto týdne zbývá dodat snad jen jediné, že sedmé nebe na Vltavě můžete naladit každodenně, a to mezi 19. a 20. hodinou, a najdete ho také na našem webu.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: I krátce po osmé večerní a my, milí posluchači, na Vltavě pokračujeme v našem hudebním programu. Právě skončilo sedmé nebe a my vás už za malou chvíli pozveme na koncert Bez hranic. A my se vydáme prostřednictvím dvou koncertních záznamů, které pro dnešní večer vybral Zdeněk Přidal, na hudební festival, který je zaměřený na světovou hudbu neboli na World Music a koná se každoročně v červenci v Rakousku. Dva koncertní záznamy. Záznamy z letošního ročníku tohoto festivalu budeme tedy poslouchat už za malou chvíli. 10. hodina večerní bude patřit pořadu Futurissimo a expozici nové hudby 2026, která právě včera začala a bude se konat až do 8. října v inspirativních prostorách města Brna. Nová edice expozice nové hudby pod názvem Ars Spectrum nabídne průřez světem spektrální hudby a festival provede posluchače od jejich raných podob až k současným experimentům se spektrální analýzou a resyntézou, které dnes vstupují do algoritmické kompozice a improvizace řízené umělou inteligencí. Tak pokud byste rádi víc porozuměli tomu, co jsem právě řekla, téma je to opravdu zajímavé, tak podrobnosti nám sdělí v dnešním Futurissimu muzikolog a dramaturg Viktor Pantůček. Poslouchejte o festivalu pro ty, kteří chtějí slyšet víc v dnešním Futurissimu od 10. hodiny večerní. Pak dospějeme k 11. a k jediné výjimce dnešního veskrze hudebního vltavského večera, a tím bude poslední část četby na pokračování z knihy Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov. A od 11:30 se vrátíme k hudbě. Čeká nás poslední pořad dnešního vltavského večera a my si poslechneme dvě skladby hudebního skladatele a pedagoga Leoše Faltuse, který v 86 letech zemřel před 2 roky, a budeme patřit poslední pořad dnešního vltavského večera, půl hodinka se soudobou hudbou. Tak ať se vám Vltava dál pěkně poslouchá.
2: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova.
3: Hello.
2: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Koncert Bez hranic.
6: Milí posluchači, v dnešním vydání Koncertů bez hranic zavítáme do dějiště letošního ročníku festivalu Glad and Verkehrt. Prostřednictvím záznamů, jejichž středobodem jsou dva výrazné ženské hlasy. Mají leco společného a přesto je každý docela jiný. V první části pořadu nám bude dělat společnost Rionach Connolly. Pak štafetu převezme Naysam Jalal. Původem severoirská vokalistka a flétnistka Rionach Connolly má eklektický vkus. Společně se svými spoluhráči prozkoumává širokou škálu hudebních stylů od ezoterických protestních písní až po taneční rytmy. Tradiční a lidová hudba přitom tvoří základ jejího repertoáru, pochází z dlouhé řady zpěváků z obou stran své rodiny, čerpá z hudby svých prarodičů a dokáže čerpat z celé škály stylů a lidových tradic z celého světa. V jejím hlase lze slyšet stejnou měrou tradiční irský smuteční zpěv Shan Nos Kvíňa, zpěvy západoafrických griotů i rezonanci amerického jihu. V subtilnější podobě vystupuje s kytaristou Stuartem McCallumem jako duo The Breath, které mimochodem loni v březnu zavítalo také do Prahy. Zatímco komplexnější a vrstevnatější písně zpívá se skupinou Honey Feet. Právě s ní dnes Rionach uslyšíme. Kromě Rionach si její sestavu tvoří baskytarista Lorien Gard Edwards, kytarista Ellis Davies, hráč na klávesové nástroje John Ellis, hráč na dechové nástroje a perkuse Biff Roxby a bubeník Phil Howley. Honey Feet jsou eklektická skupina, jejíž členové nyní všichni působí v Manchesteru. Jejich zvuk, v němž hrají významnou roli dechové nástroje, má úctyhodnou dynamiku, sahá od big bandového swingu až po irský nebo britský folk s nádechem alabamského blues, jazzu, soulu nebo ska. A to vše spojuje mocný hlas a flét na Rionach. V dějišti festivalu Glad and Verkehrt v dolnorakouské Kremži nadchli letos v červenci tamní publikum průřezem své dosavadní tvorby. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Zdeněk Přidal.
7: All right. Let's get weird.

0: Patrzy. Podobno. Thanks for having us.
1: To byla zpěvačka Rionach Connolly s kapelou Honeyfeet v sestřihu jejich koncertu na letošním Glad & Verkehrt festivalu v rakouské Kremži. Hlavní hvězdou byla na stejném pódiu jen o dva dny později jiná výrazná interpretka jménem Naysam Jalal. Tuto virtuózní flétnistku, vokalistku a skladatelku jsme si už ve vltavském vysílání nejednou představovali. Pro tentokrát si jen připomeneme, že tato rodilá Pařížanka po studiích na konzervatoři nějaký čas objevovala své syrské kořeny, v Damašském hudebním institutu studovala hru na tradiční flétnu Nay, aby pak ještě 3 roky studovala arabskou hudbu v Egyptě. Do Francie se vrátila v roce 2006. Od té doby založila 2 jazzové formace, kvinteto nazvané Rhythms of Resistance a také komorní trio s názvem Quest of the Invisible. Za pozornost stojí i její spolupráce s palestinským rapperem a hiphopovým producentem Oslubem. Deska s názvem Healing Rituals, léčivé rituály z roku 2023, z níž zazněly skladby i během koncertu v Kremži, představila její akustickou kvartetní sestavu bez harmonického nástroje, v níž se spojila s kontrabasistou s arménskými kořeny Claudem Chamichianem, mimo jiné jejím spoluhráčem ze zmíněného tria Quest of the Invisible, s virtuózním violončelistou Clementem Petitem a perkusistou a hráčem na bicí nástroje původem z Rio de Janeiro, Sasou Desiteriem. Strádající tělo a mysl podle Naysam potřebují jednoduchou, krásnou, pravdivou, intenzivní a repetitivní hudbu, aby znovu získali pocit pohody. Odkazuje přitom na vlastnosti většiny druhů léčivé hudby, jako jsou třeba egyptský zar nebo marocké gnava. Své skladby přitom na albu Healing Rituals protkala i dalšími prvky vypůjčenými z mnoha hudebních tradic, které ji inspirují, ať už jde o modální jazz, klasickou arabskou nebo indickou hudbu. Docela nový rozměr dostal tento její komorní projekt právě na pódiu letošního festivalu Glad & Verkehrt, kde se organicky propojila s rakouskou špičkou experimentálního jazzu 7členou formací s názvem Shake Stew. Netradiční jazzové těleso s neobvyklým obsazením se 2 bubeníky, 2 basisty a 3členou dechovou sekcí vzniklo v roce 2016 a je proslulé svými dlouhými skladbami plnými energie a dynamiky, do nichž Naysam elegantně vplula. O dokonalém propojení svědčí mimo jiné i fakt, že lídr Shake Stew, basista Lukas Kranzelbinder, neváhal během večera sáhnout i po tradičním nástroji marockého kmene Gnava, basové loutně Gimbri. Ničím nerušený poslech a hezký zbytek večera vám přeje Zdeněk Přidal.
2: Ladies and gentlemen, let me introduce to you.
3: Shake.
4: I've got to shake my booty.
5: This can't be right.
6: There is no shaking.
7: Yeah, I know the Harlem Shake, but that ain't the Harlem Shake.
8: No, that's not the Harlem Shake.
9: Way different.
10: Yeah, it doesn't look like the original Harlem Shake.
11: But it's not the Harlem Shake.
10: No.
12: They're calling it
10: Shake.
12: Shake.
13: Remind me why I give a shit again.
14: Oh, I'm ready. Okay, I'm ready.
15: You're not ready, but so much excitement.
16: What the hell's going on?
17: We don't even know what I'm doing here. We're wasting our time.
18: I am not sure if I'm ready.
19: Now let's do this!
1: Oh,
6: let's do it!
1: Do it!
10: Mr.
1: Longa? Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!

0: Zdeněk Přidal připravil první říjnové vydání vltavského nedělního koncertu Bez hranic a zavítali jsme s jeho pořadem do dějiště letošního ročníku festivalu Glad and Verkehrt prostřednictvím dvou koncertních záznamů, jejich středobodem byly dva výrazné ženské hlasy. Poslouchali jsme vokalistku a flétnistku Rionach Connolly a potom také flétnistku a vokalistku Najsam Jalal. Tolik tedy návštěva na rakouském festivalu World Music a teď, nebě krátce po 10. hodině, vás zveme k dalšímu hudebnímu pořadu nedělní programové nabídky Českého rozhlasu Vltava.
1: Futurissimo. Vážené posluchačky, vážení posluchači, zdravím vás opět po měsíci z Brna u pořadu Futurissimo. Zdraví vás Viktor Pantůček a dnešní pořad budeme věnovat expozici nové hudby. Ta už po 38. probíhá v Brně od 3. do 8. října a já jsem moc rád, že dnes ve studiu můžu přivítat Otto Vankeho. Zdravím tě, hezký večer, Otto.
2: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Otto má premiéru, protože je novým dramaturgem expozice nové hudby, ale premiéra v mnoha ohledech je to spíše zdánlivá, protože samozřejmě s pořádáním koncertů, s organizací různých akcí a s hudbou hlavně má poměrně hodně zkušeností. Letošní ročník expozice nové hudby, 38. ročník expozice nové hudby, nese podtitul Ars Spectrum, umění spektra či umění spektralismu. Proč zrovna spektralismus? Co tě napadlo, že jsi se rozhodl zrovna věnovat se spektralismu hnedka v prvním ročníku, který pořádáš?
2: Ten název Ars Spectrum je jakási aluze na Ars Nova. Spektralismus mě fascinuje, protože představuje hnutí nebo kompoziční směr, který spojuje zkoumání zvuku, tedy akustiku, rovněž vnímání zvuku, psychoakustiku, s kompoziční prací. A tady tímhle způsobem, tedy vlastně po odstoupením od kompoziční práce už s hotovými zvuky a naopak zaměření se na mikrostrukturu zvuku představuje v mnohých ohledech revoluční přístup k práci s kompozičním materiálem.
1: Na první pohled by se mohlo zdát, že spektralismus je takovou tou akademickou scénou hudební, ale když se podíváme do programu, tak to tak úplně za každou cenu nemusí být a je to poměrně jako živý prostor. Co ty si o tom myslíš? Je to vlastně věc, která doopravdy vznikla v těch 70. 80. letech, zůstala v koncertních sálech jaksi uvězněná nebo nějakým způsobem pokračuje a je živoucí? Předpokládám, že spíš chci doložit tu životnost.
2: Ano, ano, máš pravdu. A ten termín samozřejmě pochází ze 70. let z Francie. Jeho autor je Yves Dufaux, člen Le Itinéraire, který napsal krátký text pro pařížský rozhlas s názvem Music Spectral, z toho tedy odvozený terminus spektralismus, ale ten pojem vlastně, už ten samotný začátek je trošičku ambivalentní, Gérard Grisset, další známý představitel Le Itinéraire, například navrhoval termín liminální hudba, na místo spektralismu, tedy hudba, která se pohybuje na prahu různých parametrů, například mezi tembrem a harmonií, což je charakteristická vlastnost spektralismu. Hraje si vlastně s ambiguitou nebo víceznačností mezi harmonií a tembrem. Možná se k tomu dostaneme v průběhu rozhovoru dále. Ale ten směr má různé podoby. Například v našem programu je první koncert, již představuje výborný příklad tady tohoto v podobě An Index of Metal od Romitelliho, tedy videooperu, která zároveň představuje rozšíření spektralismu o vizuální doménu, ale taky o estetické rozšíření do rockové hudby a techna. A ačkoliv byl Romitelli žákem Gérarda Grisseho, tak nalezl osobité pojetí spektralismu. Jiný příklad by byl například tvorba Petera Ablingera, která, jak si zmiňoval, koncertní sál, tak ten vlastně ty principy spektralismu rozšiřuje do, řekněme, instalativního prostředí.
1: O to já bych tě možná poprosil trošičku, jako že bychom se dotkli těch jednotlivých koncertů. Myslím si, že je to jako velmi zajímavé. Mám pocit, že i v nejlepším slova smyslu edukačně, ale jako dramaturgicky hudebně pokrýváš tu scénu jako mimořádně zajímavým způsobem a že to můžeme si dovolit jako všem posluchačům doopravdy navštívit, protože nejenom, že se setkají teda s hudbou, ze kterou třeba tak často nepřichází do styku, ale i vlastně jim to nabídne objevy něčeho, co doopravdy možná ještě nikdy neslyšeli. Takže možná začínal si tím prvním koncertem, který proběhl už 3. října. My se můžeme posunout možná k těm dalším. Ty hledáš vlastně i ty jakési předpoklady až po vlastně doopravdy realizace v tom nejaktuálnějším dění.
2: Ano, festivalová dramaturgie má více linií, které jsem sledovala. Jedna z těch linií je historická, přičemž já během těch koncertů se snažím hledat paralely mezi, řekněme, protospektralisty nebo předspektralisty, potom tou známou pařížskou školou spektralismu a potom, řekněme, postspektralismy, různými spřízněnými fenomény spektralismu. Druhý koncert je věnován Smicovému kvartetu a elektronice v podání Fama Kve, předního Smicového kvartetu z Prahy. A tam vlastně se program odráží od 4. Smicového kvartetu Jacinta Chelseaho. Jacinto Chelsea byl jistě důležitý předspektralista, vlastně spektralisté poznali jeho hudbu mimo jiné ve Villa Medici, kde Gerard Grise a Tristan Mirai v roce 73 až 75 vytvořili první spektralistické díla, konkrétně Grise Period, kterým je vlastně celý festival otevřen. Další ta linie je také nástrojová. Snažím se vlastně pokryt různé nástrojové obsazení. Velký ansámbl, první koncert, již zazněli Index of Metal, potom Smithsovi kvartet, komorní hudba, solový nástroj, v tomto případě klavír s elektronikou v podání solisty Marka Kepeta, taky čistě elektroakustický večer Karl-Heinze Esla a Františka Hraskevice a potom orchestrální závěrečný koncert.
1: Možná k tomu orchestrálnímu koncertu teď mě přijde jako velmi atraktivní i pro posluchače, řekněme, nezvyklého na chození expozice nové hudby. Je to doopravdy už takové ukotveno v tradici ty skladby a přesto vlastně i překračující.
2: První skladba je Quattro Pezzi od Jacinta Chelseaho, již zmiňovaného předspektralisty. A potom zaznějí dvě skutku enigmatické skladby klasického spektralismu, a sice Parsiel od Gerarda Griseho a Desintegration od Tristana Mire. Zde vlastně jsou taky prezentována dvě rozdílné přístupy práce se spektrem. Gerard Grise nebo jeho tvorba se vyznačuje právě tím, že spektrální analýzu, to je velice důležitý postup spektralismu, právě skrze spektrální analýzu skladatele dostávají informace o mikrostruktuře zvuku, kterou potom následně projektují nebo extendují do hudební struktury a formy. A samotný Grise vlastně elektronické prostředky používá pouze s výjimkou dvou skladeb, pouze v kompozičních přípravách, ale samotný rezultat je realizován pouze instrumentálně či vokálně instrumentálně. Naopak Tristan Mirai využívá elektroniku i v samotné realizaci. Desintegration je proto skvělým příkladem, přičemž instrumentální modely spektrální analýzy slouží jak jako podklad pro materiál pro nástroje, tak i materiál pro elektronickou syntézu. A Mirai vytváří novou syntézu tady z těchto obou domén. No a koncert je potom uzavřen skladbou Lonely Child od Claude Viviera, který se malinko vybočuje právě z té klasické spektrální školy. Claude Vivier, původem Kanaďan, tak působil především dlouhodobu v Kolíně a byl spjat s Karl-Heinzem Stockhausenem a také studiem Feedback, který byl, řekněme, vedle třeba rumunské školy a představoval alternativní školu spektralismu.
1: Jo, to je super, teď to posloucháme skoro jak učebnici dějin hudby a přesto doopravdy jako z pozice diváka tentokrát, nebo toho, kdo provádí, nebo kdo se ptá, tak musím říct, že a upozornit i na to, že vlastně není to doopravdy učebnicové, ale je to velmi pestré a myslím si, že posluchačsky velmi atraktivní. Já bych možná teďka začal, nebo že jak říkal Adorno, hudba otvírá prostor pro žvást a je zvláštní, že se o ní víc mluví, než aby se poslouchala, tak si chvilinku zaposlouchejme do hudby. Ty jsi vybral, že bychom začali skladbou právě Giacinta Chelseaho, tak jestli by si nám je mohli stručně představit.
2: Ano, uslyšíte nyní čtvrtý smyčcový kvartet od Giacinta Chelseaho v podání Arditi kvartetu. Tady tato zhruba desetiminutová skladba představuje v podstatě jeden globální proces transpozice posunu frekvenčních pásem, což je velice charakteristická metoda pro Chelseaho práce s nějakým omezeným segmentem tónových výšek. Ale Chelsea vlastně, ta jeho práce představuje již předobraz pozdější instrumentální resyntézy spektralismu. Giacinto Chelsea pracoval velice charakteristickým způsobem, a sice, že improvizoval na elektronický nástroj Ondiola a posléze jeho asistent, nebo s pomocí jeho asistenta Toscatiho, potom dělali orchestrace či instrumentace tady tohoto elektronického materiálu. A když nahlédneme do partitury tohoto kvartetu, tak vidíme i velice zajímavou práci Chelseaho, kde on nepíše pro jednotlivé nástroje do jedné notové osnovy, ale dělá pro každou strunu smyčcového nástroje, v tomto případě 4 smyčcových nástrojů, tedy 16 notových linek. A dostává se svou prací v podstatě do velice sofistikované práce s technikami a myšlení v podstatě komorního orchestru, bychom dokonce mohli říci.
1: Super, tak zaposlouchejme se nyní do 16 notových osnov pro 4 smyčcové nástroje, to znamená do 4. smyčcového kvartetu Giacinta Chelseaho v podání souboru Arditi kvartet a berte to jako pozvánku na provedení Fama kvartetu. Hezký poslech.

0: právě doznívá čtvrtý smyčcový kvartet Jacinta Chelseyho v podání Ardity kvartetu a já opět zdravím ve studiu pořadu Futurissimo Otto Wankeho, dramaturga expozice Nové hudby, se kterým si povídáme právě o expozici, ale i o spektralismu a i o věcech, jak si s tím související. Já bych se možná teďka zeptal, vždycky se objevuje takovéto tvrzení, že vlastně od kompozice jsme se především díky třeba Cageovi přesunuli k organizaci a pak se používá ten termín ordering, který se vlastně jako docela špatně jako překládá, protože je to takové právě jako přeskládávání toho materiálu, vlastně jakýsi jako kurátorský jako přístup, který je asi spíš typičtější pro toho Muraje, že jo, který vlastně s ním nějakým způsobem, u toho Grise je to vlastně zase kompozice, ale s jiným materiálem, nebo myslíš, že je to nějaké vřazování, je to jiný přístup vlastně k té kompozici, kdy jako rozšiřuješ to spektrum toho materiálu?
1: Jak jsi zmiňoval ten ordering či přeskupování, tady ten pojem souvisí vlastně se samým fundamentem spektralismu. Gerard Grise hovoří například o instrumentální syntéze, Joshua Finneberg později zavádí pojem instrumentální resyntéza. To mně přijde příznačnější, protože a asi bych měla jenom v krátkosti možná říci, vysvětlit ten postup instrumentální resyntézy, tedy udělám krátký analýzu například krátkého tónu, v případě Gerarda Griseho Parsiel, krátkého tónu trombonu kontra E a z tohoto krátkého úseku skrze spektrální analýzu dostanu informace o mikrokosmu tady tohoto tónu a jednotlivé sinusové tóny spektra, včetně frekvenčních průběhů, amplitudových průběhů, potom a právě ne syntetizuji, ale resyntetizuji skrze instrumentální ensemble, tedy jednotlivé sinusové tóny přiřazuji jednotlivým nástrojům a vzniká nějaké svébytné spektrum. Ale vzniká nové svébytné spektrum v tom smyslu, že vlastně každý nástroj má svoje vlastní spektrum. Tudíž ta plastická resyntéza toho původního materiálu v podstatě není možná, ale ani ne žádoucí. Je to jistá umělecká spekulace, která má, myslím, velice zajímavé výsledky.
0: No, zkusme si to poslechnout.
1: Ano, můžeme si přehrát právě ten zajímavý a velice známý začátek otevření Griseho Parsiels, podání ASCO Ensemble.

0: Právě doznívá ukázka ze skladby Parsiels od Gerarda Grise v podání ASCO ansámblu a my si tady povídáme o expozici nové hudby s dramaturgem, skladatelem, ale i odborníkem na slovo vzatým Otto Wankem o spektralismu. U spektralismu ještě chvilinku zůstaneme. My jsme se domluvili, že pustíme ještě jednu skladbu od Gerarda Grise, tak možná v čem ta je zajímavá a jak ta vstupuje do spektrální hudby nebo spektralismu?
1: Já jsem vybral skladbu Transitoire, která také patří do cyklu Espace Acoustique, což je monumentální cyklus od Griseho a úsek, který uslyšíme, tak rozvíjí basový puls, či pulzaci, kterou jsme slyšeli v Parsiel a rozšiřuje ji do orchestrálního obsazení. A myslím, že z obou dvou příkladů je zřejmé, že nejde pouze o, řekněme, sloučení syntézu právě toho spektra, ale spíše o interpolativnost a o přechody mezi různými podobami spekter či jejich stavu, které se právě vyjevují skrze spektrální analýzu.
0: Možná bych tady jenom se trošičku vrátil k expozici. Ty jsi říkal, že ta skladba jako celek nebo celý ten cyklus by byl velmi těžce proveditelný. Proč nezazní?
1: Byli jsme omezeně časově i prostorově. To prostorové omezení bylo z důvodu besedního domu. Ač krásný sál se skvělou akustikou, tak to celé obsazení by bylo bohužel moc velké pro tento sál. A jednak časově, tomu by se snad dalo předejít. On má to nějaký hodinu 40. Snad by se dalo, ale to prostorové rozložení bohužel pro tuto chvíli to provedení znemožnilo.
0: Každý dramaturg musí být trpělivý a když má nějaký sen a cíl, tak se většinou splní, když to trvá mnohdy třeba desítky let, ale myslím, že nám to neuteče. Zaposlouchejme se tedy nyní společně do skladby Gerarda Griseje a já tě poprosím, jestli by si tu skladbu uvedl.
1: Transitoire od Gerarda Griseho v podání opět ASCO Ensemble.

0: právě doznívá ukázka z kompozice Gerarda Griseho Transitoires v podání Asko Ensemble. My pokračujeme o expozici nové hudby s Otto Wankem. Kam pak pokračovala spektrální hudba? Co se vlastně stalo se spektralismem? Ono vždycky má člověk trošičku pocit, že když se něco nazve izmem, tak dřív to v určité době to prostě znamenalo, že se to mohlo rozběhnout do určitého stylu, který prostě začal ovlivňovat nějaký větší celek. My dnes spíš vnímáme, že jsou to určité jako buňky, které se vytvoří, vzniknou a potom z nich zůstává něco jako metoda, technika, jako přístup. Nepochybně jako ze spektrem pracuje pak spousta dalších skladatelů, i když už je nebudeme označovat za spektralisty v tom pravém slova smyslu, tak kam se odvíjel ten vývoj, jak směřoval, co se odehrávalo, anebo jakým způsobem se projevil třeba mimo Francii. Ty jsi mluvil o Rumunsku, mluvil jsi o Kolíně.
1: Rumunská škola, ta vlastně představuje svébytnou podobu spektralismu, především s kombinací s improvizací, s více fenomenologickým přístupem, intuitivním přístupem, to by se dal jmenovat Radulescu, Horacio Radulescu, či Janku Dumitrescu, Anna Marie Avram. Ale já bych řekl, že vlastně po 80. letech tak nalezneme různé estetické i technické či kompoziční variace spektralismu. Jak jsi správně řekl, spektralismus bych spíše definoval jako nějaký postoj vůči zvuku, vůči práci zvuku, než samotnou školu. Jeden takový těžko zahraditelný skladatel by byl například Jonathan Harvey, který se nedá v podstatě serialista, který od 80. letech se více přikláněl ke spektrální hudbě. Od něho jsem vybral skladbu pro poslech Mortuos Plango Vivo Zvuko, která je pouze pro fixit media či elektroakusticky realizovanou verzi. Zde Harvey vlastně vynikajícím způsobem představuje techniku spektrálního morfingu, či spektrální interpolace, konkrétně interpolace mezi zvukem zvonu Winchesterské katedrály a hlasem jeho syna Dominika. A skladba představuje různé polohy, mixtury tady těchto dvou přirozených akustických zdrojů, ale rovněž je rozšiřuje o syntetické variace, tedy pouze elektronicky realizované resyntézy těchto akustických modelů. A posluchače Harvey provází z mého pohledu velice, velice nápaditými přechody mezi těmito zvukovými polohami.
0: Mně u Harveyho vždycky přišlo fascinující právě to, že si bere, řekněme, to spektrum, nebo s pomocí spektrální analýzy vlastně získá materiál, se kterým si pak trošku dělá, co chce, že vlastně jako se nenechává tolik svázat jakoby těmi postupy a přesto vlastně jakoby doopravdy, jo, že tam je to doopravdy pro něho ten, nebo za mě, mám vždycky pocit, že spektralistou je spíše materiálově, jako tím, co využívá, než jako kompozičně nebo organizačně nebo v kontextu nějakého přeskupování. Ale to je možná v souvislosti s tím, že člověk zná ostatní skladby, které vlastně jsou některé jako dosti odlišné od nějakého přístupu do opravdu toho francouzského nebo rumunského spektralismu.
1: Je to pravda. Tady by se třeba mohlo ještě jmenovat jeho charakteristickou metodu melodických řetězců, kde on vlastně si vezme, řekněme, materiál ze spektra a odvodí z něho melodie, ale mezi těmito melodiemi potom cirkulárně prochází, dělá různé kombinace, mixtury těch melodií, což samozřejmě nepředstavuje potom tu výslednou resyntézu spektra, spíše izoluje buňky ze spektra a potom je prezentuje jiným způsobem. Ale já bych asi nebyl zase tak přísný ani k té pařížské škole, že by byli tak svázaní tím materiálem spektra, či či jeho zpracováním. Jo? Že, ono je to mimochodem taky tady tohle, co ty jsi zmiňoval, tak to je za mě taky most k algoritmické kompozici a spektralismu, že vlastně, se tak vezmeme, tak to spektrum, které jsme získali skrze tu spektrální analýzy, tak slouží jakýsi algoritmus nebo nit, která mě provede tu kompoziční práci, ale to, jak přísně se té nitě budu držet, samozřejmě není ničím dané.
0: Tak jo, pojďme si poslechnout Zvony a Chlas malého chlapce ve skladbě, o jejíž název tě poprosím, od Jonathana Harveyho.
1: Mortuos plango vivo zvuco.
0: Super, hezký poslech.

0: Právě doznívá kompozice od Jonathana Harveyho, která je postavena na určité interpolaci zvuku zvonů a malého dítěte, doplněna o syntetické zvuky. A my se přesouváme ještě dál do současnosti. S Otto Wankem si povídáme o spektralismu, o expozici nové hudby a dostáváme se k termínu musique saturée, saturace, který se objevuje vlastně až začátkem 21. století. Co to je? Jak to souvisí se spektralismem?
1: Musím k tomu taky předeslat, že to musique saturée taky se nejedná zde o nějakou přísnou doktrínu, striktně vymezenou školu. Je to opět o tom zmiňovaném přístupu ke zvuku, k jeho zpracování. V tomto případě se jedná o saturaci hudebního materiálu, přičemž se zde nemíní pouze saturace ve smyslu amplitudním, tak jak bychom si možná mohli na první pohled myslet, což znamená distorzi, zkreslení zvuku, tak jak je to například v elektrické kytaře, s práci s elektrickou kytarou, ale i saturaci hudebního materiálu, tedy fokus na často velice minimalistické hudební gesta a plné vyčerpání jejich hudebního potenciálu. Je to rovněž saturace nástrojových technik, velice precizní a variabilní práce například s technikou smyčcového přetlaku. Právě třeba Rafael Sendo či Frank Bedrosian, dva velice známí představitelé musique saturée, tak rozlišují mnoho úrovní přetlaku. Například je to také saturace nástrojových rejstříků. Fokus na prozkoumávání extrémních poloh hudebních nástrojů nebo jejich transformace skrze preparace.
0: Jsme vybrali ukázku od Franka Bedrosiana Twist. Je docela hezké, že Bedrosian vlastně má bossanovu, charleston a řadu dalších tanců, které samozřejmě transponuje tou svojí kompozicí do jiné polohy. Twist pro orchestr a elektroniku z roku 2016. Takže zaposlouchejme se nyní do skladby pro orchestr a elektroniku Twist od

0: Právě doznívá kompozice Twist pro orchestr a elektroniku od Franka Bedrosiana a my na závěr se podíváme ještě do trošičku jinačího světa. Spektralismus ovlivňuje samozřejmě koncertantní hudbu, ovlivňuje řadu skladatelů, ale vstupuje i na pole vlastně jiných hudeb. Ty už jsi zmiňoval improvizační scénu a řadu dalšího a ty jsi vybral na závěr kompozici, která by se dala označit za jazzovou.
1: Jo, Echoes od Steve'a Lehmana, amerického saxofonisty a skladatele, rovněž žáka Tristana Mire. Ta tvorba Lehmana, myslím, výborně demonstruje to, ten mnou avizovaný charakteristický rys ambiguity spektralismu například mezi harmonií a hudební barvou, přičemž, jenom když si dovolím krátce vysvětlit, hudební tembr, hudební barva je právě velice důležitý klíčový parametr, proč rozpoznáváme různé hudební nástroje a spektrum, struktura spektra zde hraje klíčovou roli. Ale spektralisté berou právě strukturu spektra rovněž jako harmonický materiál a tím vzniká právě ta příznačná víceznačnost mezi tembrem a harmonií, ale nemusí to být pouze mezi tembrem a harmonií, může to být například mezi tembrem a rytmem, kde nějaké gesto je chvíli vnímáno jako rytmická struktura a podstatně se přelije do textury, kterou vnímáme především jako hudební barvu. A Lehmanova práce se vyznačuje skrze velice sofistikovanou práci s rytmickými pulzacemi a posluchač je vlastně

0: nechávám v pochybách, jak tyto rytmické struktury zařazovat do metrické sítě, kde je první doba, v jaké rytmické subdivizi se právě pohybujeme. A právě tato skladba Echoes tuto rytmickou práci spojuje i se spektrálními harmoniemi.
1: O to já ti moc krát děkuji za příjemné povídání a před poslední skladbou dnešního večera se s tebou rozloučím. Loučím se s Otto Wankem, který je dramaturgem expozice Nové hudby, ale i skladatelem, a pevně věřím, že se zde brzy potkáme i nad dílem Otto Wankeho. A moc krát děkuji, přeju hezký večer a posluchači vás zazvu tedy na expozici Nové hudby. Ahoj Otto.
0: Bylo mi potěšením, nashledanou.
1: A my si tedy na závěr poslechněme skladbu Echoes od Stevea Lehmana. Hezký poslech.

0: Právě doznívá jazzová kompozice Stevea Levmana Echoes, která uzavřela dnešní pořad Futurissimo věnovaný expozici nové hudby, jejímž tématem v letošním roce je Ars Spectrum, spektrální hudba, ale v širokých nebo v širších souvislostech. Loučí se s vámi z Brna Viktor Pantůček a za měsíc se opět těším na shledanou. Hezký večer.
1: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
2: Četba s hvězdičkou. Táňa Praha 3 Žižkov, tak se jmenuje kniha, se kterou se v tuto chvíli na Vltavě setkáváme po osmé a také naposledy. Z knihy, kterou napsala Marie Zelbová, čte Karolína Knězů.

Krištof, a to je konec. Nedávno. You can run, run, run, run, run, but you cannot hide, 'cause the enemy is deep inside. Joe Louis, boxer těžké váhy. Terapeutická komunita v Němčicích pro mě byla trošku jako výlet mimo časoprostor. Léčebna je umístěna ve zrenovovaném proskleném domě rozléhajícím se uprostřed opečovávané zahrady s hospodářskými zvířaty. A kousek odtud teče Otava. Byli jsme tu s tátou na dva rodinné víkendy. Terapeuti v Sananimu jsou sympatiáci. Zašla bych s nimi na pivo, tedy za předpokladu, že by to bylo povolené. Ale spíš než v odmašťovně jsem si připadala jako na skautském táboře. Vedení komunity si Krištofa pochvalovalo pro jeho poctivost a pracovitost, což mu bylo místním osazenstvem vyčítáno, protože zbytečně navyšoval normy práce, místo aby dělal na pohodu jako normální lidi. Většinou to byly staré poctivé devadesátkové smažky na heroinu a bylo na nich vidět, že mají odžito a nikdo si tu na nic nehraje. Na jedné klientce jsem poznala, že asi také zbytečně navyšuje normy, protože krmila králíky takovou rychlostí, že bylo jasné, že jim předchozím koníčkem musel být metamfetamin. Krištofovi bylo nabídnuto, ať tam zůstane jako terapeut už na pořád. Z tohoto nápadu jsem byla nadšená, ale bratra ta představa upřímně vyděsila. Jediné, co mu bylo na skupinových terapiích vyčítáno, že je příliš uzavřený do sebe a nechce k sobě nikoho pustit. Krištofa držela nad vodou muzika. Pouštěl si písničky z MP3 a jednou mi řekl: Maruš, hudba je velmi podceňovaná substance. Mně se svěřil, že žádnou léčbu vlastně ani nepotřebuje, protože je tam kvůli srdeční vadě, kterou mu způsobily drogy a pokusy o sebevraždu. Zmínila jsem se o tom vedoucímu komunity Martinovi a on jen glosoval. No jo, pro někoho jsme protidrogová léčebna a pro někoho hold za kardiologie. Po snídani jsme společně chodili na skupinu, kde se nás ptali, co se nám v noci zdálo a navzájem se dozvídali, co jsme si jako příbuzní závislých prožívali za peklo. Šéf Martin uzavřel naše sezení slovy: nebojte se, my nejsme sekta, my svoje klienty nakonec pouštíme domů. Aby nikomu nenabíhali chutě zvenčí, nesmí se tu konzumovat ani birel a jediná povolená droga je tabák, který tady kouří úplně všichni. Poté, co se ozve magické slovo Rauchpauza, se všichni rychlostí blesku vyhrnou na zápraží a za tu krátkou chvíli stačí vdechnout klidně 3 ubalená cigára. Řekla jsem Krištofovi, že mě hodně naštve, jestli odsud zdrhne, protože sem jezdím i za agroturistikou a odpočinout si od ruchu velkoměsta.

Po terapii jsme šli všichni makat a jednou tam od časného rána probíhala i zabíjačka. Táta šel hrdině odpeřovat husy. Já jsem se toho naštěstí účastnit nemusela a raději jsem hrabala seno a krmila ve stodole kuřata s přiděleným klientem. Byl to sečtělý kluk. Cvičil jógu a potěšilo mě, že znal Krištofa a mámu ještě z dřevních dob. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že kdysi chodil do Ligy lesní moudrosti do oddílu Kruh, stejně jako moje děti. Jeho životní příběh je taky docela silný kafe. Pocházel z lékařské rodiny, chodil do skauta a spolu s bratrem se vrcholově věnovali plavání. Jejich máma se rozvedla a v kritickém věku jejich dospívání se odstěhovala za novým partnerem. Kluci zůstali v 90. bydlet v centru Prahy úplně sami a osud jim přihrál do cesty jednu prima novinku ze západu. Byl to heroin. Ze dne na den jim to změnilo život a s plaváním oba hned druhý den sekli. Jeho bratr se jednou na Štědrý den předávkoval a od té doby je ochrnutý na všechny čtyři končetiny. A nyní je jako kvadruplegik zcela odkázán na péči maminky a svého bratra. Docela toho kluka ve stodole dokážu pochopit, že mu to občas ujede, protože má fakt naloženo a trpí velmi těžkými depresemi. Krištofův spolubydlící, bývalý basketbalista, zas na cigáru říkal: Krištofe, jestli odsud zdrhneš, tak mě fakt nasereš, protože nechci bydlet na pokoji s nějakým idiotem. Bohužel se však opět stalo to, co bylo nevyhnutelné. Ať už byl Krištof na jakémkoliv místě planety, do měsíce se vždy dostavila jeho stará přítelkyně paranoia, takže byl skálopevně přesvědčen, že ho lidé v okolí chtějí zlikvidovat. Dokonce i mě jeden čas podezříval, že jsem spřežená z psychiatry a přidávám mu do jídla léky, takže se omlouval, že si nic u nás nedá a natočil si sám pouze vodu z kohoutku. Když do komunity nastoupil HIV pozitivní gay, dostal Krištof takzvanou turboparanoju, že ho ten chudák chce záměrně nakazit smrtící nemocí. V těchto stavech šílenství mu na malou chvíli pomáhalo jedině se totálně opít nebo sjet. Propašoval do léčebny rum od Vietnamců a když se na to přišlo, za což je jinak okamžitý vyhazov, terapeuti mu nabídli, že tam může zůstat i po tomto excesu. Nikdo už nepochyboval o tom, že má duální diagnózu a navíc se nemá absolutně kam vrátit. Přesto odešel do Prahy a podařilo se mi ho přesvědčit, ať nastoupí do terapeutické komunity Pastor Bonus ve Světlé hoře v Jeseníkách. Zdejší specialitou je, že zde můžou žít klienti dlouhodobě i se svými dětmi a partnery. Démoni v Krištofově hlavě si ho ale bohužel našli i v hlubokých lesích u polských hranic. Zde pro změnu nabyl dojmu, že se ho chystají obvinit z pedofilie, a odmítal proto pobývat sám v jedné místnosti s dětmi ostatních klientů. Před Vánoci vzal roha do Prahy a Štědrý den strávil na ulici. Sehnala jsem pro něj chráněné bydlení v Bubenči v neziskovce k srdci klíč. Sdílel tu pokoj s postarším pánem, který seděl 12 let v kriminále a Krištof mi říkal, že asi musel udělat něco hodně ošklivýho. Někdy měla Krištofova paranoia zřejmě i reálný základ, protože se počase dozvěděl, že tento muž byl odsouzený vrah. A bylo jasné, proč s ním nikdo nechce bydlet. Paranoia tentokrát probíhala stylem, že mu jeho spolubydlící údajně v noci svazuje tkaničky od bot a chce mu zničit notebook. Tak si ho schoval ke mně a radši obětoval sledování stažených seriálů. Já ne-

Poslední šanci bratrovi nabídnul Ivan Klein, když ho vzal bydlet na statek do Zakšína v severních Čechách, kde se Krištof živil jako husopas a obsluhoval hosty v hospůdce na statku. Kousek odtud máme chalupu a tak jsme si Krištofa brávali o víkendech k nám. Pomáhal nám se zahradou a makal jak barevnej. Ráno na stojáka do sebe vždycky kopnul strašně silného Turka a pracoval pak s obrovskou energií celý den. A když šel večer na kutě, obložil se v posteli hromadou plyšáků. Byly to hezký chvíle. Až do té doby, než dostal další paranoju. Tentokrát byl přesvědčen, že slyší, jak ho majitelé statku v Zakšíně pomlouvají, že je okrádá. Kolečko se opakuje a Krištof je zpátky v Praze. Začal smažit první ligu a bylo na něm vidět, že to vzdal. Začal žít jako bezdomovec pod stromem ve Strašnicích. Kousek odsud bydlela naše kamarádka Hanka Blahová, která pro něj měla vždycky slabost a občas mu dávala jídlo a pití. A on jí za to pomáhal. Za to jsem jí opravdu moc vděčná. Na jeho paranoidní schizofrenii bohužel nezabírali žádné léky. Ale i když žil několik měsíců na ulici, měla jsem pocit, že se konečně cítí svobodný, protože nemusí s nikým bydlet. Jeho jedinými spolubydlícími byla různá zvířátka, o která se staral. Ve větvích stromu měl nad sebou roztažený deštník a říkal mi, že krmí ptáčky drobečky. Pro mravence měl slupky od grapefruitu, pro ježka konzervu a včelám dával klacíčky do misky s vodou, aby se mohly napít. Vzpomněla jsem si na svatého Františka z Assisi, ze svatých obrázků. Ale ten Assisi vystačil bez pika. Ve středu 29. června 2022 jsem zrovna obědvala s kámošem Jindrou Stejskalem v domažlické jizbě na Štrosmajeráku. Když mi zavolala policie, že se Krištof předávkoval opiem na zastávce tramvaje ve Strašnicích. Hodně jsem brečela a rovnou jsem objednala velký panáky. Nakonec jsem ale pochopila, že to pro bráchu bylo v jeho 39 letech skutečně vysvobození.

Když jsme Krištofa pohřbívali k mámě na kopci v Uniticích, děli se věci. V momentě, kdy můj muž s tátou vytáhli housle, že mu zaspíváme nějaké lidovky, začalo šíleně lejt. Takže jsme se schovávali pod stromem a já nad nimi držela deštník, aby se jim nerozklížily housle. Přesně tu vteřinu, kdy jsme dohráli, průtrž mračen ustala. Když jsme chtěli vysypat popel z urny ke stromu, vyskytl se další problém, neboť v pohřebním ústavu mi omylem dali neotvíratelnou urnu. Jak vidno, s Krištofem to nebylo jednoduché ani po smrti. Ale i tohle jsme nakonec vyřešili. Náš praktický německý kamarád Frank prohlásil: Krištof, he was always problematic. A otevřel urnu kapesním nožem. Pak jsme se už jen klouzali padajíc do bahna dolů klasíkům na pivo. Druhý den mi volal kamarád Amrit Sen ze Sananimu a povídal mi, že je ta zpráva zastihla zrovna v Curychu na stáži a zapálili za Krištofa svíčku. Moc mě potěšilo, že o něm terapeuti prohlásili, že i když byl Krištof totálně paranoidní, tak byl nejhodnější ze všech klientů a neublížil by mouše. Nádraží v Padově. Listí topolové, div nevzplanulo září hvězdy jitřní. A pan průvočí si k tanci píská ódu na radost. Buongiorno šťastných lidských ptáků se vznáší nad perónem. Jsem hostem země požehnané. Máma. Nedávno. Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Jan Hus. V učebnicích psychiatrie je hebefrenie popisována jako vzácná forma schizofrenie, která postihuje 1% populace, zejména ženy. Na tento druh schizofrenie nezabírají psychofarmaka a příznaky lze pouze zmírňovat. Pacienti na sebe nemají náhled, což znamená, že se domnívají, že šílené je jejich okolí, potažmo celý svět. Nezřídka mají pravdu. Začíná to v dospívání, kdy je slečna jen trochu švihlá, ale puberta bohužel nikdy neskončí. Nemoc se většinou rozvine do paranoidní schizofrenie a myslím, že podle Táně na případu by se dala psát skripta. Mámin psací stroj, umístěný na stole u okna, měl u nás vždy výsostné postavení a skrze něj přicházely na svět stovky nápadů a myšlenek. Kromě básní a divadelních her to bývala i různá prohlášení a manifesty, kterými se snažila změnit svět. Problém nastával až v momentě, kdy se svá díla snažila udat v různých institucích či redakcích a často zde docházelo i k fyzickým střetům. Vzpomínám například na Táninu výpravu na Pražský hrad. Poté, co jí nebylo umožněno předat prezidentovi republiky osobně svůj poslední pamflet, situace se vyhrotila a vyvrcholila fackou přivolané hradní psycholožce. Celá mise tak skončila Táněným nedobrovolným odvozem do Bohnic. U Vaška ale nebyla poprvé. V době, kdy ještě nikdo neměl tušení, kým Havel jednou bude, zvonila u něj Táňa na Rašinově nábřeží a dožadovala se červené sandále, kterou tu ztratila předchozí den při oslavě jeho padesátin. Václav tenkrát nebyl doma a Olga se jí omlouvala, že se bota nikde nenašla. Ani na psychiatrii v Bohnicích si však Táňu nechtěli příliš dlouho nechávat, protože burcovala letargické pacienty k revoluci. Ofenzíva lékařů spočívala v tom, že jí dávali vysoké dávky haloperidolu, který dělá z lidí šneky, takže vypadala jako Nicholson po lobotomii v slavném Formanově filmu. A nebo ji rovnou nechávali záměrně utéct. Časem začala máma trpět sluchovými halucinacemi a v uších jí zněly hluboké tóny, něco jako dunění. Někdy mi volala do práce, abych jí sehnala číslo na ministerstvo obrany, protože chtěla varovat armádu před hrozícím nebezpečím. V tu chvíli jsem musela všeho nechat a ze záchodu s ní řešit záchranou vojenskou operaci. Často se ale obracela i na policejní služebnu na ohradě, kde ale projevili nebývalou kreativitu v tom, jak se Táni zbavit. Paní policistka s týmem navštívila Tánin příbytek s jakousi bedničkou, o které tvrdila, že to všechno změří. Závěrem místního šetření bylo, že jsou do jejího bytu vysílány laserové paprsky z letadel. Později mi tato hodná policistka po telefonu přiznala, že chtěla mojí mamince s vymyšleným přístrojem prostě udělat radost.

Přestože měla Táňa vystudované 3 roky medicíny, nebo právě proto, lékaře moc neuznávala a všeobecně jim nedůvěřovala. Naopak ona sama si jednou dokonce troufla zašít jehlou a nití kocourovi Sněhurovi tržnou ránou po pouličním zápasu. Operace se zdařila. Chudák malý pacient však přesto nepřežil. Možná to bylo tím, že operační podmínky neodpovídaly úplně standardům veterinární péče, protože máma v tu dobu už byla s hygienou docela na štíru. Časem si to začal uvědomovat i můj syn Tadeáš, který si jednou sám od sebe před návštěvou babičky Táně navlékl obří gumové rukavice. Táňa měla dobré srdce a neustále nás zahrnovala dárky, které buď sama vyráběla, ale často na nich bylo vidět, že jsou spíš od popelnice. Když jsme s dětmi mámu na Žižkově navštívili, tak jsem za dary vždy poděkovala a pak jsem je cestou domů vyhazovala do koše. Bála jsem se, že je znovu vyloví, tak jsem se jich rafinovaně zbavovala v sousedních čtvrtích. Po návratu z návštěvy jsem nás všechny okamžitě svlékla už v předsíni. Oblečení putovalo rovnou do pračky a my do vany. Jedním z důvodů, proč máma nebyla velká kámoška s vodou, byl ekologický blud, že protože je na světě málo vody, je potřeba s ní extrémně šetřit. V posledních letech splašky z nádobí zachytávala do nádoby ve dřezu a tím pak splachovala záchod. Jindy se naopak scháněla po savu. Táta, který ji ho tenkrát nadšeně přivezl, měl radost, že se Táňa chystá dezinfikovat svoje doupě. Mně to však bylo hned podezřelé a jeho nadšení jsem příliš nezdílela. Měla jsem obavy, že savo je určeno spíš k vnitřnímu užití a bude ho konzumovat. B bylo správně.

Nedokázala se vyrovnat s procesem stárnutí a vyvíjela zázračné omlazovací metody. Technika omlazování obličeje spočívala v tom, že si pokožku s velkou intenzitou takzvaně odmasírovávala od kosti až do poničení hlubších vrstev. Věřila, že při následném hojení s pomocí bepantenu naroste pokožka nová a mladší. Jinou taktikou bylo potírání tváře včelím propolisem, na který měla silnou alergii. Na následný otok aplikovala genciánovou violeť a celý její obličej měl tak tmavě fialovou barvu. Po těchto procedurách pak svým zjevem po dobu několika týdnů děsila spořádané obyvatele Žižkova. Nezapomněla přitom ani na lidstvo. Ve světlých chvilkách chtěla svůj recept na elixír mládí předat světu, avšak při propadech naopak docházela k názoru, že si tento objev lidstvo nezaslouží a mělo by kvůli záchraně planety spíš vychcípat. Výsledky svých experimentů si tak nakonec nechala pro sebe. Jednou byly následky jejího omlazování tak sebezničující, že si dokonce sama zavolala sanitku a chtěla odvést na kožní. Snažila jsem se saniťáky přesvědčit, aby byla přijata spíše na psychiatrii, což byl ode mě podlý úskok, ale jinak bychom mi tam nikdy nedostali. Přes jejich počáteční nedůvěru, kdy mi bylo řečeno, že o tom, na které oddělení patří, si budou rozhodovat sami, nakonec saniťáci situaci vyhodnotili stejně a Táňa se odstla na psychiatrické klinice ke Karlovu. Výjev, který se mi naskytl na klinice, se mnou hluboce otřásl. Máma ležela na izolaci za prosklenými dveřmi. Na zádech s rukama a nohama přikurtovanýma k posteli, jako ukřižovaná. Kožené popruhy se jí zařezávaly do kůže a žadonila, abych jí řemínky povolila. To ale nešlo, protože na nás bylo přes sklo vidět. Snažila jsem se ji utěšit. Hele, mami, uvědom si, že Ježíš na tom byl ještě daleko hůř. Táňa jen naštvaně odvrátila hlavu. To byl jeho problém. Tady na Kateřinkách si pobyla asi 2 měsíce a dali ji tu celkem dokupy. Podle mého kamaráda Honzy Řeháka, který zde shodou okolností pracuje jako zdravotní bratr, se tu dokonce starala o staré pacienty. Jediným incidentem byly noční krádeže rohlíků, za což tak úplně nemohla, protože zvýšený pocit hladu je důsledek užívání antipsychotik. Po následné péči v Bohnicích, kde strávila další 2 měsíce, byla propuštěna domů. Ze dne na den přestala užívat veškeré léky a stačil týden a všechno bylo nenávratně ztraceno. Svoje fyzické a duševní bolesti už sama vyřešit nedokázala a lékaře odmítala. Život si vzala 1. listopadu 2017. Když jsem si o 2 dny později v práci sundávala kabát, odpojil se ze svazku klíčů jediný a spadnul na zem. Sehnula jsem se pro něj a zjistila jsem, že je to klíč od mámy na bytu. Stojím u zrcadla. Dlouho si ho prohlížím a mám divný pocit. Něco se stalo. Za 2 hodiny mě čeká na recepci policie a chce se mnou mluvit o samotě. Jdeme 5 pater pěšky nahoru k nám do kanceláře a celou cestu brečím. Vím už, co mi přišli říct.

podání Karolíny Knězů jsme poslouchali osmidílnou četbu na pokračování z knihy Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov a právě skončila poslední část. Režie četby na pokračování, kterou jsme na Vltavě uvedli v premiéře, Jakub Doubrava. No a protože dnes jsme otevřeli poslední kapitolu knihy Marie Zelbové, znamená to jediné, že zítra před půlnocí nás čeká četba z nové knihy. Bude to opět kniha české autorky, tentokrát se jmenuje Lucie Faulerová a my budeme poslouchat 13-dílnou četbu na pokračování z její knihy Smrt holka. Čeká nás 13 setkání s traumatickým tématem rodinné tragédie, ovšem zabalené dojemného humoru. Četba s hvězdičkou na Vltavě zase zítra hodinu před půlnocí. Teď nás čeká krátká skladba, skladba Lightness od Davida Dorůžky a po této jazzové pauze dospějeme k poslednímu pořadu dnešního vltavského programu nedělního s datem 4. října a bude to opět hudební pořad, ve kterém si připomeneme skladatele Leoše Faltuse, který patřil k významným znalcům a popularizátorům Leoše Janáčka, vyučoval na hudební fakultě Janáčkovy akademie muzických umění a je také autorem rozsáhlého a mnohotvárného díla. Budeme poslouchat dvě jeho skladby v pořadu Soudobá hudba, který začíná už za pár minut.

Pořad Soudobá hudba na stanici Český rozhlas Vltava právě začíná a ničím nerušený poslech vám přeje Jan Hlaváč z brněnského studia Českého rozhlasu. Dnešní pořad bude vzpomínkou na skladatele Leoše Faltuse. Uslyšíme dvě z jeho skladeb. Tento hudební skladatel a pedagog se narodil v roce 1937, zemřel v roce 2024. Po absolvování brněnské konzervatoře, na níž studoval hru na klavír a skladbu, pokračoval ve studiu skladby na Janáčkově akademii muzických umění, kde na něj vedle profesorů Viléma Petrželky a Teodora Šefra měli velký vliv Miloslav Ištvan a Ctirad Kohoutek. Hudební vzdělání si doplnil postgraduálním studiem na Janáčkově akademii obor elektronická hudba a také na kompozičních kurzech v Darmstadtu. V počátcích své kompoziční tvorby vycházel z odkazu klasiků 20. století. Pozdější projev Leoše Faltuse byl výsledkem syntézy ovlivněné zaměřením brněnské kompoziční školy, která asimilovala podněty janáčkovské, bartókovské a zvážila také přínos druhé vídeňské školy i přínosy tembrové hudby. V jeho tvorbě jsou zastoupeny všechny reprezentativní formy hudby od klavírních skladeb přes komorní díla až k symfoniím a opeře. Nejprve si z díla Leoše Faltuse vyslechneme koncert pro kontrabas a 13 dechových nástrojů. Skladba vznikla v první polovině 70. let 20. století. Zahrají Jiří Bortlíček a Státní filharmonie Brno. Provedení řídí Rostislav Hališka.

Dozněl koncert pro kontrabas a 13 dechových nástrojů od Leoše Faltuse. Hráli Jiří Bortlíček a Státní filharmonie Brno. Provedení řídil Rostislav Hališka. Leoš Faltus, kromě práce pedagogické, jejímž výsledkem byla skripta k sémantické analýze hudebního díla, hudební nástroje a instrumentální soubory a také učebnice formování hudby, se věnoval také činnosti editorské, teoretické a publicistické. Z orchestrálního díla Leoše Faltuse jako vzpomínku na tohoto autora vybírám skladbu Harmonia Mundi Re Humana. Zahraje Státní filharmonie Brno pod taktovkou Petra Vronského.

0: V dnešním pořadu Soudobá hudba zněla díla Leoše Faltuse. Skladbu Harmonia Mundi Re Humana hrála Státní filharmonie Brno pod taktovkou Petra Vronského. Leoš Faltus žil mezi lety 1937 až 2024. Dnešní pořad připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

Dobré ráno vám, milí posluchači na stanici D-dur, přeje Vanda Dobrovská. Stejně jako včera, i dnes strávíme dopoledne s hudbou letošního jubilanta Steva Reicha. Vstup do světa jeho hudby nám zprostředkovali Vincent Korver a Keith Ford s skladbou Piano Face. Nadále se ale budeme věnovat z větší části Reichovým skladbám s vokální složkou. Ta je pro skladatele 20. a i 21. století velkým oříškem. Dobře funguje v široce pojaté populární hudbě, ale vážnou hudební skladatelé při jejím využití často tápou, aniž by si byli ochotni to přiznat. A přitom samozřejmě hlas, lidský hlas ve své hudbě uplatňovat chtějí. Jenže jak na to? Reich zpočátku využíval lidský hlas jako hudební nástroj. Vokální party beze slov, a tedy i bez nezbytných odkazů k jejich významům. Tak to uplatnil lidský hlas v populárním drumming v druhé části této skladby a protože se mu to osvědčilo, obsadil ho stejným způsobem i do hudby pro melodické bicí nástroje, hlasy a varhany. Nějaký čas zkoumal, jak to udělat, aby to fungovalo i s jinými než jen bicími nástroji, konkrétně s dechovými, ale to se neosvědčilo, takže místo dechových nástrojů zvolil varhany a nechal jen ženské hlasy. Původně chtěl i mužské. Varhany pomáhají vokalistkám udržet intonaci. Skladba má také 4 části, jako drumming, a poslechneme si v podání členů souboru Steve Reich and Musicians. Vokalistkami jsou Janis Jarrett, Joan LaBarbara a Jay Clayton.

podání členů souboru Steve Reich and Musicians dozněla hudba pro melodické bicí nástroje, hlasy a varhany od Steve Reicha. Když se Steve Reich vrátil z Ghany, kam odjel studovat tradiční bubenickou praxi v místních komunitách, položil si otázku, jak sám vzpomíná, co pak já nemám žádnou vlastní kulturní tradici, a uvědomil si, že je jako Žid členem jedné z patrně nejstarších existujících skupin, která stále udržuje svou tradici po asi 4000 let. On sám o tom do té doby nic nevěděl, protože vyrůstal na farmě a nějak zvlášť se to tam neřešilo. Ale začal se o židovské tradice zajímat a časem chtěl ty poznatky, které zahrnovaly studium hebrejštiny, nějak vtělit i do své hudby. Konkrétně použít hebrejský text. A toho přivedlo k žalmům, protože žalmy byly původně zamýšleny k přednesu zpěvem. Steve Reich moc pěkně popisuje, jak ke zhudebnění těch textů dospěl. Použil hebrejskou a anglickou verzi žalmů a říkal si slova, která si vybral, pořád a pořád dokola, až mu v hlavě vytanula melodie. Takhle to popisuje. Přišel na to principem opakování, což je jeden z kompozičních postupů, které charakterizují jeho hudbu. A současně s tou melodií mu vytanul, jak říká, metrorytmický vzorec. Moc hezky o tom vypráví, ale zkrátím to, vedlo to k tomu, že získal úplně nový rytmický slovník. To jsou jeho slova. Výsledkem byla skladba s názvem Tehillim, což je hebrejský výraz pro knihu žalmů. Skladba je pro 4 ženské hlasy a orchestr. Poslechneme si ji v podání členů souboru Steve Reich and Musicians.

To byla skladba Tehillim od Steva Reicha v nastudování členů souboru Steve Reich and Musicians. K poslechu mám teď připravenou další Reichovou skladbu s vokální složkou a na text. Desert Music. A k tomu podotýkám jen, že Steve Reich, když už si zvolí do své hudby vyřčené slovo nebo přímo text ke zpěvu, velmi lpí na významu té promluvy. Desert Music je autobiografická báseň Williama Carlose Williamse a desert v jejím titulu odkazuje na poušť v přeneseném slova smyslu, na opuštěnost, bezradnost, ztracenost, v Reichově případě na zkázu poatomové katastrofy. To Williams v básni nemá, ale ta báseň je po rytmické stránce velmi muzikální. Reichova skladba má 5 částí, Steve Reich má rád obloukovou formu a často ji používá a existuje ve verzi pro hlasy a soubor nebo pro sbor a orchestr. My si ji poslechneme v té druhé verzi v podání sboru Brooklynské filharmonie a členů souboru Steve Reich and Musicians a téže filharmonie. Dirigentem je Michael Tilson Thomas.

Steve Reich, Desert Music. Ten úplně nový rytmický slovník, který Steve Reich jeho vlastními slovy nalezl, když pracoval na skladbě Tehillim, přenesl posléze i do instrumentální hudby. Poslechneme si teď čistě instrumentální sextet pro bicí a klávesové nástroje. Konkrétně pro 4 perkusionisty a 2 klavíristy. Skladba má stejnou formu jako Desert Music, 5 částí, oblouk A, B, C, B, A. Hrají členové The London Steve Reich Ensemble.